oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Léto, prázdniny, cestování jsou v plném proudu. Vlaky odjakživa patří k tradičním dopravním prostředkům a nejenom tulákům. A vlaky jsou taky tématem písniček v dnešním pořadu Na cestě. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková. A první písničky už přivážejí greenhorni.

urezavých kolejí ještě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zůstaneme. Brněnský TE Band zahraje písničku Rezavý šíny Babihory voli.

Rybolovkami budeme taky pokračovat. Dáme si Hobous a song abonenta Jihozápadní dráhy a potom mrtvej vlak Mikyho Rivoli, který zahraje společně s přáteli.

0: už jede vlak.
1: Posloucháme dnes pořadu Na cestě vlakové písničky a jednu s textem z Kunka Jaroše přidají taky Malina Brothers, jmenuje se Éra parních lokomotiv.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu písniček s vlakovou tematikou. Dlouho nejel žádný vlak, dohráli hoptropáci a pokračovat bude Babi Daněk v posledním vagónu. A taky Vojta Kyďák Tomáško a obyčejný vlak.
1: Od rána tu čekám na svůj vagón.

pořadu Na cestě nemůže chybět ani Kamelot. Poslechneme si písničku Romana Horkého Pozor tunel. A k tomu Línej vlak zahraje kapela Tempo di vlak.

K vlakům patří i nádraží, přestože spousta z nich, hlavně těch na tuláckých tratích, je zrušená. Zajímavé je, že písničku Nádraží hrála brněnská ozvěna už v 80. letech. A taky olomoučtí přátelé zaspívají o ztraceném nádraží. Yeah.

a když už jsme slyšeli písničky o nádraží, tak si dáme dvě o nádražácích. Nejprve to bude Pardubická stopa a Žalmanův Severní dráhy nádražák. A potom Lístek zahraje nádražáka, kterého napsal Alva.

0: jako těch schodů smutnej tón.
1: A to už bude na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z vlakovek skoro všechno. Závěrem nám z dálky zahouká vlak v písničce, kterou zahraje Babí léto. Přeju vám klidné léto, bezproblémové cesty nejenom vlakem. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková.

poslední můj vlak mě veze. Poslední můj vlak mě veze. Teď vím, když pryč jsem spěchal, to, co jsem jí nehledal, doma jsem nechal. Poslední můj vlak mě veze.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleši,
2: určitě, hezké odpoledne. Určitě, paď se těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
1: Všechno bude.
2: Ano.
1: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
0: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radostí Miroslav Horníček, já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem má Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsáno od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjel a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal ha, ha. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že jo? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
0: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodil službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: Nedorazil kostým třeba.
1: No, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím, škoda toho Vostřela, že
0: ano.
1: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labským Mouřeninovi, tuším, a jsem hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase,
0: to
1: Darku.
0: To jste měl dostal pak nějaké fackovné, ne?
1: No, o, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic. Takže tam se děli takové věci. No, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej,
0: aha,
1: jako, a ona si na mě sedla ze strany jako na fotel. A to bylo by mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
0: jo,
1: tak
0: se pohupovala.
1: Si říkala, mladej, ten to vydrží, tak se pohupovala. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možnej, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano.
0: Ano, co se
1: nebo
0: stalo?
1: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla. Všechno vycházelo.
0: Aha, bylo to jiné podlaží, nebo co?
1: No, ono to bylo o podlaží míně, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych se mu nějak ublížil, ten informátor.
0: Jo, jo, jo.
1: No, no.
0: Tak všechno zachráněno.
1: No, nakonec dobrý.
0: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia hlasovací v téhle chvíli a můžete posílat i SMSky na číslo 90 010104. Humor, mezera A nebo

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam do rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy a přála

0: bych si pana Horníčka.
1: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
2: Já bych prosil pana Komárka.
1: Zklamu vás, měl tady taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
3: Verich měl dlouho kolii psa, krásně, jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrej. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninovej, takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalýmu vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. To byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
1: Humoriáda. Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
4: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom, jako vypravěč úžasný, jenomže ten Horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom. Ano. Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě se styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít, což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím Horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
1: A proč ne třeba o malování?
4: Prosím?
1: Proč ne o malování? Komárek maloval, Horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
4: Tak dobře, ale to bylo tak, jo.
1: Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
4: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl.
1: Láska k létu a to, že léto mají rádi
4: tam v tom ještě období. Byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
1: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
4: dovolená bude.
1: Do lázní.
4: Bude.
1: Bude? Co bude?
4: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlédnu to. Ano.
1: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy? Nebo je to
4: oba rada? Dva jsme to vybrali fakt, stejně. Jo? No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že vymyslím něco jiného. A pak ne, podívej se, choboň má žůl teďka, nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám, to je pravda na tom Rodosu, tam jsem byl asi 4 dny.
1: Tam už ne.
4: Ne, tam, ne, právě, že tam pojedu, protože znám tam ty doktory, jako, tam už tě volou volat.
1: No myslím, abyste poznal něco jiného než špitál.
4: Zdravit, myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teďka.
1: Tak jo, že, tak jako, hezkou dovolenou teda
4: no,
1: už dopředu.
4: No a to přeji. Jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
1: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme,
4: Aleši. Děkuji. A...

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jako ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, o půlnoci, kdyby se mě vzbudil, tak já když byčem, teda ne, aby se mě chodili budit o půlnoci, v klidu, ale... Jdete toho čověče. Po půlnoci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrskali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vop ausgerechne. Vop půl noci, jo. Jak když prská. Vopno, ještě dnes, ale vop, když by ještě dneska. Když bych se zmrskal. A tady je, ale hodně. Ale jiný třeba, teď nevím, jo, hodně. Jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem zvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, protože přihazuje všechny. Sice arabské, to je pravda, to by se v počátku dělalo potíž. No ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom by šlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se zná někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou, tak ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko, víte. Tak já to s váma udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak to je herecké, no, zpívání, úplně něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, tamhle tu, kterou vy pak najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to byly, kabarety no. A tohleto.
1: Byly zábavné pořady i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, a no. To už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí, typově, jako, že jo. No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, abych hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a zpívá.
1: Proč
2: a,
1: toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo
2: zrovna Bartoň. Ale taky mladý děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzdál takovej jakoby kněžštější. Než já.
1: Říká Aleš Ulm. Vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyselná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je to humor a ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava, a já bych si přál, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujeme.
3: A přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Skarviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepí, už to můžu říct. Pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka. Tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, víte, jak se to má. Já už byl starý pacholek a už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, jako jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy sviňáci? A když se slíkat, tak ji po očku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Ta taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebravá. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. No, tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlédnutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se s kamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže. No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do ohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u tý mámy jsem vždycky končil, nechci si žet ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky. To už máte rád tak s odstupem trošku, že jo? Nebo mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo? Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta. Já jsem mu za to vděčný, bač po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada. Jsem se tak podvědomě řídil. Já jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný. On byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik. On měl hospodu. Já je, my jsme živnostníci, no, všetadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotíže, ale vždycky, když legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že a tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menších a tyhle barchanti číhali mi přes rameno, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečku, jakou my jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali? Restaurace u Rudé hvězdy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam?
5: Ano,
2: to venkovní
5: tu chatku, ano, takový, to, jo, tak jo. Tam se byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a on furt nechtěl, a jakože ne, a tohle to, na to. No a že už je starý na to. A tak, já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši. No já už jsem všechno řekl. A takový byl jako potěšený, ale... No a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že jo. No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si těch taky nějaký věci vyplynuly, jako kdy on měl takový divočejší období a platila na ně jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka, ale manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
5: to byla tajemnice divadla národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zeloty. Chtěl bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice, Opavsko, hlasu Praháčko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří.
4: Nashledanou, věte se, hezky jen přeju oběma.
1: Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Frýdku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím pana Klepla.
1: Pana Klepla, jasně. Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi prosím tě správnou hromádku s dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý.
7: Tak já už jsem tady přichystán z dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. Nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl. Skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad my se volá televize zlobí, že jí konkurujem, to snad my jsme... Že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsobem. A poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byla ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se zároveň.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude tu jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Chotěbořský sportovní areál otevírá nová sportoviště veřejnosti. Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. V Jihlavě padl návštěvnický rekord na přátelské hokejové utkání. Páteční předpověď počasí hlásí slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré ráno. Nový letní areál v neděli slavnostně otevře město Chotěboř. K dispozici nabídne například beach volejbalové hřiště, venkovní posilovnu, nové fotbalové hřiště nebo skatepark. Původně měl areál fungovat už od dubna. Kvůli technickým potížím a nedodělkům ale město muselo otevření odložit. Náklady se vyšplhaly na zhruba 100 milionů korun. Pokračuje starosta města Ondřej Kozub z ODS.
2: A je tady pamatováno na spoustu malých sportů, dneska i moderních sportů a zejména takových těch kolečkových pro děti. Právě jako je skatepark nebo pump track.
0: Do dětského certifikátu by se mohlo zapisovat víc trestných činů, než bylo původně schváleno. Barbora Urbanová z Hnutí STAN chce jejich okruh rozšířit například o mučení a o obchodování s lidmi. Je připravená spolupracovat i na změnách elektronického systému, které připravuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Záležet ale podle Urbanové bude na finální podobě návrhu.
3: To řešení chci vidět úplně přesně, jak je vymyšlené. Měla jsem schůzku se zástupci z DIA, něco mají vymyšleného. Já nevím, jestli za dobu letní pauzy se to nějakým způsobem posunulo nebo ne. Pokud se to neposouvá, tak můžeme ještě dál jednat o tom, jestli by nebylo jiné technické řešení, přívětivější uživatelsky.
0: Změny chtějí politici stihnout schválit do konce roku, aby začal platit certifikát v už upravené podobě. Ukrajinská armáda uvedla, že osvobodila 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Celkem měl Kyjev obnovit kontrolu nad asi 750 kilometry čtverečními svého území. Postup armády a ozbrojených složek trval od ledna. Z bezpečnostních důvodů ukrajinská armáda zveřejnila územní zisky až teď.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poukázal na ztráty ruské armády. Při ukrajinské ofenzívě podle něj zemřelo téměř 10 tisíc Rusů, dalších víc než 6,5 tisíce jich bylo zraněno. Ruská armáda v posledním měsíci téměř 5 let trvající války zintenzivnila vzdušné údery balistickými raketami a střelami s plochou dráhou letu. Podle OSN zemřelo za poslední měsíc na Ukrajině v důsledku ruských úderů nejvíc civilistů za poslední 4 roky, 437 lidí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo podle OSN bezmála 17 tisíc civilistů, včetně víc než 800 dětí. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
0: Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord na minutu 54,38 sekundy. Nejvyšší návštěvu od rozdělení republiky na své přátelské hokejové utkání zaznamenala hokejová Dukla Jihlava. Čtvrteční duel s Kometou Brno sledovalo v horácké aréně 5304 diváků. Tribuny velkou měrou zaplnili i fanoušci z Brna.
5: Já jsem se určitě přišel podívat i na vaši novou halu a rozhodně, ale hlavně kvůli zápasu. Marek.
6: S jihlavským maskotem Ježkem JD se fotí faninky v drezech Alena a Aneta.
7: Těšíme se, i když je to přátelák, hlavně na ten hokej a celkově na tady tu atmosféru, je to tady úplně parádní.
6: Atmosféry byl nadšený i útočník Dukly Matouš Menčík.
8: Člověk je dneska před zápasem říkal, že to ještě nezažil a to už teď nějaký pátek hraje, takže já jsem to taky ještě nezažil.
6: Kvůli zapálení pyrotechniky na stadionu a následné potyčce fanoušků mimo halu policie zadržela celkem 4 lidi. Pátého fanouška odvezla na protialkoholní záchytnou stanici. Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
0: Dukla v zápase prohrála 0-3, Třebíč pak v Přerově nestačila v prodloužení 3-2.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je pouze 7 stupňů, v Černovicích ale 15. Dnes očekáváme slunečný den bez oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nemáme hlášené žádné nehody v regionu, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Je pátek, krásné ráno, dnes pro vás na Českém rozhlase Vysočina. Taky máme písničky, které nestárnou, za chvíli tu bude Karel Zich, Vítě Vávra anebo Marek Ztracený se skupinou Rybičky 48 a taky si v našem vysílání připomeneme korunování Zikmunda českým králem, bylo to v Jihlavě. Tak dobrý start do posledního pracovního dne v týdnu a nerušený poslech našeho vysílání.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné ráno, je pátek 14. srpna, teď je 12,5 minuty po 5. hodině. Včera měli svůj svátek Aleny a dnes stojí v kalendáři podobné, ale mužské jméno Alan. Není jisté, jestli nějakého znáte, protože v našem kraji žije bez dvou 30. Tak těm 28 Alanům z Vysočiny přejeme všenej a krásný sváteční den. A teď už zavzpomínáme, ve kterém roce byl v Jihlavě korunován český král.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Volek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
3: Nádherný výhled.
2: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
4: Jacinta Johnsonová.
2: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
4: Přátelé mi říkají Jinx.
5: Mně všichni říkají James Bond.
2: Jediného Oscara má za Ples příšer.
4: Rozená v pátek 13.
5: Takže nosíte smůlu.
2: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.
0: A za chvíli přidáme výhled na počasí dnešního dne. Krásné ráno.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, máme pátek 14. srpna a teď je 19 minut po 5. hodině.
1: Počasí.
0: Moravské Budějovice dnes nad ránem hlásí jen 12 stupňů, Třebíč nebo Žďár nad Sázavou, tam máte 10 stupňů, Havlíčkův Brod, Bystřice nad Pernštejnem a Libice nad Doubravou udávají 9, Velké Meziříčí 8 a Jihlava jen 7 stupňů. Někde v kraji se ale teploty drží vysoko, třeba Počátky hlásí 16 stupňů, Svratouch 15 a Telč 14. Dnes čekáme jasno s nejvyššími teplotami 28 až 31 stupňů a se slabým proměnlivým během dne mírným větrem východních směrů a beze srážek.

Tady je Český rozhlas Vysočina. Máme pátek 14. srpna a teď 7,5 minuty zbývá do 17:30. Chystáte se dnes anebo o víkendu koupat do přírodních rybníků nebo řek? Krátce před 8:30 přineseme přehled míst, kde je koupání bezpečné a kde to naopak hygienici nedoporučují. A taky vám krátce na to řekneme, jestli je v horkých dnech s teplotami nad 30 stupňů, které nás opět čekají, zdravé kondičně běhat. To bude tedy až kolem 8:30, teď se blíží 17:30 a Tomáš Kolátor dokončuje přehled aktuálního dění kolem nás. V něm taky pohled do lesa. Rostou houby? Uslyšíte. Teď je tu ještě písnička Jany Chládkové.

0: Krásné páteční ráno, dění kolem nás dnes na Českém rozhlase Vysočina sleduje a pravidelně nás o všem informuje. Tomáš Kolátor dostává prostor.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Bitkou mezi fanoušky obou klubů skončilo včerejší hokejové utkání mezi Duklou Jihlava a Kometou Brno. Kvůli potyčce na místě zasahovali těžkoděnci, kteří zadrželi 4 lidi. Pátého pak odvezli na protialkoholní záchytnou stanici. V Česku kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední roky. Pravděpodobně už totiž neporostou do konce prázdnin. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Huby v lesích tak podle něj můžou lidé najít jen ojediněle. Často jde o třeba speciální druhy hřibů. První celoměstské hody dnes začínají v centru Brna. Tradiční folklorní slavnosti dosud pořádaly městské části samostatně. Během víkendu bude na náměstí Svobody znít cymbálová muzika. Na programu je i slavnostní průvod nebo taneční beseda. Brněnská chasa představí taky kroje z různých částí města. Lotyšská stíhačka sestřelila ve svém vzdušném prostoru dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranice s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i Severoatlantické aliance. Tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová, Melicharová, Martinézová 2-0 na sety. Nedařilo se naopak Darje Vidmanové. Česká tenistka po finálové účasti v Memphisu vypadla v Cincinnati už v prvním kole. S Ukrajinkou Kalininovou prohrála 6-4, 4-6 a 2-6. V Humpolci a Moravských Budějovicích je 12 stupňů, v Telči 14. Dnes očekáváme slunečný den bez oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů a zafouká slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 99. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno se stala nehoda nákladního auta. Kusy překážek odletěly i do opačného směru dálnice. Větší podrobnosti zatím nemáme.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už tuto sobotu 15. srpna se v Polné uskuteční 11. ročník mrkvancobraní, oslava jedné z nejvoňavějších a nejchutnějších polenských tradic. Co letošní ročník nabídne, nám prozradila členka organizačního týmu Klára Holasová, která byla hostem Dobrého dopoledne. O správném mrkvánku uslyšíte za chvíli.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Léto, jak má být v podání Karla Gotta, znělo pátečním dobrým ránem Českého rozhlasu Vysočina. Co takhle si zasoutěžit o nejchutnější mrkvanec? Umíte péct z kynutého těsta a máte rádi mrkev? Pak ještě máte šanci přihlásit se do 11. ročníku mrkvancobraní v Polné. A jak by měl ten správný mrkvanec vlastně vypadat? O soutěži si Hela Dvořáková povídala s jednou z organizátorek Klárou Holasovou.
1: Takový v uvozovkách správný polenský mrkvánek má tvar kulatého bochánku, plněného mrkví samozřejmě, ale soutěžící přichází se svými rodinnými recepty a rodinnými vzhledy. To znamená, viděli jsme už mrkvance ve tvaru koláčů nebo řezů dokonce, je to různé.
2: Tady si říkám, může si ten soutěžící tímhle třeba trošku, nechci říkat ublížit, ale strhnout ty body za to, že ten design na první dobrou není podle toho zadání?
1: Myslím si, že porotci dávají přednost tomu kulatému pochánku, ale tak třeba se může zrovna líbit a zaujmout i jiný vzhled.
2: Uhum. My jsme hovořili o tom, že před 7 lety se tahle soutěž otevřela i soutěžícím do 25 let. Pojďme přiblížit, kdo byl kdy nejmladším soutěžícím.
1: Nejmladším účastníkem soutěžícím byl paradoxně kluk, 8-letý chlapeček v roce 2020. A nejstarší účastnicí byla paní Růžena Honzlová, která napekla mrkvánky ve svých 86 letech.
0: Pozvánka do Polné, zítra od 14 hodin tam začíná mrkvancobraní a dnes v našem vysílání v dobrém dopoledni vás vezmeme do vonavého světa květin, svateb a květinových výzdob. Jaké trendy letos vévodí svatbám? Co dokáže udělat správně zvolená květina s atmosférou celého prostoru a hlavně, kdy už je výzdoby příliš a kdy naopak něco chybí? O tom si bude Hela Dvořáková povídat s floristkou Markétou Jašovou Střebíče. To bude po 11. hodině, za 5 minut, tedy ve 3:15 na 6, představíme dnešní počasí. Hezké ráno.

0: Jen vteřiny nás dělí od 6:15 do pátečního dne. Vstupujete s Českým rozhlasem Vysočina. Jak dnes bude?
1: Počasí.
0: Teploty v kraji jsou velmi rozdílné, zatímco počátky hlásí 16 stupňů, v Jihlavě je pouhých 7. Některé hodnoty jsou samozřejmě i mezi těmito hodnotami. Moravské Budějovice hlásí 12 stupňů, Třebíč nebo Žďár nad Sázavou 10, Havlíčkův Brod, Bystřice nad Pernštejnem nebo Libice nad Doubravou 9 a Telč má 14 stupňů. Pátek bude slunečný, čekáme jasno, bez srážek, s nejvyššími teplotami 28 až 31 stupňů, vítr povane jen slabý proměnlivý během nemírný východních směrů. Máte rádi bouřky a nebo se jich bojíte jako čert kříže? Za malou chvíli se zeptáme našich makoveček, jak vlastně bouřky vznikají.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Do jihlavských mateřských škol chodí už dlouhé roky kolegyně Irena Šarounová s mikrofonem a s dětmi probírá různá témata. V těchto horkých letních dnech probrali taky bouřky, kde se podle expertů ze školky taková bouřka narodí.
1: Makovičky.
2: Víte, jak vzniká bouřka?
3: Blesk. Z mraku. Z toho mraku vyleze blesk.
2: Víš, z čeho je mrak?
3: Nevím.
4: Z komínu. Z vaty.
5: Z vody.
6: Z plynu.
7: Mrakem se dá projít.
8: Když prosky lekyta padá, tak se z toho vyrobí mráček.
2: Jak se v tom ten blesk může udělat?
9: Že se do sebe půjdou na hrozy.
2: Jak vypadá taková bouřka?
10: Déšť. Že je venku černo.
11: Je hnusně. Ještě hromy jsou venku.
12: Vidím vždycky u nás blesky.
2: Můžeme si na blesk sáhnout?
13: Ne.
14: Proto je bysme umřeli nebo vážného se nám něco může stát.
15: Bysme se spálili.
16: Je z elektriky.
17: Hrom je zvuk vlastně toho blesku, který prosviští mezi těma mrakama.
1: Makovičky.
0: Za pár minut ve zprávách řekneme, jestli je vhodné se v létě koupat v řekách a taky, kdo by si měl rozmyslet kondiční běhání v teplotách přes 30 stupňů. Do zpráv ještě písničky, začíná s nimi Marcela Holanová. Hezké ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Čistota vody se v českých řekách za poslední desetiletí výrazně zlepšila. Běh v teplotách kolem 28 stupňů ve stínu může být pro netrénované sportovce rizikový, upozorní lékaři. Trump zavádí cla na dovoz dronů do Spojených států, na některé 100%. Páteční předpověď počasí hlásí slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. O zřízení koupacích míst v řekách uvažují kvůli horšící se kvalitě vody v rybnících některá města na Vysočině. Podle vedoucího odboru jakosti vody Českého hydrometeorologického ústavu Víta Kodeše je kvalita vody v řekách lepší než v 90. letech. Významnou roli v tom sehrálo budování nových čistíren. V suchém a teplém počasí se ale může zhoršovat kvalita i v tocích, upozorňuje Kodeš.
4: Toky, kde teče málo vody a je tam vyústěno hodně výpustí, tak v těchto tocích ta kvalita vody bývá obvykle horší.
2: V teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů už neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží v horku přehánět. Nejrizikovější jsou dle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
5: Jsem dostal křeče, točila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
6: Popisuje amatérský běžec Jiří Peroutka svou zkušenost z maratonu v teplotách kolem 35 stupňů ve stínu. Podle anesteziologa pražského IKEMu Pavla Vychodila je právě tato teplota pro běžce hraniční.
7: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
6: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Americký prezident Donald Trump zavedl až 100% cla na prodej dronů do Spojených států. Bezpilotní letouny z Evropské unie chce clít dodatečnými 15%. Bílý dům opatření zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti Spojených států. Nejvíce chce Trump zvýšit celní přirážku na stroje těžší než 25 kg vybavené termovizí až o 100%. Cla mají začít platit za 3 týdny.
3: Sport.
2: Jihlavská hokejová Dukla doma v přípravě podlehla brněnské Kometě 0-3. Třebíč po prodloužení nestačila v Přerově na Zubry 2-3. Jablonečtí fotbalisté si zahrají play-off konferenční ligy. V odvetě 3. předkola vyhráli v lotyšské Rize nad domácím RFS 2-1 a v celkovém součtu 4-1. Trenér Severočechů Luboš Kozel tak mohl být s výsledkem i výkonem spokojený. Klíčový byl podle něj okamžik, kdy byl v pokutovém území faulovaný Lamin Javo.
8: Za tu první půli jsme vlastně domácí do nějaký šance ze hry nepustili. Navíc výborný průnik Lamina vlastně skončil penaltou, až jsme do brankového vedení. Tam si myslím, že byla škoda, že jsme nedohráli ten poločas nulou. Ten druhý poločas byl pořád takový, aby jsme byli obezřetní a myslím, že jsme se prostě koncentrovali na tu defenzivu, ale vlastně do nějakého toho tlaku se dostali domácí až v tom závěru, kdy pořád jsme měli nějaký ten 3 brankový jakoby náskok.
2: V posledním předkole konferenční ligy Jablonec čekají skočtí Glasgow Rangers. Závěrečné kolo kvalifikace si zahraje také Hradec Králové. Východočeši totiž ve 3. předkole Evropské ligy nestačili na Bešiktaš. Po domácí prohře 0-1 padli stejným výsledkem 0-1 i v Istanbulu. Dalším soupeřem Hradce Králové bude řecký Panathinaikos Atény. A desetibojař Vilém Stráský na mistrovství Evropy skončil s 8013 body na 13. místě. Vyhrál Němec Neuge Bauer. Další dva čeští desetibojaři Tomas Järvinen a Ondřej Kopecký v průběhu soutěže odstoupili kvůli zranění.
3: Počasí.
2: Třebíči nebo Vatíně je 10 stupňů, v počátkách až 16. Dnes očekáváme slunečný den bez oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů a zafouká slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrně na dálnici D1 na 99. kilometru ve směru na Brno. Nehodu tam mělo nákladní auto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Obyvatelé Chotěboře budou mít od neděle k dispozici z Brusu nový městský sportovní areál. Co všechno v něm najdou, to vám řekneme zhruba za čtvrt hodiny v reportáži a taky přidáme písničky, které nestárnou. Připraveni jsou Zuzana Norisová, Michal Tučný nebo Janek Ledecký. Tak nerušený poslech a dobrý start do pátku 14. srpna. Těší nás, že můžeme být vaším pátečním průvodcem.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné ráno s vámi je Český rozhlas Vysočina. Máme pátek 14. srpna, teď je 10,5 minuty po 6. hodině. A dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: Budeme mluvit o množství léků.
1: Máte někdy pocit, že už těch všemožných pilulek, kapek a injekcí máte nějak moc?
2: Kritická hranice je často udávána na 5 a více léků současně. Máte jich víc? Říkáte si, vědí ti všichni doktoři, co já to všechno beru?
1: Víte, že velké množství léků může způsobit kromě jiného únavu, závratě, trávící obtíže nebo i změnu nálad?
2: U starších lidí dokonce zmatenost, poruchy paměti, úzkosti nebo dokonce pády.
1: Kolik berete léků vy? A nemáte s tím potíže? Dejte nám o tom vědět. Svěřte se svými obavami a problémy s léky.
2: Své dotazy nám můžete už teď poslat přes formulář na stránce pořadu www.veseleazdravie.cz a taky na náš Facebook.
1: Nebo nám zavolejte svůj dotaz telefonicky a nechte vzkaz paní doktorce na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Vašim problémům s braním léků se budeme věnovat už dnes v živém pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině v našem vysílání.
1: Reprízu uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
2: Nebojte se zeptat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 6 hodin a 16 minut, krásné páteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: Svratouch teď hlásí 15 stupňů, Počátky anebo Náměšť nad Oslavou 14, Přibyslav, Telč a taky Košetice, tam máte 13 stupňů, Třebíč, Žďár nad Sázavou nebo Bystřice nad Pernštejnem udávají 9, Havlíčkův Brod 8 a Jihlava 6 stupňů. Pátek ale bude slunečný, čekáme jasno beze srážek s nejvyššími teplotami 28 až 31 stupňů a vítr povane jen slabý proměnlivý, během dne mírný východních směrů. No a víkend bude taky velmi horký, počasí nejbližších dnů proberem s meteorologem za půl hodiny. Obyvatelé Chotěboře budou mít od neděle k dispozici z brusu nový městský sportovní areál. Co všechno v něm najdou, to vám řekneme za pár minut ještě před půl sedmou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dlouho očekávaný sportovní areál otevře v neděli v Chotěboři se zhruba půlročním zpožděním způsobeným komplikacemi při stavbě nabídne v jediné lokalitě víc než desítku sportovišť pro řadu různých aktivit. A taky novinku při rezervaci.
1: Tamhle je multifunkční hřiště a to multifunkční hřiště vlastně by mělo taky sloužit pro veřejnost. Bude to zase v rezervačním systému, ale zase předpoklad je, aby se to nevyužívalo, takže v tom rezervačním systému bude 1 000 000 objednávek.
2: Popisuje Patrik Dvořák, který v Chotěboři spravuje zimní stadion, část letního sportoviště a zároveň je členem výboru chotěbořského fotbalového klubu. Společně procházíme novým areálem, který se pro veřejnost bude otevírat v neděli. Rezervační systém má zabránit přeplnění kapacity.
1: Ten rezervační systém je v procesu, už je před dokončením. Pro firmu, s kterou to vymýšlím, vlastně, nebo vymýšlíme s tou firmou, tak je to velká výzva, protože nikdy nedělali v rezervačním systému, myslím si, že to já bych nahal 16 sportovišť.
2: Systém se bude podle potřeb lidí vyvíjet. Ne všechna sportoviště musí být jeho součástí, ale město s tím rozhodně počítá pro tenisové a volejbalové kurty, beach volejbalové hřiště a všechna fotbalová hřiště. Jedno z nich je v areálu úplně nové.
1: To je tréninkové hřiště.

0: který bude prakticky pro všechny kategorie, ale rozměr toho hřiště je pro zápasy do mladších žáků, což znamená, může tady hrát školička, může tady být přípravka, mladší, starší a můžou tady být mladší žáci.
1: Nový trávník vznikl kvůli nevhodnému stavu původního travnatého hřiště, které nezvládalo tréninky všech fotbalových kategorií. Na nový travnatý povrch se těší hlavně fotbalisté.
2: Jako hráč starší žáků se těším hlavně na nový fotbalový hřiště a těším se, až to bude přístup pro vlastně veřejnost. A těším se, až se to vlastně celý rozjede a bude to už jako součástí normálně Chotěboře.
1: Město navíc počítá, že některé části areálu budou přístupné jen za poplatek. Vysvětluje starosta města Ondřej Kozub.
3: Určitě třeba ta inline dráha, která tady protíná takovou osmičkou celý ten areál. Bude to venkovní posilovna, skatepark, tady za námi je pump track, tak to jsou všechno sportoviště, které budou běžně veřejně přístupné. Na kurtech, na třeba ty umělce a podobně budou některé hodiny vyčleněné, které budou jakoby bez poplatku, ale jinak tam bude prostě rezervace a nějaký drobný poplatek.
1: Výstavba nového sportovního areálu vyšla město na zhruba 100 milionů korun. Z Chotěboře Adéla Boháčová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Posloucháte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina a v naší republice skončily žně. S jakým výsledkem, to řekneme za 3 minuty ve zprávách a taky dodáme, že 2 stromy z Vysočiny jsou ve finále výroční ankety Strom čtvrtstoletí. Které to jsou, to uslyšíte. Hezké ráno.

0: Dění kolem nás dnes pro Český rozhlas Vysočina sleduje Tomáš Kolátor. Ve vysílání je pro něj opět vyhrazen prostor.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Na většině míst v Česku skončily letošní i letošní žně obilí. Zemědělci celkem sklidili už přes 95% ploch. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar. To je meziročně o pětinu méně. Na vině je podle agrární komory především nedostatek srážek a taky horko. Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí jejich počet zvýšil o víc než 40% oproti stejnému období v loni. A podle České spořitelny roste taky částka, kterou útočníci lidem z účtů ukradli. Banky taky potvrzují, že klienti jejich zaměstnancům často nevěří, pokud se je snaží před podvodem ochránit. Dva stromy z Vysočiny jsou ve finále výroční ankety Strom čtvrtstoletí. Jde o buk u jihlavského kostela svatého Jakuba a chudobínskou borovici u Vírské přehrady na Žďársku. Oba stromy už v minulosti vyhrály titul Strom roku a díky tomu se dostali do jubilejní ankety o titul Strom čtvrtstoletí. Hlasování potrvá až do 5. října. Srbští studenti si připomínají rok od brutálního zásahu policie proti protestu ve Valjevu. Pořádková policie tehdy brutálně napadla a zmlátila desítky mladých lidí. Pořadatelé žádají spravedlnost. Za brutální zásah policistů dosud nebyl nikdo identifikován ani potrestán. Šéf místní policie tvrdí, že zásah byl v souladu se zákonem. Plavkyně Barbora Sémanová ovládla na mistrovství Evropy závod na 200 metrů volným způsobem. V pařížském finále vylepšila svůj český rekord na čas minuta 54,38 sekundy. A přidáme počasí, v Havlíčkově Brodě mají 8 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 14. Dnes očekáváme slunečný den bez oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů a zafouká slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Jirnošovem a Kralicemi nad Oslavou se střetla dvě osobní auta. Nehodu pak máme hlášenou na dálnici D1 na 99. kilometru ve směru na Brno. Havarovalo tam nákladní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V domově na Hrádku na Kolínsku trávili klienti volný čas mimo jiné i v blízkosti zvířat, pávů a ovcí ze zámeckého parku. To už ale neplatí, proč, to řekneme za chvíli v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Hladký start do posledního pracovního dne v týdnu přeje za celý Český rozhlas Vysočina Ivana Víznerová.

0: Hana Zagorová dospívala v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina skoro 9 minut po půl sedmé. Na 6:45 chystáme s meteorologem výhled na počasí nejen dneška, ale i celého víkendu. Teď se ještě naskok zastavíme na Kolínsku. Terapie za pomoci zvířat si až donedávna užívali lidé se zdravotním postižením v domově na Hrádku na Kolínsku. V parku kolem zámečku totiž žilo několik pávů a ovcí. Po opakovaných útocích psů z okolí tam ale zbyl pouze jeden páv. Případ řeší policie.
1: Ty si pravda. Dobře.
2: Ovečka umřela?
1: No a pes se kousal.
2: Pes se kousal úplně celý. Dvě ovečky nám zakousnul.
1: Celý.
2: A roztrhal páva. Nám páva a dva pávy nám prostě někam zmizely, vůbec nevíme kam, jestli byli zraněni a někde zahynuli, už se nevrátili. Jarošku, jak je tady smutno, co?
1: Je.
2: No a chodili jste je krmit, že jo, pávy, dívali se tady na ně, měli jsme to jako zooterapii takovou, no, bylo to příjemný.
3: Ředitelka domova na Hrádku Jana Pilná mě bere tedy do prostor, které, jak sama teď říkala, jsou smutné, protože tady je krásný park, je tady obrovská voliéra, tamhle tady výběh pro ovečky.
2: Nejhorší na tom je, že jsme chodili hrozně rádi maminky s dětma, proto my máme tu hlavní bránu otevřenou, návštěvy chodili s klientama do parku. Opravdu bylo to takový příjemný, když se koukáte na krásného barevného páva. Měli to všichni rádi. No.
3: Škody, které psi způsobili, se podle Jany Pilné dostaly na 50 000 korun. Poničili totiž taky oplocení pro ovce.
2: Protože tam probíhal útok, my to máme na tom kamerovém záznamu, 40-minutový útok dvou psů, to byla vysloveně štvanice a oni vlastně poničili veškerý ohradníky.
3: Domov nahlásil útoky psů policii, více její mluvčí Michaela Richterová.
4: Policisté v dané věci prověřili získané informace a kontaktovali majitele uvedených psů. Přiznal, že mu psi občas utečou, k celé té události projevil lítost a přislíbil okamžité sjednání nápravy k zamezení jejich dalšího volného pohybu.
3: Policisté případ vyhodnotili jako přestupek a předají ho příslušným úřadům k dalšímu projednání. Majitelem psů, kteří měli do domova vběhnout, je Jiří Kanda.
5: Takhle, prosím vás, já hlavně bych hrozně byl rád, kdyby mě někdo přesvědčil, že to fakt udělali oni přímo, jo.
3: Jiří Kanda podle svých slov přijal opatření, aby jeho psi už nemohli utéct a případnou potvrzenou škodu je připravený uhradit. Z Kolínska Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Páteční ráno dospělo až k 6:45 a na Českém rozhlase Vysočina vždy v tuto chvíli mluvíme s meteorologem.
1: Počasí.
0: Dnes to bude Jitka Kučerová, přeju krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké teploty jsou teď v kraji Vysočina? Je to takové rozdílné?
2: Ano, takové dost divoké, v údolích nejchladněji, tam ještě i teď leckde 6-7 stupňů a naopak na kopcích, případně tam, kde trošku pofukovalo nebo pofukuje, tak už je třeba teď 15-16 stupňů, takže rozdíly velikánské. Na obloze se nic neděje, je bez oblačnosti, no a vítr, ten právě fouká sice většinou slabý, ale na některých místech, hlavně na kopcích, může pofukovat i mírný nebo trošku pofukuje i na jihovýchodě kraje, kdybych to měla zobecnit, takže většinou slabý, někde mírný, ty směry jsou zhruba východní.
0: Vy jste toho naznačila, výhled na dnešní den je vlastně strašně jednoduchý, na obloze se nic nebude dít. Bude jasno, bude svítit sluníčko, jaké budou teploty?
2: Teploty, ty by měly oproti včerejšku zase poporůst, většinou mezi 28 až už tropických 31 stupňů, no a vítr, ten bude foukat většinou slabý, ale na některých místech, hlavně pak během dne i mírný, jihovýchodní až východní, no a obloha bude zůstávat jasná.
0: Je to jasné, pátek s jasnou oblohou, co víkend, bude dále slunečno?
2: V sobotu ano, tam čekáme v podstatě dost podobný průběh počasí jako během dneška, alespoň pokud jde o oblohu, takže jasno, zítra oproti dnešku možná na nejvýš jenom nějaká malá oblačnost, potom hlavně až někdy k večeru a během noci na neděli. Teploty, ty zase budou vyšší, zítra odpoledne 31 až 34 stupňů, ráno bude také trošku teplejší, ale stále v těch údolích může být méně, kolem 10-9 stupňů, jinak tak 15 až 12 kopce nebo tam, kde bude pofukovat i víc, čili zase velké rozdíly. No a vítr zítra by měl foukat slabý, přes den hlavně ve východní polovině kraje mírný, jihovýchodní až jižní.
0: To máme sobotu a ta neděle jste říkala, že přinese už nějakou změnu.
2: Ano, tam už bude více oblačnosti, nebo respektive bude jí přes den postupně přibývat. Už nedělní ráno může být polojasné nebo skoro jasné, takže oblačnost už se objevovat bude. V noci na neděli během nedělního dne postupně od západu bude dál ta oblačnost přibývat na oblačno, nebo potom během odpoledne i skoro zataženo. Tady s tou první várkou, oblačnosti se mohou objevit možná v tu neděli odpoledne i nějaké přeháňky, ale ta pravděpodobnost zatím není příliš moc velká, takže jsem tam někde a spíše s menší pravděpodobností. Srážek vypadá pak, že bude přibývat v noci nebo později večer a v noci na pondělí. No a to už bude vlastně samotná ta studená fronta, která potom ještě během pondělka bude ovlivňovat počasí jak srážkami, tak i velkou oblačností. Neděle ta bude nejteplejší, nebo taková horká, už 31 až 35 stupňů, no a v pondělí by se zhruba o 10 stupňů mělo díky přechodu té fronty ochladit.
0: Jitka Kučerová nám přesně vylíčila té počasí nejbližších dnů, děkujeme za to a přejeme krásný pátek, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: V pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina chystáme vtip Jardy Hypochondra a taky písničky, s těmi už za malou chvíli začne Petr Muk.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vído, řekni fór.
1: Tak teď takovej krátkej o blondýnce. Blondýnka přijde na letiště a říká: dobrý den, slyšela jsem, že letí červené lodičky. Tak jsem se chtěla zeptat, v kolik hodin.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: S vámi je 7,5 minuty před 7 hodinou Český rozhlas Vysočina. Ve zprávách uslyšíte výsledky přípravných zápasů jihlavských a třebíčských hokejistů a taky pozvánku do nového sportovního areálu v Chotěboři. Do zpráv ještě Petr Nač a po něm Hradek Tomášek. Hezké ráno.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Chotěboř otevře nový sportovní areál. Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit dětský certifikát ještě před jeho zavedením. Hokejisté Dukly Jihlava nestačili v přípravě na Kometu Brno, Třebíč prohrála v Přerově. Páteční předpověď počasí hlásí slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Slavnostní otevření nového sportovního areálu připravuje na neděli město Chotěboř. Návštěvníkům bude k dispozici celkem 16 nových sportovišť, včetně venkovní posilovny, skateparku nebo beachvolejbalového hřiště a také dalšího trávníku pro fotbalisty.
2: To je tréninkové hřiště, který bude prakticky pro všechny kategorie, ale rozměr toho hřiště je pro zápasy do mladší žák.
3: Popisuje správce areálu Patrik Dvořák nová sportoviště, která město slavnostně otevře v neděli. Pokračuje starosta města Ondřej Kozub z ODS.
4: Tak určitě třeba ta inline dráha, která tady protíná takovou osmičkou celý ten areál. Bude to venkovní posilovna, skatepark, tady za námi je pump track, tak to jsou všechno sportoviště, které budou běžně veřejně přístupné.
3: Výstavba nového sportovního areálu vyšla město na zhruba 100 milionů korun. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením dětského certifikátu pro organizace pracující s dětmi. Na úpravách spolupracuje s Digitální informační agenturou. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je totiž potřeba propojit systém s registrem zastupování. Žadatelé o certifikát mohli dát plnou moc organizaci a té automaticky přišlo upozornění, kdyby se v jejich výpisu něco změnilo.
5: Ta jednání o tom, jak opravit dětský certifikát, probíhají už od jara. Já jsem měl schůzku s ředitelem Digitální informační agentury. Pravidelně se konají schůzky mezi zástupci ministerstva spravedlnosti, školství, ministerstva zdravotnictví.
0: Teď se chce sejít v následujících týdnech i s předkladatelkami původního návrhu, Taťánou Malou z Hnutí ANO a Barborou Urbanovou ze STAN, aby s nimi koordinoval schvalování změn ve sněmovně. Ukrajinská armáda uvedla, že osvobodila 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Celkem měl Kyjev obnovit kontrolu nad asi 750 kilometry čtverečními svého území. Postup armády a ozbrojených složek trval od ledna. Z bezpečnostních důvodů ukrajinská armáda zveřejnila územní zisky až teď.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poukázal na ztráty ruské armády. Při ukrajinské ofenzívě podle něj zemřelo téměř 10 tisíc Rusů. Dalších víc než 6,5 tisíce jich bylo zraněno. Ruská armáda v posledním měsíci téměř 5 let trvající války zintenzivnila vzdušné údery balistickými raketami a střelami s plochou dráhou letu. Podle OSN zemřelo za poslední měsíc na Ukrajině v důsledku ruských úderů nejvíc civilistů za poslední 4 roky, 437 lidí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo podle OSN bezmála 17 tisíc civilistů, včetně víc než 800 dětí. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
0: Druhou porážku v řadě bez vstřeleného gólu utrpěli hokejisté Dukly Jihlava. Extraligové Kometě Brno podlehli na vlastním ledě 0-3. Podle trenéra Jihlavy Viktora Ujčíka byl hlavní rozdíl v produktivitě.
7: Beru prohru s Kometou, aby bych rád dostal nějakého góla, protože šel po nás Hradec aktivně, nedokázali jsme se prosadit jakoby zakončení. Teď Kometa hraje to samý vlastně rychle a je vidět, že ty kluci si na tady tu ještě trošku vyšší rychlost musí chvilku zvyknout, aby vlastně dobře řešili ty situace a když prostě máme šanci, tak aby hráli přímočaře a cpali to do brány.
0: Hrácká Slavia Třebíč prohrála v Přerově 2-3 po prodloužení.
1: Počasí.
0: Pelřimově a Telči teploměr ukazuje 13 stupňů, v Dukovanech 12. Dnes očekáváme slunečný den bez oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů a zafouká slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v kraji Vysočina, dálnice D1 je plynulá.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Je pátek, krásné ráno i dnes pro vás. Na Českém rozhlase Vysočina máme písničky, které nestárnou. Za chvíli Helena Vondráčková nebo František Nedvěd a začne Palo Habera. A taky si v našem vysílání připomeneme korunování Zikmunda českým králem v Jihlavě. Tak dobrý start do posledního pracovního dne v týdnu a nerušený poslech našeho vysílání.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou. Je to...

0: Tady je páteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 7 hodin a k tomu 11 a půl minuty. A včera měli svůj svátek Aleny a dnes stojí v kalendáři podobné, ale mužské jméno Alan. Není jisté, jestli nějakého znáte, protože v našem kraji jich žije bez dvou 30. Tak těm 28 Alanům z Vysočiny přejeme všenej a krásný sváteční den. A teď už zavzpomínáme, ve kterém roce byl v Jihlavě korunován český král.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Volek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
3: Nádherný výhled.
1: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
4: Jacinta Johnsonová.
1: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
4: Přátelé mi říkají Jinx.
5: Mně všichni říkají James Bond.
1: Jediného Oscara má za Ples příšer.
4: Rozená v pátek 13.
5: Takže nosíte smůlu.
1: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.
0: V Jihlavě je teď pouhých 7 stupňů, ale nebojte se, sluníčko nás bude provázet celým dnem a teploty se zvednou. K jakým hodnotám vystoupají, to řekneme na Českém rozhlase Vysočina za pár minut.
6: Léto na Vysočině.

0: 7 hodin a 17 minut posloucháte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A zatímco Jihlava stále hlásí pouhých 7 stupňů, Velké Meziříčí 8, jinde v kraji máte tepleji. Košetice, Náměšť nad Oslavou nebo Dukovany udávají 15 stupňů, Moravské Budějovice 16 a Svratouh 17. A teploty půjdou ještě výš, celý den nás bude provázet slunečno, čekáme jasnou oblohu beze srážek s nejvyššími teplotami 20.

0: mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky nikdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl Xindl X v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. 8 minut nás dělí od 7:30. Třetina sledovaných koupacích ploch v kraji Vysočina má aktuálně zhoršenou, nevhodnou nebo dokonce zdravotně nebezpečnou vodu pro plavce. Na Českém rozhlase Vysočina o tom budeme mluvit zhruba za 20 minut. Jedním z faktorů je teplé a suché počasí, které vyhovuje vzniku a množení sinic. Někteří lidé se proto vrací ke koupání v řekách a o obnově plováren na březích tekoucí vody uvažují i některé radnice.
1: Koukejte! Koukejte!
2: Na břehu řeky Jihlavy v Poušově na okraji Třebíče mají postavené dva stany, Standa, David, Michaela a Ilona.
3: My jsme akorát dneska vzali.
4: Nám včera se koupali a večer jsme postavili stany.
2: Jsou tady s dětmi, které se teď ráchají v řece nad splavem, kde je hlubší místo.
5: Lepší ochlazení.
6: Od malička jsem se koupal na řece a nějak mi to zůstalo. Dřív jsem plavčil na Oslavě, teďka jsem přesedlal na Jihlavku.
2: Koukám, že jste si přivezli i paddleboardy na řeku.
3: Jo, super věc.
2: Z vody vystupuje Miloš.
7: Teď je voda jako suprová, je teda studená, dá se říct.
2: Proč třeba chodíte k řece a nechodíte, já nevím, k rybníku, nebo tady kousek je Polanka?
7: A proč bych za to platil, když tady to mám zadarmo?
2: Je tady se svým kamarádem, který ale mizí znakem dál proti proudu.
8: Ten teď plave do toho, do Řípova.
2: Pak se to dáš do Řípova?
8: No, každý den. Každý den.

0: dvakrát denně.
1: O obnově plováren na břehu řeky teď uvažuje například bezpartijní starosta náměště nad Oslavou Jan Kotačka.
2: Ta voda neustále proudí, to znamená, je relativně čistá. A kdyby se nám podařilo třeba udělat nějaké prohloubení v té řece, protože ani ta nemá moc vody, ale aspoň nějaké prohloubení, tak aby člověk, když se lehne na záda, tak byl celý ve vodě.
1: Podle vedoucího odboru jakosti vody Českého hydrometeorologického ústavu Víta Kodeše se kvalita vody v řekách v porovnání s 90. lety významně zlepšila. V suchém a teplém počasí se ale může zhoršovat kvalita vody i v tocích.
3: Kde teče málo vody a je tam vyústěno hodně výpustí, tak v těchto tocích ta kvalita vody bývá obvykle horší.
1: Vhodnost vody pro koupání sledují hygienici. Na Vysočině žádné vytipované místo pro odběry ale nemají. František Jirků, Český rozhlas.
4: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné páteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Tomáš Kulátor nachystal přehled zpráv. Vydáme se v něm taky do lesa na houby. Rostou?
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Bitkou mezi fanoušky obou z klubů skončilo včerejší hokejové utkání mezi Duklou Jihlava a Kometou Brno. Kvůli potyčce na místě zasahovali těžkooděnci, kteří zadrželi 4 lidi. Pátého pak odvezli na protialkoholní záchytnou stanici. V Česku kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední roky, pravděpodobně už totiž neporostou do konce prázdnin. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Houby v lesích tak podle něj můžou lidé najít jen ojediněle. Často jde o třeba speciální druhy hřibů. První celoměstské hody dnes začínají v centru Brna. Tradiční folklorní slavnosti dosud pořádaly městské části samostatně. Během víkendu bude na náměstí Svobody znít cymbálová muzika. Na programu je i slavnostní průvod nebo taneční beseda. Brněnská chasa představí taky kroje z různých částí města. Lotyšská stíhačka sestřelila ve svém vzdušném prostoru dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i Severoatlantické aliance. Tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová, Melicharová, Martinézová 2-0 na sety. Nedařilo se naopak Darje Vidmanové. Česká tenistka po finálové účasti v Memphisu vypadla v Cincinnati už v prvním kole. S Ukrajinkou Kalininovou prohrála 6-4, 4-6 a 2-6. V Humpolci je 14 stupňů, v Libici nad Doubravou 9. Dnes očekává máme slunečný den bez oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů a zafouká slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší komplikace v kraji. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik přehled aktuálního dění kolem nás. Za chvíli se vrátíme daleko do historie. Martin Písařík pátral potom, kdy se u nás objevily první cesty a silnice. Odpověď vám nabídne už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Teď ale prostor dostává Václav Neckář, Massachusetts.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Jaroslav Samson, Lenk a Máci v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme skoro 8 minut po půl osmé. Odkud vedla první opravdová silnice v našich zemích, to zjistíte právě teď od Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měly jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tady je páteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. 2 minuty nás dělí od 7:45.
1: Počasí.
0: A v některých místech našeho kraje klesly dnes nad ránem teploty hodně hluboko. Třeba Jihlava hlásila kolem 7 hodiny pouhých 7 stupňů. Velké Meziříčí mělo 8, ale jinde v kraji už bylo daleko víc. Košetice nebo Náměšť nad Oslavou udávaly 15 stupňů, Moravské Budějovice 16 a Svratou 17 a teploty jdou stále výš a výš. Protože pátek zůstane slunečný, čekáme jasno beze srážek s nejvyššími teplotami 28 až 31 stupňů a vítr ten povane jen slabý, proměnlivý a během nemírný východních směrů. Máte rádi bouřky? Nebo se jich bojíte jako čert kříže? My se za malou chvíli zeptáme našich makoviček, jak bouřky vznikají.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Dospíval Petr Spálený v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 7 hodin a k tomu téměř 48 minut. Do jihlavských mateřských škol chodí už dlouhé roky kolegyně Irena Šarounová. S dětmi probírá různá témata a v těchto horkých letních dnech probrali taky bouřky. Kde se podle expertů ze školky taková bouřka narodí?
1: Makovičky.
2: Víte, jak vzniká bouřka?
3: Blesk z mraku.
4: Z toho mraku vyleze blesk.
2: Víš, z čeho je mrak?
4: Nevím.
5: Z kamínu.
6: Z vaty.
7: Z vody.
8: Z plynu.
9: Mrakem se dá projít.
10: Když prostě lekyta padá, tak se z toho vyrobí mráček.
2: Jak se v tom ten blesk může udělat?
11: Že se do sebe půjdou na hrozi.
2: Jak vypadá taková bouřka?
12: Déšť.
13: Že je venku černo.
14: Je hnusně.
15: Ještě hromy jsou venku.
16: Vidím vždycky u nás blesky.
2: Můžeme si na blesk sáhnout?
17: Ne. Proto bychom umřeli nebo vážného se nám něco může stát.
18: Bychom se spálili.
19: Je z elektriky.
13: Hrom je zvuk vlastně toho blesku, který prosviští mezi těma mrakama.
0: Taková krásná naivní moudrost našich malých makoviček.
1: Makovičky.
0: Na Českém rozhlase Vysočina za 11 minut zprávy, v nich třeba informace o tom, že Náměšť nad Oslavou uvažuje o plovárně u řeky Oslavy a taky varování. Běh v teplotách kolem 27 až 30 stupňů ve stínu může být pro netrénované sportovce velmi rizikový. Upozorňují na to lékaři. Podrobnosti zařadíme do zpráv. Teď už je tu Jarda Hypochondra, písnička Vrásky z lásky. Krásný pátek.

Léto na koupališti v Moravských Budějovicích. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Náměšť uvažuje o plovárně u řeky Oslavy. Běh v teplotách kolem 28 stupňů ve stínu může být pro netrénované sportovce rizikový, upozorňují lékaři. Fotbalisté Hradce Králové na Bešiktaš nevyzráli a zahrají si play-off v konferenční lize. Dál jde i Jablonec. Páteční předpověď počasí hlásí slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Obnovy koupání v řece Oslavě by se v budoucnu mohli dočkat lidé v Náměšti nad Oslavou. Vedení města uvažuje o tom, že by na břehu řeky nechalo udělat několik mol, ze kterých by se do toku dalo vstoupit. Podle bezpartijního starosty Jana Kotačky by to mohlo být řešení pro případ, že by se zhoršovala kvalita vody v rybníku na okraji města.
4: Ta voda neustále proudí, to znamená, je relativně čistá. A kdyby se nám podařilo třeba udělat nějaký prohloubení v té řece, protože ani ta nemá moc vody, ale aspoň nějaké prohloubení, tak aby člověk, když se lehne na záda, tak byl celý ve vodě.
3: V teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů už neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží v horku přehánět. Nejrizikovější jsou dle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
5: Jsem dostal křeče, dočila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
6: Popisuje amatérský běžec Jiří Peroutka svou zkušenost z maratonu v teplotách kolem 35 stupňů ve stínu. Podle anesteziologa pražského IKEMu Pavla Vychodila je právě tato teplota pro běžce hraniční.
7: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
6: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: Americký prezident Donald Trump zavedl až 100% cla na prodej dronů do Spojených států. Bezpilotní letouny z Evropské unie chce clít dodatečnými 15%. Bílý dům opatření zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti Spojených států. Nejvíce chce Trump zvýšit celní přirážku na stroje těžší než 25 kg vybavené termovizí až o 100%. Cla mají začít platit za 3 týdny.
8: Sport.
3: Královéhradečtí fotbalisté v kvalifikaci Evropské ligy končí. Po porážce 0-1 na hřišti Bešiktaše Istanbul v odvetě 3. předkola budou hrát play-off o ligu konferenční. Obránce Filip Čihák byl ale i přes prohru na svůj tým pyšný.
9: Jsem hrdý na každého hráče, který předvedl takovýhle výkon a mohli jsme ukázat, že Hradec Králové už má trošku jiný jméno, než mýval dřív a že jsme konkurenceschopní i týmu, jako je Bešiktaš.
3: Fotbalisté Hradce Králové se o hlavní fázi konferenční ligy utkají s řeckým Panathinaikosem Atény. Jablonec po domácí výhře 2-0 zvítězil na hřišti RFS Riga 2-1. V posledním předkole se tak Severočeši utkají se skotskými Glasgow Rangers. A desetibojař Vilém Stráský na mistrovství Evropy skončil s 8013 body na 13. místě. Vyhrál Němec Neuge Bauer. Další dva čeští desetibojaři Tomas Jervinen a Ondřej Kopecký v průběhu soutěže odstoupili kvůli zranění.
8: Počasí.
3: V Jihlavě je 7 stupňů, v Dukovanech už 15. Dnes očekáváme slunečný den bez oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů a zafouká slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Řidiči na Vysočině aktuálně jezdí bez nehod, regionální úsek dálnice D1 je taktéž plynulý.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné páteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Za pár minut vás společně s Helou Dvořákovou pozveme do Polné, kde vše chystají na sobotní mrkvancobraní. A Hela tam bude celé odpoledne moderovat. Bude také v porotě soutěže o nejlepší mrkvánek. Uslyšíte.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné ráno, se mnou ve studiu Českého rozhlasu Vysočina je dopolední průvodkyně Hela Dvořáková. Dobré ráno, ahoj.
1: Hezké ráno, ahoj.
0: Ty jsi tu proto, abys pozvala posluchače na sobotní mrkvancobraní dopolné, tak do toho.
1: Je to pravda, tuhle sobotu 15. srpna se můžete těšit už na 16. ročník mrkvancobraní. Jedná se o oslavu jedné z nejvoňavějších a taky nejchutnějších polenských tradic, a to mrkvánku, které se vlastně v Polné pečou už 150 let.
0: Ty budeš Helo mrkvancobraní moderovat.
1: Ano.
0: Budeš taky v porotě soutěže o ten nejlepší mrkvánek.
1: Upřímně ti řeknu, že jsem ráda, že nejsem v porotě, já jim to vůbec nezávidím, protože těch soutěžících jsou desítky a každý porotce musí poctivě ten mrkvánek ochutnat, zhodnotit. Takže já tam nejsem jako porotce, ale můžu ochutnávat, a to je velice příjemné.
0: No to se chci ptát. I když teda nejsi v porotě, chutnáš ty mrkvánky?
1: Jak chutnám. Chutná?
0: A ráda, těšíš se na ně?
1: Ráda chutnám. Je tedy pravda, že většinou, když končíme večer, odjíždíme z té akce, tak těch mrkvánků už mám přehršel v sobě, ale je to krásný gastronomický zážitek i pro návštěvníky.
0: Tak ještě jednou, kdy a kde na mrkvance?
1: Sejdeme se v Polné už tuhle sobotu od 14 hodin a kromě soutěže o ten nejchutnější mrkvánek vás čeká i skvělý doprovodný program. Bude hrát třeba kapela za Trezbend.
0: Tak to je pozvánka do Polné. Děkujeme, Hela Dvořáková. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Polensku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné páteční ráno vám přeje Český rozhlas Vysočina, 9:01.
1: Počasí.
0: Jihlava teď hlásí 12 stupňů, Třebíč 13, Žďár nad Sázavou 16, Velké Meziříčí má už 17 stupňů a Bystřice nad Prnštejnem nebo Moravské Budějovice 18. Pátek bude slunečný, čekáme jasnou oblohu beze srážek s nejvyššími teplotami 28 až 31 stupňů a vítr ten povane jen slabý, proměnlivý, během dne mírný východních směrů. No a horko se čeká i o víkendu, podrobnou předpověď pro vás bude mít meteorolog za půl hodiny. Před horkým víkendem krajští hygienici znovu zkontrolovali stav přírodních koupališť, kde je voda dostatečně čistá na koupání, kde naopak platí zákazy, tak o tom si budeme povídat už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Potomek afrických otroků obviněný z vraždy a francouzský koloniální guvernér. Dva muži z úplně jiných světů, které dělila hluboká propast. Jednoho dne je osud spojil na ostrově Martinik, kde se ráj proměnil v peklo. Na 30 tisíc lidí se ocitlo uprostřed smrtícího chaosu. Uslyšíte to v sobotním díle.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní příběh nás zavede za Karlem Arnsteinem, rodákem z Pražských Vinohrad, o němž se u nás téměř neví. Vyrůstal ve světě ticha mezi neslyšícími rodiči. Přesto se stal géniem techniky. Zachránil Štrasburskou katedrálu, navrhl unikátní alpský most a zasáhl do vývoje vzducholodí Zeppelin.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Taky Eva Farná se stavila do dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. Dospívala 9,5 minuty před 8:30. A horký víkend, který je před námi, láká k vodě. Ne všude je ale koupání bezpečné. Na Vysočině i nadále platí zákazy koupání ve vodních nádržích Sedlice a Trnávka na Pelhřimovsku a taky v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Víc informací už má redaktorka Magdalena Machová. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Je to přesně tak. Hygienici tento týden znovu kontrolovali většinu přírodních koupacích ploch, které dlouhodobě sledují. A vysoké teploty a nedostatek srážek kvalitě vody rozhodně nepřidávají. Žádný nový zákaz od posledního odběru sice nepřibyl, na některých místech se ale kvalita vody výrazně zhoršila. Třeba na Dalešické přehradě, konkrétně na Koněšinské pláži. Ještě před týdnem tam hygienici hodnotili vodu prvním, tedy tím nejlepším stupněm z pěti. Teď už je situace horší. Ve vodě naměřili zvýšené množství sinic a pláž tak dostala třetí stupeň pěti. Lidé se tam sice koupat mohou, doma by se ale raději měli osprchovat.
0: Jaká jsou další místa, před kterými hygienici varují?
1: Je to třeba Břevnická nádrž na Havlíčkobrodsku. Kvůli toxinům, které produkují sinice, je voda nevhodná ke koupání. A to znečištění v podobě zelených vloček na hladině je dobře i vidět. Koupání v takové vodě může způsobit zdravotní potíže. Od různých vyrážek a podráždění kůže až třeba po střevní problémy. O něco lépe je na tom pak Domanínský rybník na Žďársku. I tam ale hygienici upozorňují na výskyt sinic. A na Žďársku ještě zůstaneme. Horší kvalita vody je totiž i v rybníce Koupaliště Nové Město na Moravě, v Plzké nádrži a nebo v rybníce Medlov.
0: Prozrať ještě naopak, kde je koupání bezpečné.
1: Tak i přes vysoké teploty je voda stále dobrá třeba ve Velkém Dářku, v lomu Hornice Rekev, kde má skoro 24 stupňů, a nebo ve velkém a malém pařezitém rybníku na Jihlavsku.
0: Magdalena Machová připravila užitečné informace před víkendem. Děkujeme za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Léto na Vysočině.

Dva stromy z Vysočiny jsou ve finále výroční ankety Strom čtvrtstoletí. V Česku přibývá podvodů na klientech bank a taky v Česku skončili žně. S jakým výsledkem? To vše prozradí Tomáš Kulátor v krátkých zprávách, které chystá na 8:30. Do krátkých zpráv ještě necelých 5 minut. Krásné páteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na většině míst v Česku skončily letošní žně obilí. Zemědělci celkem sklidili už přes 95% ploch. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar. To je meziročně o pětinu méně. Na vině je podle agrární komory především nedostatek srážek a taky horko. V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí jejich počet zvýšil o víc než 40% oproti stejnému období loni. A podle České spořitelny roste taky částka, kterou útočníci lidem z účtu ukradli. Banky taky potvrzují, že klienti jejich zaměstnancům často nevěří, pokud se je snaží před podvodem ochránit. Dva stromy z Vysočiny jsou ve finále výroční ankety Strom čtvrtstoletí. Jde o buk u jihlavského kostela svatého Jakuba a chudobínskou borovici u Vírské přehrady na Žďársku. Oba stromy už v minulosti vyhrály titul Strom roku a díky tomu se dostali do jubilejní ankety o titul Strom čtvrtstoletí. Hlasování potrvá až do 5. října. Srbští studenti si připomínají rok od brutálního zásahu policie proti protestu ve Valjevu. Pořádková policie tehdy brutálně napadla a zmlátila desítky mladých lidí. Pořadatelé žádají spravedlnost za brutální zásah policistů, dosud nebyl nikdo identifikován ani potrestán. Šéf místní policie tvrdí, že zásah byl v souladu se zákonem. Plavkyně Barbora Sémanová ovládla na mistrovství Evropy závod na 200 metrů volným způsobem. V pařížském finále vylepšila svůj český rekord na čas minuta 54,38 sekundy. V Havlíčkově Brodě mají 14 stupňů, v Náměšti nad Oslavou hlásí 17. Dnes očekáváme slunečný den bez oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů a zafouká slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Stále neprojedete Rohoznou na Jihlavsku, opravují tam povrch silnice. Objízdná trasa vede přes Batelov, Horní Cerekev a Nový Rychnov.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pokud je teplota ve stínu 28 stupňů a víc, měli by si netrénovaní běžci podle lékařů kondiční běh nebo závody raději odpustit. Může totiž dojít k přehřátí s vážnými následky. Podrobnosti za chvíli v reportáži.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Ještě do neděle 16. srpna bude Telči vládnout folkový festival Prázdniny v Telči. Nabízí každý den divadla pro děti, improvizované hraní v mnoha koutech města. Koncerty zdarma, třeba na scéně u lodiček, taky stánky s řemeslnými výrobky a občerstvením a prostě skvělou, nenapodobitelnou letní náladu. Ještě přidám program dnešních hlavních koncertů na nádvoří zámku od 19 hodin a 30 minut bude hrát František Skála a potom Třaskavá směs. A v Panském dvoře dnes od 19 hodin zahrají Impolite a po nich od 21 hodin Tata Boys.
1: Léto na prázdninách v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Věra Špinarová a její Bílá java 250 v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 4 minuty do 8:45 a krátce po 8:15 nabídneme výhled na počasí nejbližších hodin a dnů s meteorologem. A teď příspěvek, který se počasí taky trochu týká. Teploty v Česku se znovu pohybují kolem 30. O víkendu bychom mohli mít i supertropy, to znamená teploty nad 35 stupňů, a lékaři upozorňují, že běh v horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které by měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů ve stínu. Při vyšších jim při běhu delším než půl hodiny hrozí kolaps z vedra. V extrémním případě může dojít i k těžkému poškození zdraví.
1: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některé závody, tak byl přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec.
2: Běžíme s Jiřím Peroutkou, jste ještě hobík?
1: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
2: Možná už zastavíme, tady je příjemný stín.
1: Při tom maratonu se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl jako jít přes nějakou hranici, i když je to těžký, protože chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
3: Jasno 43-letý amatérský běžec Jiří Peroutka. K tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své síly, vyzývají také lékaři.
4: Pro netrénované sportovce, co se týká běhu, je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů ve stínu při velmi nízké vlhkosti.
3: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
4: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů. Ve stínu. Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
3: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli hýčok je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat.
4: Stříkat na něj studenou vodu nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků, prostěradel. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
3: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
4: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
3: O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Máme už jednu minutu po 8:45, možná netrpělivě čekáte na výhled na počasí o víkendu.
1: Počasí.
0: Pomůže mi s ním meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Tak pojďme začít teď. Kolik stupňů je v kraji Vysočina?
2: A většinou se ta teplota teď pohybuje mezi 16 a 19 stupni Celsia a k tomu je to ráno tak jako včera jasné, slunečné.
0: Jasno bude během celého dne, sluníčko nás neopustí, kam vystoupají teploty.
2: Dnes by měly vyšplhat mezi 28 až 31 stupňů Celsia a vítr, který teď vane slabý, většinou východní, tak by během dne mohl vát. Nebo měl trošku zesílit na vítr mírný, jihovýchodní až východní s rychlostmi asi do 15 km v hodině.
0: Dnes je nám to tedy jasné, sluníčko zůstane, teploty do 31 stupňů, pojďme pokročit na noce, na sobotu a k víkendu.
2: A zítra to zůstane taky jasné a noc taky zůstane jasná. Zítřejší ranní teploty 15 až 12, v údolích lokálně kolem 10 a zítřek pak ta maxima 31 až 34 stupňů Celsia. A jak už jsem říkala, zůstane jasno, případně pokud ne úplně jasno, tak jen nějaká malá oblačnost.
0: Sobota tedy ještě o 3 stupně teplejší. Co přinese neděle?
2: A neděle začne tak, jako teď známe z posledních dnů, to znamená málo oblačnosti, to bude v noci a zpočátku dopoledne a potom postupně začne oblačnost přibývat a to až na oblačno a odpoledne se také objeví izolované přehánky, výjimečně možná i nějaká bouřka a večer a potom v noci na pondělí se ta možnost výskytu srážek bude postupně zvyšovat. Každopádně nedělní minima 19 až 15 a ta maxima 31 až 35 stupňů Celsia.
0: Stupňů ve stínu, to je v neděli tedy už hodně. Pojďme dát nějakou naději. Přinese ta studená fronta v neděli večer a v noci na pondělí ochlazení?
2: Ano, přinese. Pondělní maximální teploty by měly být až o 10 stupňů nižší než ty nedělní, 21 až 25 stupňů Celsia, takže opravdu to ochlazení přijde
0: a
2: i s tou
0: citelné.
2: Nějakou změnou situace na obloze.
0: Skvělé. Meteoroložka Bára Kučerová pro nás měla výhled na horký víkend a taky na ochlazení na pondělí. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: I v pátek před víkendem je program Českého rozhlasu Vysočina obvyklý, tak jak jste zvyklí. Do 9. hodiny ještě zařadíme vtip Jardy Hypochondra. Dnes je o blondýnce a já mám vtipy o blondýnkách ráda, tak si ho dobře poslechněte. No a po 9. už se od mikrofonu přihlásí Hela Dvořáková, která vás bude provázet nejen vysíláním Českého rozhlasu Vysočina, ale třeba i sobotním mrkvancobraním v Polné. S přáním poklidně a bez nehod stráveného horkého víkendu uprostřed srpna se loučí Ivana Víznerová, zase někdy naslyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vládo, řekni fór.
1: Tak teď takovej krátkej o blondýnce. Blondýnka přijde na letiště a říká: dobrý den, slyšela jsem, že letí červené lodičky. Tak jsem se chtěla zeptat, v kolik hodin.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Léto na Vysočině.

0: Máme 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Chotěborský sportovní areál otevírá nová sportoviště veřejnosti. Dětský certifikát by se měl ještě před jeho zavedením upravit. Hokejisté Jihlavy i Třebíče v přípravě prohráli. Páteční předpověď počasí hlásí slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Kolátor. Nový letní areál v neděli slavnostně otevře město Chotěboř. K dispozici nabídne například beach volejbalové hřiště, venkovní posilovnu, nové fotbalové hřiště nebo skatepark. Původně měl areál fungovat už od dubna. Kvůli technickým potížím a nedodělkům ale město muselo otevření odložit. Náklady se vyšplhaly na zhruba 100 milionů korun. Pokračuje starosta města Ondřej Kozub z ODS.
2: A je tady pamatováno na spoustu malých sportů, dneska i moderních sportů a zejména takových těch kolečkových pro děti. Právě jako je skatepark nebo pump track.
0: Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO na nich spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence.
3: Na změnách spolupracuje ministr spravedlnosti s digitální informační agenturou.
4: Podle stávající úpravy by každý, kdo pracuje s mládeží, musel dokládat opětovně certifikát jednou za 3 měsíce a my musíme proto i změnit právní úpravu, aby ten certifikát byl doložen pouze jednou a ta organizace si mohla platnost tohoto certifikátu kdykoliv ověřit.
3: Současně o změnách debatují poslanci na podvýboru pro oběti a problematiku násilí, aby byly změny včas schváleny. Potvrzuje to člen podvýboru Michal Zuna z TOP 09.
5: Návrhy a debata, které sníží administrativu, tak může být určitě přínosná.
3: Ve hře je i doplnění dalších trestných činů, které by se do certifikátu zapisovaly, například mučení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Francouzští hasiči chtějí na konci září stávkovat za lepší pracovní podmínky. Hasičské odbory to oznámily po schůzce s ministrem vnitra Loránem Nunezem. Požadují lepší pracovní podmínky nebo modernější techniku. Francii letos sužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku už schořelo přes 100 000 hektarů.
6: Mluvčí několika hasičských odborů Xavier Boa řekl, že počet zásahů a jejich náročnost se v posledních letech zvýšily. Finanční prostředky ale podle odborů rostly pomaleji a hasičů není dost. Žádají proto personální posílení nebo lepší vybavení, které je lépe ochrání. Ministr vnitra Laurent Nunez slíbil, že předloží příslušný návrh zákona na začátku září. Hasiči podle něj můžou počítat taky z více penězi. Konkrétní částku neuvedl. Pokud hasiči s navrhovanými změnami nebudou spokojení, vyhlásí na konci září stávku a budou protestovat. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Hokejovým týmům z Vysočiny se v přípravných duelech před startem nové sezóny Maxaligy nedařilo. Třebíč prohrála v Přerově 2-3 v prodloužení, Jihlava podlehla brněnské Kometě 0-3.
7: Dukla se ani na podruhé proti extraligovým týmům nedokázala gólově prosadit. Po úterní prohře 0-3 s Hradcem Králové podlehla stejným poměrem i brněnské Kometě. Ke skórování nepomohlo Jihlavě ani zařazení kanadské posily Todavindra do sestavy. To Třebíč se branky v Přerově dočkala. Po gólech Kučery a Ferdy dokonce dvakrát vedla, ale 12 sekund před koncem přišla o náskok a v prodloužení soupeř rozhodl. Další utkání odehrají oba celky v úterý. Dukla hostí Mladou Boleslav, Horáci Slávia Skalicu. Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
0: A fotbalisté Hradce Králové podlehli ve odvetě třetího předkola Evropské ligy Bešiktaši 0-1 také v Istanbulu a zahrají si o hlavní fázi konferenční ligy. Poslední předkolo této soutěže čeká i Jablonec, který vyhrál na hřišti RFS Riga 2-1.
1: Počasí.
0: Pelřimově teploměry ukazují 19 stupňů, ve Vatíně 16 a v Hubenově 14. Dnes očekáváme slunečný den bez oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů a zafouká slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnici mezi obcemi Vysoká a Šlapanov leží sražená srna. Mezi Stropěšínem a Hartvíkovicemi pak opatrně, uteklo tam stádo kos.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Hezké páteční dopoledne, ať už jste v pracovním procesu nebo třeba na zahrádce, na cestách. Pomalu se nám blíží víkend a to je podstatná věc. Věřím, že se na to těšíte, možná někteří už teď chystají víkendové dobrodružství, jiní přemýšlí, co o víkendu ugrilují. A to je dobrá zpráva, protože Dáša Kubíková na to myslela a dneska pro nás bude mít krutý hamburger, tak si recept na něj nenechte ujít.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Počasí máme i dnes opět velmi příjemné, to znamená, že páteční večer by mohl patřit třeba zrovna grilování. No a ti z vás, kteří rádi grilují, tak určitě už na rošt vyzkoušeli dát všechna možná masa, zeleninu nebo možná i ovoce. Jestli pak už jste ale někdy zkusili udělat burger z krutího masa? Pokud ne, Dáša Kubíková přichází s receptem.
2: Když se řekne dáme si burger, lidé, kteří si hlídají kalorie, většinou zpozorní a příliš se do takové akce nehrnou. Ne každý hamburger ale musí být považován za rychlé a tudíž nezdravé občerstvení. Když si ho připravíme sami a pohlídáme si, z čeho je, může být i kalorický příjem z něj zcela v pořádku. K obědu nebo rychlé večeři dokážeme připravit variantu z mletého krutího masa. Na porci pro jednoho počítejme 125 gramů nejlépe krutích prsou. K masu přidáme najemno nakrájenou šalotku nebo jarní cibulku. Dále lžíci hořčice, osolíme, opepříme a přidáme špetku koření na grill. Všechno promícháme, necháme chvíli odpočinout a pak tvarujeme placky, burgery. Opečeme je z obou stran na grillu nebo na pánvi na troše oleje. Po otočení necháme na mase roztéct plátek sýru. Vedle opečeme také housku, nejlépe celozrnou. Ke krutímu masu se hodí omáčka ajvar, kterou natřeme na pečivo. Pak přidáme maso se sýrem, plátky rajčete, listy ledového salátu a přiklopíme druhou půlkou. Lepší přílohou než hranolky je spousta zeleniny. Zasytí a tělu neuškodí. Pokapeme ji olivovým olejem nebo domácí zálivkou na salát a je to úspěšné grilování a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Už čtvrt století vybírají lidé v anketě nadace Partnerství nejkrásnější strom roku. K jejímu 25. výročí teď mohou hlasovat také pro strom čtvrt století. Mezi nominovanými nechybí ani několik výjimečných stromů z Vysočiny. Které stromy to jsou a kde je najdete, to všechno vám prozradíme už za pár minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Teď ale posíláme Alfaville a přejeme hezké páteční dopoledne.

0: dětské zábavy, kde i tahle muzika hrávala a doteď ještě hraje a sklízí velký úspěch. Máme pátek, proč ne vyrazit někam večer za písničkou, jak se říká, ty celé pojďme věnovat anketě. Anketa Strom roku slaví letos 25 let existence. Pořádající nadace Partnerství při té příležitosti vyhlásila i jednu speciální anketu, nazvanou Strom čtvrtstoletí. Mezi finalisty jsou i dva zástupci z Vysočiny. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka Adéla Boháčová. Přejeme hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Jaké stromy z Vysočiny jsou tedy v hlasování?
1: O titul Strom čtvrtstoletí se uchází buk u kostela v Jihlavě a chudobínská borovice ve vodní nádrži Vír na Žďársku. A oba stromy jsou pro Vysočinu velmi významné. Mají nejen přírodní, ale také historickou a místní hodnotu. Jihlavský buk

0: roste už zhruba 133 let, přímo v centru města u kostela svatého Jakuba. Má obvod téměř 5 metrů a za památný strom byl vyhlášen už v roce 1990. Do ankety jej navíc před více než 20 lety přihlásili studenti Jihlavského gymnázia. Celostátní anketu vyhrál v roce 2003 se ziskem více než 6 000 hlasů.
1: No, pojď nám ještě přiblížit, co druhý finalista, protože tím je Chudobinská borovice.
0: Ta roste u Dalečína na Žďársku a známá je především díky své poloze v zatopeném území přehrady Vír. Při napouštění nádrže zůstala stát jako jeden z posledních stromů nad hladinou a právě proto dostala jméno po zatopené obci, která musela být obětovaná kvůli výstavbě nové nádrže. Její stáří se odhaduje na asi 250 let. No a právě Chudobinská borovice vyhrála v roce 2019 nejen anketu Strom roku u nás, ale i v celé Evropě.
1: Věřím tomu, že řada posluchačů začíná teď mít dilema, pro koho hlasovat. Teď si ale pojďme přiblížit, jak vůbec můžeme v anketě své favority podpořit.
0: Hlasování začalo tento týden a potrvá do 5. října. Lidé tak mohou rozhodnout, jestli titul Strom čtvrtstoletí získá některý z vysočinských finalistů nebo některý z dalších 11 stromů z celé republiky. A při pohledu do prozatímního pořadí se zástupcům Vysočiny daří. Chudobinská borovice vede průběžné pořadí a v horní polovině se drží i Jihlavský Buk. 5 dřevin s nejvyšším počtem hlasů přitom na konci září postoupí do tajného superfinále, ze kterého vyjde celkový vítěz.
1: Tolik ve našem vysílání redaktorka Adéla Boháčová. Moc děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V dobrém dopoledni pokračujeme ve společnosti Míry Marka.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Čeká nás totiž další díl pořadu Bejvávalo. Tak si ho nechte ujít. Teď si dáme skupinu Boniem.

0: Láska a data skupina Činasky, bude foukat dneska vítr a co vůbec znamenají srpnové větry? To nám poví Míra Marek.
1: Bejvávalo.
2: Srpnoví větrové jsou podzimu poslové. To po polovině srpna začali říkat naši pradědové, kteří tušili, že když v tento čas fouká víc, než by si člověk přál, bude letos brzo podzim. Také se kdysi tradovalo rčení, jež je nám, lidem 21. století, už málo srozumitelné a které praví poletí na srpnovém větru přiletí. Na vysvětlenou, naši předkové svého času nedělili rok na jaro, léto, podzim a zimu, ale na 8 částí. A poletí to byl čas po létě. Trvalo zpravidla od nanebevzetí Panny Marie, to je zítra, 15. srpna, do svatého Matouše, což je 21. září. Ale těch pranosti, které pojednávají o srpnovém větru, je překvapivě o hodně víc. I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. Také se kdysi říkávalo, půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. Slovo půlnoční si v tomto ohledu nevykládejme jako větry vanoucí večer o půlnoci, nýbrž jako větry severní, vanoucí z takzvané půlnoční, tedy severní strany. Totéž platí o průpovídce v srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko pak hřeje. No a příště v pondělí o tom, že chleba je všude o dvou kůrkách.
1: Bejvávalo.
0: Můžeme dostat z potravin nějakou infekci v létě? Zeptáme se na to paní doktorky Ireny Zimenové v dalším dílu pořadu Minuta pro zdraví. No a nebude chybět ani dnes v 9.45 zámecké léto. Tak si ho nechte ujít. Do té doby nabízím Jaroslava Uhlíře nebo taky Jakuba Smolíka. Prý chlapy nebrečí, občas brečí chlapy, co si budem povídat. Hezké páteční dopoledne s námi.
3: Smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: zdraví.
1: Jak se máme v létě bránit infekci z potravin?
2: Tyto infekce způsobují různé viry a bakterie, které se množí v potravinách. V zimě nebo v podmínkách, kdy potraviny uchováváme v chladu, v ledničce, tak zabráníme jejich růstu a množení. Ale v létě v teple mají podmínky, aby se namnožily tak, že můžou způsobit trávicí problémy. O to spíše je potřeba v létě myslet na to, abychom jídla nenechávali venku na sluníčku, abychom zbytky na druhý den hned po schladnutí přemístili do ledničky a abychom, když si uděláme svačinu na výlet, nenechali tuto svačinu v batohu až do večera.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysoký.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezký, úspěšný pátek. Ano, je tu opět zámecké léto a také Pavel Kudrna. Těší mě, že se opět potkáváme u našeho vzdělávacího a soutěžního pořadu. Ano, vzděláváme se tím, že představujeme naše zámecké památky. Musím říct, hodně nádherné, máme jich hodně v České republice. No a pak soutěž, to zase přináší trochu napětí. A já myslím, že ve velkém napětí, no řekněme, pozornost nám rozhodně věnuje pan Petr z Brna, paní Jana z Frýdlantu, pan Zdeněk z Valašských Klobouk nebo pan Jiří z Prachatic. Jejich míčky, pingpongové míčky s čísly už jsou v našem losovacím osudí. Pravda, nemáme nějaké sofistikované osudí, jako bylo třeba při tom, když se losoval Matez, nebo když dnes Olvin losuje něco. No, je to prostě takové akvárium, taková, řekněme, koule patrně, kulatá, skleněná, v tom jsou pingpongové míčky a prostě fixem jsem na ně napsal čísla 1 až 5. A já myslím, že to splní úplně stejný účel. Tak se do toho dáme. Nejprve musí dostat prostor František Kinský, protože potřebujeme pátého výherce, který má také šanci vyhrát prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak pojďme na návštěvu, tedy tentokrát na zámek, který patří někomu jinému.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří. A vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňu z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňu dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňu z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdní gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňu. I Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem barokem novým třeba. Z nějaké funkcionalistické vily to má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady dá se říct v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já myslím, že Vlaďka Vildová to správně zakončila. Nezapomeňte na tu zahradu, protože u těch zámků jsou nádherné parky, nádherné zahrady, často skleníky, ostatně upozorňujeme na to, nebo dokonce bludiště u některých zámků jsou, takže využijte to rozhodně. No, využijte teď nabídku, jinak pozor, teď jestli telefonujete marně, se dovoláváte, telefony jsou vypnuté, využijte tu nabídku a vytočte naše číslo, protože můžete dostat 5, to je u nás dobrá známka, mimo jiné, tak oni jsou všechny dobré, protože můžete vyhrát soukromou prohlídku. František Kinský už je nachystán a jak mi sdělil posluchač, který vyhrál v loni, tak říkal, že to bylo nádherné a že se opět pokusí dovolat se do naší soutěže. Zkuste to taky.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: se nadechneme, půjdeme do soutěže. Já jenom připomenu pravidlo, jak to vlastně vzniká, protože vy víte, že vždy jeden jde do vysílání posluchač, jeden je náhradníkem, tak vemu telefon, kdo je první, napíšu si adresu, někdy se raduje, já řeknu, jste bohužel první, ale jste jako náhradník. No, pak druhému se omluvím, no a třetího beru do vysílání. A tím třetím tentokrát byla z Prahy paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím. Máte šanci být tedy další v našem losovacím osudí a vyhrát soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, ale musíte správně zodpovědět otázku. Jestli mohu, tak já vám ji položím.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na to. Jak se jmenovala rodina, která si nechala na začátku 20. století upravit zámek v Novém Městě nad Metují architektem Dušanem Jurkovičem? Za A to byli Bláhovi, za B to byli Bartoňovi, za C to byli Bartákovi. Tak mohu poprosit?
1: Za B.
0: Bčko. Je to tak, paní Marie, takže pětku přidávám do našeho losovacího osudí, máte tedy pětku, budu vám držet palce, stejně tak jako už jmenovaným výhercům, kteří vlastně dostali číslo před vámi. Mějte se moc pěkně a hezký víkend, neuvařte se, naschledanou.
1: Děkuju pěkně a přeju hezký den všem, vám i posluchačům.
0: Tak děkujeme, no a já se teď pustím do toho losování, takže zamíchat netřepat, ne, obráceně. No a já už vím, jaké je to číslo a já to teď udělám trochu napínavé. Není to jednička, není to pan Petr z Brna, není to ani dvojka, paní Jana z Frýdlantu, není to ani trojka, pan Zdeněk z Valašských Klobouk a není to bohužel ani paní Marie z Prahy, protože vyhrává číslo 4 a čtyřku má pan Jiří Turínek, který je z Prachatic a jemu samozřejmě gratuluji dvojnásob. Tak potlesk pro našeho výherce týdenního. Tu čtyřku vracím zpátky do toho losovacího osudí. Na příští týden máme před sebou ještě 2 týdny našeho letního soutěžení, našeho speciálu, tak se přidejte. No a my se vypravíme o víkendu taky na zámky. Bude to v čase výletu po 13. hodině. Vydáme se v sobotu na zámek Maleč, v neděli na zámek Blatná. No a já se těším v pondělí v 9.45. Hezký víkend všem přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na hokejovém zápase v Jihlavě zasahovali policejní těžkooděnci. Čistota vody v českých řekách se za poslední desetiletí výrazně zlepšila. Objem nových hypoték se v červnu snížil, naopak vzrostla průměrná sazba. Páteční předpověď počasí hlásí slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. O zřízení koupacích míst v řekách uvažují kvůli horšící se kvalitě vody v rybnících některá města na Vysočině. Podle vedoucího odboru jakosti vody Českého hydrometeorologického ústavu Víta Kodeše je kvalita vody v řekách lepší než v 90. letech. Významnou roli v tom se hrálo budování nových čistíren. V suchém a teplém počasí se ale může zhoršovat kvalita i v tocích, upozorňuje Kodeš.
2: Toky, kde teče málo vody a je tam vyústěno hodně výpustí, tak v těchto tocích ta kvalita vody bývá obvykle horší.
0: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
3: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale i kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
0: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala 4,9%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték taky poklesla průměrná výše nové hypotéky pod 4 miliony a 600 tisíc korun. Prudké bouře východně od japonského Tokia mají nejmíň 4 oběti. Informovali o tom agentury AFP a AP. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy v oblasti ochromily část dopravy. Tisíce lidí uvázly na letišti Narita. Zhruba 22 tisíc domácností se ocitlo bez elektřiny. Extrémní počasí Japonsko sužuje už několik dní. Ve středu se přes něj prohnala tropická bouře Changchun.
1: Sport.
0: Horácká Slavia Třebíč prohrála v přípravě v Přerově 2-3 po prodloužení. Druhou porážku v řadě bez vstřeleného gólu pak utrpěli hokejisté Dukly Jihlava. Extraligové Kometě Brno podlehly na vlastním ledě 0-3. Podle trenéra Jihlavy Viktora Ujčíka byl hlavní rozdíl v produktivitě.
4: Beru prohru s Kometou, aby bych rád znal nějakého góla, protože šel po nás Hradec aktivně, nedokázali jsme se prosadit zakončení. Teď Kometa hraje to samý vlastně rychle a je vidět, že ty kluci si na tady tu ještě trošku vyšší rychlost musí chvilku zvyknout, aby vlastně dobře řešili ty situace a když prostě máme šanci, tak aby hráli přímočaře a cpali to do brány.
0: Zápas navíc skončil bitkou mezi fanoušky obou klubů. Kvůli potyčce na místě zasahovali těžkooděnci, kteří zadrželi 4 lidi. Pátého pak odvezli na protialkoholní záchytnou stanici. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Michaela Lébrová.
5: Před koncem hokejového utkání došlo k odpálení pyrotechnického výrobku. Podezřelého muže z uvedeného jednání jsme omezili na osobní svobodě. Dechová zkouška u muže vykázala hodnotu téměř 2 promile alkoholu. Následně jsme ho převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě hlásí 18 stupňů, v Dukovanech nebo Telči 20. Dnes očekáváme slunečný den bez oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů a zafouká slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Regionální úsek dálnice D1 je plynulý, bez nehod jsou i ostatní silnice v kraji.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tři minuty po 10. hodině jste s Českým rozhlasem Vysočina. Zpíval v Chotěboři slavný prvorepublikový pěvec Plaške. Dovede k němu muzejní netradiční náramek. Dovede nás až k němu. Doslova detektivní příběh z Vysočiny vám nabídneme už za pár minut.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Drobný předmět, uložený v zástupce depozitáře, probudil badatelskou zvědavost zkušeného muzejníka. Byl to nápadně barevný náramek s velmi stručným popiskem. I to ale stačilo. A Městské muzeum v Chotěboři se teď může chlubit ozdobou, která má vazbu ne na Latinskou Ameriku, ale i na jednoho slavného pěvce.
2: S ředitelem Chotěbořského muzea Michalem Kampem stojíme nad něčím z peříček. Je to zelené, navázané na šňůrka. Co to je?
3: Je to evidované od 60. let jako náramek z peří Latinské Ameriky. A mně přišlo hrozně zvláštní, když jsem si tady procházel sbírku, proč v Chotěboři máme předmět z druhého konce světa. Existuje ručně psaná karta, kde je akorát napsáno, že to sem předala paní Radoušová a je to něco, co nosila nebo získala její neteř.
2: To zní tehdy ti muzejníci nevytáhli víc?
3: Evidentně ne. Bylo tam teda ještě napsáno, že ta dotyčná neteř, že byla manželkou mexického velvyslance.
2: To už je zajímavé.
4: Jsou to opravdu peříčka.
3: Největší pravděpodobně jsou papoušci, řekl vám teda ještě přesně nějaký druh a je to teda ručně pletené. Já teda jednak jsem řekl OK, opíšu teda evidenční kartu do nového systému.
2: Máme před sebou notebook, je tady ten předmět vyfocený, je pod ním i fotografie nějaké dámy v kloboučku typu první republika.
3: No a to je přesně ono, protože paní Radoušová těch předmětů dala do muzea relativně dost a pak jsem něco hledal na místním chotěborském hřbitově a právě jsem si všiml jejího hrobu. A jedno jméno mě tam právě zarazilo, protože bylo netradiční. Byla to Jaromíra Alcara Stornel.
2: Jak se to dostalo do Chotěboře?
3: Říkal jsem si, dobrý, už vím, od čeho se odpíchnout. Nakonec jsem teda vypátral, že s tímto jménem zde opravdu ve 20. letech působil jistý Juan Manuel. A díky tomu, že Národní knihovna digitalizuje svoje časopisy, tak jsem objevil poměrně noblesní časopis Salon z roku 1937. Kde jsou vyfocené významné Češky a mezi nima ta Jaromíra byla.
2: A měla na ruce ten náramek?
3: Ne, neměla.
2: A to je ta fotografie,
3: a to je
2: na kterou
3: se díváme.
2: Fotografie,
3: kterou jsem si právě do evidenční karty přidal, protože mi přišla důležitá. A z toho se začínal odvíjet ještě další rámec toho příběhu. Její manžel v tom 27. roce odjel z Československa do Japonska a ona tady evidentně zůstala. Druhá věc je, že ona tam byla psaná jako rozená Plašková. A byla tam připomínka, že se jedná o dceru známého baritonisty a malíře Bedřicha Plaške, což je velmi významná osoba první republiky, velmi jako důležitá osoba pražského světa. Díky matrikám se podařilo zjistit, že právě Jaromíra se tady i narodila v domě, ze kterého pochází třeba i stavitelská rodina Pěchova.
2: Takže máme vazbu na Chotěboř.
3: Takže vazbu máme. Ona je tady i pohřbená, jak jsem říkal, to znamená, že vlastně ani nezdílí hrob se svým manželem. Je tady spousta směrů, kterými se ještě můžeme vydat.
2: Třeba tady i ten baritonista zaspíval.
3: To si myslím, že bude jistota. Nebýt toho daru paní Radoušové v 60. letech, tak nám vlastně zůstanou možná ještě na dlouhou dobu neznámí.
2: Z Chotěboře Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Já k tomu ještě doplním, že fotografii zmiňovaného náramku najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz, tak se na ní určitě podívejte. Nejsložitější organizační, ale i technická zkouška rozhlasového vysílání v jeho historii, tak vnímali v roce 1926 českoslovenští rozhlasáci výzvu živě vysílat z 8. všesokolského sletu. Jak obstál redaktor František Havel a jak se ke komentování sportu dostal legendární Josef Laufer, i to uslyšíte za chvíli v posledním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Teď si dáme Žalmana a spol. Rána v trávě.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina, Tereza Kernlová a Schody z nebe 8 minut před 10:30. Pražská Slavia a proti ní Budapešť Hungárie. Toto fotbalové utkání 3. října 1926 bylo prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase. A to díky komentáři legendárního Josefa Laufra. Právě k prvním sportovním přenosům se vrátíme teď v posledním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Za zrod přímého přenosu můžeme považovat ještě vlastně starší událost, tu z přelomu června a července roku 1926, kdy celá republika sledovala 8. všesokolský sled v Praze.
1: Jásavá, výsostná, radostná hudba vyvrchuje v tomto motýl a vzklenula se nad slovy Tyršovými.
2: Takhle komentoval 10. všesokolský sled v létě roku 1938 reportér František Kocourek. Málo který z cvičenců si připustil, že následující roky budou pro členy Sokola tragické. Vraťme se ale do roku 1926, do svobodnějšího období první republiky, kdy na začátku července na Strahově téměř 150 000 cvičenců na 8. všesokolském sledu sledoval i prezident Masaryk. A poprvé sled mohli slyšet i lidé u přijímačů.
3: Oni měli zkušenost už z roku 25, že když mikrofon vyvedou z rozhlasového studia a dají ho třeba do Národního divadla, tak můžou odvysílat operu živě v přímém přenosu. A fascinovalo je, že ten mikrofon mohou postavit na nějakou slavnost, slyší dechovku, slyší tleskání lidí, slyší řečníky, ale došlo jim velmi rychle, že ten mikrofon se neobejde bez někoho, kdo by řekl, co se tam vlastně děje.
2: Jak vypráví znalec rozhlasové historie Tomáš Černý, jako reportéra na všesokolský sled vybrali hlasatele Františka Havla, původně kočovného herce.
4: Jméno Havel. No, naložili mne do auta s prázdnýma rukama, bez jediné informace a povídej. Sokolem jsem nebyl, sokolské cvičení jsem nikdy neviděl, o sportu jsem vůbec neměl ani zdání, v rozhlase jsem byl půl roku, a bylo mi 49 let.
2: František Havel na přenos, který se pochopitelně v archivu nedochoval, vzpomínal v rozhlasovém vysílání v roce 1957.

0: A když hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky.
1: Po první zkušenosti se sletem rozhlasákům došlo, že právě takhle by se dala přenášet i běžná sportovní utkání, včetně fotbalu. Jenže Františka Havla, sportem nepolíbeného, na stadion postavit nemohli.
2: A tak si vyhlídli někoho jiného, který ovšem 3. října 1926 se na stadion Slavie nedostavil. A protože Josef Laufer byl známý sportovní funkcionář Slavie, byl to mnohaletý sportovní redaktor, který si to vyvzdoroval na rodičích, aby se mohl věnovat sportovní novinařině.
3: Haló, z hřiště Slavie na Letné přinášíme vám reportáž o ligovém utkání Slavia Sparta.
2: Tak ho vyhmátli přímo v šatně fotbalové a řekli mu, hleďte, jestli to neuděláte, tak bude mít Slavie strašnou ostudu. A to on samozřejmě jako slavistický funkcionář nechtěl. Takže se opravdu nechal takřka vyvléct za límec k tomu mikrofonu a tam dostal od ředitele radiožurnálu jediný pokyn. Mluvte furt.
3: Kopecký střelil míč, který si sám vypracoval, 1-1.
1: S Tomášem Černým poslouchal Laufrův o 10 let mladší výkon, kdy tento zakladatel české rozhlasové sportovní žurnalistiky 11. října 1936 komentoval derby pražských S. Dnes má český rozhlas samostatnou sportovní stanici. Radiožurnál Sport vysílá denně od 6 do 24 hodin sportovní přenosy, vstupy ze stadionů i magazíny o profesionálním a amatérském sportu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Za pár minut nabídneme také další díl Babských rad. Jarka Vykoupilová nám poradí, jak si poradit s každým oříškem. Ano, je to tak. Dneska doslova naučí nás totiž dostat se do útrop vlašského ořechu anebo pistácie i bez použití louskáčku. Karel Zich právě teď letí k vám a za pár minut zmiňovaná Jarka Vykoupilová.

0: Teď možná trošku Marfuška, ale ne, vůbec ne. Vzpomněla jsem si chtě nechtě na tu pasáž z Mrazíka, kdy Marfuška louská ty oříšky trošku netradičně, všichni víme. Louskat oříšky budeme i teď s Jarkou Vykoupilovou. Jakou techniku Jarka zvolí? No pojďte si to poslechnout.
1: Babské rady.
2: Jak rozlousknout vlašské ořechy bez louskáčku? Zdá se to jako pěkný oříšek, ale není to nemožné. Vezměte do dlaně dva ořechy tak, aby byl spoj jejich skořápek v jedné rovině, pak jeden z nich mírně pootočte, aby se do sebe vroubky zaklesly podobně jako skládačka. A teď je třeba použít sílu, takže dlaň pevně sevřete v pěst, dokud skořápka jednoho z ořechů nepovolí. Podobně vám druhý oříšek může pomoci i při loupání pistácí. Když je skořápka pootevřená jen lehce, takže pistácí nemůžete vyloupnout, stačí si pomoci jinou skořápkou, vklínit ji do otvoru a otevřít. K hladkému louskání pomůže i to, když vlašské ořechy dáte do kastrůlku s vroucí vodou a necháte 2 až 3 hodiny, klidně i přes noc. A ještě jedna maličkost. Skořápky od vlašských ořechů nevyhazujte. Podobně jako skořápky od vajec, jejich ostré hrany ve vrstvě zeminy odrazují slimáky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Teď už to máme jasno, všechno je rozlousknuto a pokračujeme dál. V neděli nás totiž čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám nejlepší recept z roku 2024 podle posluchačů. Tentokrát nám ho připlaví mladý cukrář Vojtěch Vrtiška a budou to kynuté sladké rohlíky. Podrobnosti si poslechněte už za chvíli. Teď nabízím Věru Martinovou a skladbu Kůň, co vyhrál nejslavnější Steeplechase. Hezké dopoledne s námi.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky někdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 49 minut se hledala žena v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina se skupinou Mandraže, samozřejmě v této písni. Letošní rok už je 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat kynuté, sladké, pruhované, plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom. Nejlepší recept roku 2024 podle posluchačů cukrář Vojtěch Vrtiška. Jak zjistil Patrik Rozehnal, důvodem, proč chtěl Vojta recept péc, bylo kynuté těsto.
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl. A je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
2: Základní otázka, bude tam změna?
1: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
2: Naším úkolem v rozhlase je vždy popsat to, co vidíme, abyste tu představu měli dokonalou. Problém byl u toho těsta, které připravil Vojta. Bylo tak dokonale hladoučké, kulaťoučké, šišaté, jak dinosauří vejce.
1: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo?
2: No a další věc, popsat, jak se vlastně ty rohlíky plní, balí, připravují a přendavají na plech. I to se dozvíte.
1: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
2: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získal takovou hrázičku.
1: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
2: A opravdu se povedly, tak nadýchané a dokonalé, dlouho jsem je neměl.
1: Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte už v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept mladého cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní sladké pruhované plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: V Jihlavě padl návštěvnický rekord na přátelské hokejové utkání. O titul strom čtvrtstoletí bojují i dvě dřeviny z Vysočiny. Dnes začíná letní autokino v Dukovanech. Páteční předpověď počasí hlásí slunečno s teplotami do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Dva stromy z Vysočiny jsou ve finále výroční ankety Strom čtvrtstoletí. Jde o buk u jihlavského kostela svatého Jakuba a chudobínskou borovici u Vírské přehrady na Žďársku. Oba stromy už v minulosti vyhrály titul Strom roku a díky tomu se dostali do jubilejní ankety o titul Strom čtvrtstoletí. Hlasování potrvá až do 5. října.
5: Jihlavský buk do ankety přihlásili před více než 20 lety studenti tamního gymnázia. Titul Strom roku vyhrál v roce 2003. Tehdy získal přes 6 000 hlasů. Chudobínská borovice u Dalečína je známá především svou polohou u přehrady Vír. Při napouštění nádrže zůstala stát jako jeden z posledních stromů nad hladinou a nese jméno podle obce, která byla obětována při napouštění. V roce 2019 vyhrála anketu Strom roku a později získala také titul Evropský strom roku. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
4: Letní autokino u jaderné elektrárny v Dukovanech dnes začíná znovu promítat. Podle samotné elektrárny jde o největší autokino v zemi. Zvuk přenáší do jednotlivých vozů prostřednictvím autorádí. Do konce srpna nabídne celkem 6 projekcí. Půjde o rodinné filmy a české komedie. Promítat se bude vždy v pátek a v sobotu od 20.30. Dnes je na programu snímek Kouzlo derby. Britský populista Nigel Farage se vrací do dolní sněmovny. V doplňovacích volbách obhájil mandát, na který předtím sám rezignoval. Lídr pravicově populistické strany Reform UK získal přes 22 000 hlasů. Jeho hlavním vyzivatelem byl komik Jonathan Harvey, který vystupuje jako parodická postava Count Binface, tedy hrabě z tváří popelnice. Ten dostal přes 9 000 hlasů.
6: Volby vyvolal sám Nigel Farage, který se jimi chtěl očistit z obvinění, že zatajil sponzorský dar ve výši v přepočtu 120 milionů korun. Jak řekl, lidé v Clactonu rozhodli, že má jejich důvěru a že se postavili establishmentu. Za jeho zástupce označil i svého hlavního protikandidáta, tedy hraběte z tváří popelnice. To označil Jonathan Harvey, který parodickou postavu stvárňuje, za mimořádně absurdní. S Farážovým návratem do parlamentu se obnovuje i šetření jeho sporného sponzorského daru. To by mohlo v krajním případě skončit i odebráním jeho poslaneckého mandátu. Jaromír Marek, Český rozhlas. Sport.
4: Nejvyšší návštěvu od rozdělení republiky na své přátelské hokejové utkání zaznamenala hokejová Dukla Jihlava. Čtvrteční duel s Kometou Brno sledovalo v horácké aréně 5304 diváků. Tribuny velkou měrou zaplnili i fanoušci z Brna.
7: Já jsem se určitě přišel podívat i na vaši novou halu a rozhodně, ale hlavně kvůli zápasu. Marek.
8: S jihlavským maskotem Ježkem JD se fotí faninky v drezech Alena a Aneta.
9: Těšíme se. I když je to přátelák, hlavně na ten hokej a celkově na tady tu atmosféru, je to tady úplně parádní.
8: Z atmosféry byl nadšený i útočník Dukly Matouš Menčík.
10: Člověk dneska před zápasem říkal, že to ještě nezažil a to už teď nějaký pátek hraje, takže já jsem to taky ještě nezažil.
8: Kvůli zapálení pyrotechniky na stadionu a následné potyčce fanoušků mimo halu policie zadržela celkem 4 lidi. Pátého fanouška odvezla na protialkoholní záchytnou stanici. Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
4: Dukla v zápase prohrála 0-3. Třebíč pak v Přerově nestačila v prodloužení 3-2.
3: Počasí.
4: V Jihlavě je aktuálně 22 stupňů, v Počátkách 21. Dnes očekáváme slunečný den bez oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů a zafouká slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dávejte pozor, v obci Jívoví na Žďársku havarovalo tam auto a na místě jsou záchranáři. Opatrně pak i na obchvatu Salačovy Lhoty, tam se střetla dvě auta a taktéž jsou tam záchranné složky.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Máme 5 minut po 11. hodině, zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina a taková svatba je pro mnoho lidí jedním z nejkrásnějších dnů v životě. Měsíce příprav, spousta emocí, velká očekávání, ale také nespočet rozhodnutí. Jedním z nich je třeba i taková květinová výzdoba, která dokáže vytvořit nezapomenutelnou atmosféru, ale zároveň umí pořádně prověřit svatební rozpočet i nervy budoucích novomanželů. A právě o té si budeme v dnešním dopoledním rozhovoru povídat se zkušenou floristkou Markétou Jašovou, kterou můžete také znát z Instagramu rostlinopopis_třebíč. Krásné dopoledne vám přejeme.

0: Adély Dvořákové.
1: Dnešním dobrém dopoledni si budeme povídat s floristkou Markétou Jašovou z rostlinopisu Třebíč. Budeme si povídat o svatbách, protože to jsou dny plné emocí, ale taky velkých očekávání, rozhodování. Hlavně co se týče třeba samotné výzdoby, ale vlastně podíváme se i na tu druhou stránku. Máme události, které jsou radostné, stejně jako svatba, ale máme taky události, které jsou spíše lítostné, jako pohřby. Jak i tam se hledí na výzdobu. O tom všem bude dnešní dopolední povídání, ale pojďme k těm příjemnějším, tedy řeknu věcem, když za vám přijde nevěsta a řekne, chci krásnou svatbu, ale vůbec nevím, jak má vypadat, kde vůbec začínáte a co je pro vás při takovémhle plánování té květinové výzdoby asi nejdůležitější.
2: Tak pro mě je to termín svatby, ten většinou nevěsta ví, nebo předpokládá, už má naplánovaný, nějak se rozhodli. Je dobré, důležité pro mě nějaké období, a to jaro, léto, anebo podzim, popřípadě zimní období.
1: Proč je to důležité, to roční období?
2: Je to důležité, že vlastně nám to nabízí nějaký prostor, že nemáme takový jako kdyby přetlak v tom letním období, kdy toho prostě nevyberete si třeba ani hezké datum, často jako nevěsti chtějí krásné datum, které si budou dobře pamatovat, ale vlastně to jaro nabízí mnohem krásnější třeba květy, máme levnější svatební místa, levnější dodavatele, podzim to samo, máme krásné barvy, že jo, může to být naopak jako neokoukaný, nebo někdo má rád třeba zimní spíš období, tak si prostě zařídí svatbu někde na horské chatě, projde se na lyžích ve svatebních šatech spolu s hosty, to jako už se u nás i v České republice děje, takže naopak nevěsty plánujte svatby i na jaře, na podzim a v zimě.
1: Já když to tak poslouchám, tak když přijdete vlastně za Markétou Jašovou, tak nejste u floristky, ale možná rovnou u svatební koordinátorky, protože vám překope celé datum, řekne vám, jak to máte udělat úplně jinak. Ale když dneska nevěsty často přichází a věřím tomu, že se to děje s těmi obrázky z Pinterestu, z Instagramu, stává se vám, že třeba řeknou, hele, chci to přesně takhle. A vy už třeba dopředu víte, že tohle v reálu nemůže fungovat, nebo to nebude vypadat tak hezky jako na fotkách.
2: Ano, může se to stát, ale spíš bych jako zmínila nějakou tu historii, jako co ty nevěsty jako za tu moje zkušenosti jako kdyby přinášely. Ono je dobré přinést jako obrázek, ono se tím jako určí cca, jaký má vkus, jaký květiny třeba jak kdyby chce použít, nebo se jí líbí a podobně, jakou barevnost má ráda a tak. Ale chtěla bych říct nebo zmínit, že dříve ty nevěsty jako se inspirovaly na reálných svatbách, prostě nosily fotky od co viděli u fotografů před. Ty jsou vlastně jak kdyby hlavně ti, kteří jako sdílí hodně toho materiálu fotografického, takže tam se dá zachytit ta atmosféra, ty květiny a tak dál. Takže to bylo fajn, myslím si, že to bylo dobrý. Pak jsme se posunuli k tomu Pinterestu. Tam bylo úzké, nebo je úskalý v tom, že se vlastně nám otevřel ten trh i zahraničí, kde ty svatby prostě jsou krásně nazdobené, mají spoustu jako nových krásných květů, tvarů, barev a to jako jsme přicházeli v tom, že museli jsme nevěsty vysvětlovat, že nejsme na našem trhu jako schopní sehnat přesně tady tyhle růže, že třeba jo, je trend, minulý rok byla barva vlastně hnědá, s tím souvisely i cappuccino růže, což že jo, i trend kávy a tak, to se promítlo i do všech květin a tak. Takže tím jsem chtěla říct, že nemohli jsme úplně dostat toho, těch jako výběru těch květin, co ona ukazovala a taky třeba jsme ještě neměli tolik jako přístup na burzu, kde jsme si přesně mohli vybrat ten ostín. Jo, je to jako, my jsme to vlastně řešili nějakou objednávkou ve velkoskladech, to zase řešil další člověk. Jasně. A ten na základě toho, co lidi poptávali, tak bere větší množství, takže se to jako rozdělo. Tím chci říct, že prostě i pro nás to bylo někdy překvapení, co jsme dostali a jak to jako, co přišlo a tak. Že když jste neznali přesně ten, tu odrůdu a to, nebo to bylo drahé, tak to ten velkosklad nekoupil a podobně. Takže tím bych chtěla říct, ale co se chci k tomu hlavně dostat. Dneska chodí nevěsty z obrázky z umělé inteligence a opravdu mě to
1: až
2: jako...
1: Až takhle se to posunulo.
2: Jo, až takhle se to posunulo. A asi, nevím, jestli to drásá spoustu, jako asi to drásá spoustu umělcům, grafikům, srdce a tohle, drásá to i mě, kdy chodí prostě nevěsty se slavobranou, která je prostě s pravidelnými květy rozmístěny a takhle to ale nefunguje jako v reálii, takhle nefunguje příroda, prostě ta umělá inteligence to ještě jako neumí zobrazit, na to máme ty fotografie nebo jiný zobrazovací
1: jako prostě.
2: Není to ten reál, je to jako divné a pak nerozumím nebo nechápu, co si ta nevěsta jako představuje, že je to těžké pro mě a ona to bere jako představu, ale je těžké potom po mně jako pochopit, jestli fakt opravdu si myslí, že takhle to bude vypadat.
1: No možná ano, protože s tím přišla, vytvořila jí to umělá inteligence. My si dáme písničku, hned potom se k vám vrátíme, zůstávejte s námi. Václav Necká, zprávě teď.

0: Adély Dvořákové.
1: Hostem pátečního dobrého dopoledne je floristka Markéta Jašová, kterou znáte i pod přezdívkou Rostlinopis Třebíč, zde tak můžu nazvat. Pod touhle značkou často vystupuje i na Instagramu. My se dostáváme k tomu, co jsme otevřeli před pár minutami, že úplně nejraději má Markéta, když za ní někdo přijde s fotkami umělé inteligence. Říkám to samozřejmě s nadsázkou, kde ty kytičky jsou krásné, rozkvetlé, srovnané tak, jak mají být úplně podle šablony. Ale pojďme k penězům. To je možná další bolavá věc, která potom trápí novomanžele a svatebčany, protože svatba dokáže ten rozpočet celkem nafouknese, možná i tou samotnou výzdobou. Na čem by tedy ta nevěsta nebo ženich podle vás rozhodně šetřit neměli? A kdy naopak mohou ušetřit, aniž by třeba hosté poznali ten rozdíl?
2: Tak asi bych to vzala tak obecně, že samozřejmě za svatbu můžete utratit různé peníze, 250 tisíc, půl milionu, milion. Záleží to tom, jak, v jaké asi se pohybujete skupině a kolik chcete, co jste si našetřili a kolik chcete utratit. Je to jako čistě rozhodnutí na vás, popřípadě kdo vám kolik co přispěje. Já si myslím, že je důležité jako jídlo a to vybírat se jako dobré jídlo. Myslím si, že svatba by měla být zážitek, takže klidně i zážitkové trošku jídlo. Odpustit od té svíčkové už dobré pití k tomu, klidně se jako ať babička vyzkouší nějaký drink bez alkoholu klidně. Jo, prostě myslím si, že by to měl být zážitek a že by to nemělo být takové jako napětí plné, jo, že prostě důležitý je ten zážitek.
1: No a jak do toho zážitku zakomponujeme třeba i tu výzdobu?
2: No a tu výzdobu si myslím, nebo tak, za mě ty květiny dělají atmosféru a to je přesně to, že když se otevře jako ta svatební stodola třeba, ano, tak to je to, proč jako většina žen i mužů řekne wow, že jo, to je to, co chcete vlastně a to je, o čem se mluví a to je někdy i hezké, když přijde prostě nějaká skupina hostů a řekne, takové květiny jsem ještě na svatbě neviděla, nebo takové, to vůbec existuje, takové růže, třeba příklad, nebo jiné luční květiny, nebo a
1: no,
2: tak dále.
1: A tam se dostáváme k tomu, jestli do toho opravdu nasypat tu hromadu peněz do té výzdoby, a nebo i tady být třeba skromnější, protože jsou někteří, kteří mají ten rozpočet opravdu omezený, je v tomhle ohledu lepší mít ty květiny skoro všude? Nebo právě skromně ubrat a vybrat jenom nějaká ta místa, která budou opravdu ta wow, jak říkat?
2: Za mě je lepší. Záleží se za všech možnostech. Jestli máte zahrádku, tak klidně se jako zesbírejte tam ty květy, které vám zrovna rostou a pak je rozmístěte na ten stůl do nějakých těch mini vázyček. Ale za mě je prostě lepší, že když nevěsta často poptává tady na Vysočině svatební kytku, kytku na házení, pro maminky kytku, takovej ten jako základ.

0: fotostěna, když na to přijde?
1: Dejme tomu, může to být stropní instalace, jo, kde nějaký květinový mrak, může to být, jako dejme tomu cokoliv, a i kdyby to měla být krásná větší váza, kterou doma babička prostě si koupila ve sklárně nádherně a prostě chcete ji na jakože udělat krásnou, tak pojďme do toho, než jeden květ rozmístit prostě do vázičky. A nebo pak hodně květů a mít hodně vázíček, to je teď hodně trendy, takže jako 50 vázíček, 100, pojďme do toho, žádných 30.
2: V tom případě se už za chvíli budu ptát, co je podle Markety Jašové tím největším žroutem peněz právě v rámci svatební výzdoby. Možná i to, co si nevěsta na začátku vůbec neuvědomí. Jsou to pouze ty zmiňované vázičky nebo něco úplně jiného? Počkejte si na odpověď.

0: Kateřiny Dvořákové.
1: O svatební floristice, trendech a vlastně i nečekaných situacích si dnes v dopoledním rozhovoru povídáme s floristkou Markétou Jašovou z rostlinopisu Střebíče. My se dostáváme k tomu a pro mě to velké překvapení. Zatím, co mám pocit, že řada floristek, když by k ním přišla ta nevěsta a říkala jim ty svoje ideály, tak by říkala, jasně, zapisovala, už kalkulovala, kolik to bude stát. Tak vy mi přijdete spíš ten typ, který tak jako rozmlouvá některé věci, protože v tom vidí ty zbytečnosti. Ale co podle vás je tím největším žroutem peněz v rámci svatební výzdoby?
2: Tak pokud, což je asi tady většinou tradicí, mám tu katolickou víru, tak pokud nemá svatbu v kostele, tak ale čistě je to o nějaký ten úřední obřad, nebo jak to říct, teď správné slovo nemůžu najít, tak je to právě třeba slavobrána, která je teď hodně zdobená květinami a ta nevěsta si jako neumí představit, kolik to těch květů jako pojme, kolik to jak kdyby sežere těch peněz. Ona si dokáže představit kytici květů, kolik asi za tisícovku dostane květů, ale vlastně neumí si představit, kolik těch kytic třeba na kruhovou slavu v ránu vejde.
1: Kolik třeba to tak jako koštuje? Takovéhle věc.
2: Jo, tak asi záleží podle toho, jaké květiny používáte, ale často jako já se dokážu dostat od 3,5 tisíc poklidně i jako hodně tisíc. Některé floristky v Praze mají mnohem jako větší rozpočty. Jo, ale samozřejmě zase záleží to jako na té dané rodině, kolik je ochotná do toho obětovat peněz.
1: Takže slavobrána se nevyplatí, teď už to víme. Je to jenom pár minut, jak říká Markéta Jašová.
2: Jo, je to třeba při tom civilním obřadu, je to 15 minut. Ano, ona se vyplatí, je krásná, ano, je 15 minut, ale říkám tu k tomu typ, že ta slavobrána vlastně už nezůstává nikde zapomenutá na tom obraném místě, ale můžete si ji přenést právě do té stodoly nebo do nějaké té místnosti, kde máte oslavnostní oběd a může sloužit jako fotokoutek nebo jako pozadí a může vlastně jako zkrášlovat to dané místo nebo může být před stodolou třeba. Před mlýnem, kdekoliv, jako jinde, ale tam, kde se vlastně ty lidi pohybují, abyste si to mohli ještě užít.
1: Jasně.
2: A často se lidi u ní fotí a vlastně mají potom tu vzpomínku z toho, takže ano, je to na 15 minut, ale vlastně vy jste tam potom vyfocení při tom aktu toho obřadu, při tom slibu a to je vlastně to, co vám zůstává potom jako vzpomínka na té fotografii, kterou si potom připomínáte.
1: Mám pocit, že všichni chtějí, aby ta svatba byla takzvaně jako wow. Konec konců jsme to i řekli, když přijdu do té vyzdobené stodoly, aby všichni, wow, to je úžasné. Ale v zápalu toho všeho wow, užije si člověk vůbec sám tu svatbu, když myslí na to, aby se něco nepokazilo a ve výsledku opravdu všichni hodnotí jenom tu výzdobu, nebo ta kritika pak přichází v úplně jiných věcech a to, do čeho jsme investovali, třeba i ta samotná výzdoba, jde úplně stranou.
2: Ano, myslím si, že často jako ten člověk se soustředí na ten vlastně, co snědl, co vypil a podobně. Takže vlastně jako ten wow efekt je jenom na začátku, pak je trošku zapomnění a vlastně potom po nějakém tom roce a to, kdy hodnotíte, vlastně jako furt hodnotí člověk, že jo, se k tomu vrací, nebo to potká, vidí zase na jiné svatbě se dostane, tak pak právě třeba už potom jako myslí na ty zážitky, myslí na ten wow efekt z těch květin, už si jako na to vzpomene, už si nespomene, nebo jo, nikdy jo, že měl třeba zdrclou svíčkovou, protože bylo teplé počasí, jo, a prostě ten catering to jako nemohl třeba skrz jako toho špatného zázemí to nemohl zvládnout, prostě jo, takové věci se dějí a prostě netřeba si, jako si to potom brát, být z toho smutný. Vždycky na svatbě je průser a je potřeba se na to připravit, že se tomu zasmat a ne, že se hroutí celý svět. Když prší, nehroutí se svět.
1: Ale to se přece říká, že prší štěstí, ne?
2: Ano, přesně, ale hodně nevěst začne brečet. Jako stalo se mi to, jako když z toho prostě a najednou jako, jak jsou v těch nervech, tak začnou prostě brečet a zhroutí se jim celý svět. Ale třeba měli jsme, byla jsem na jedné svatbě, kde se krásně sklidnila příroda, slyšeli jste ptáky a mluvila do toho farářka a bylo to vlastně ten nejlepší zážitek jako ta svatba, ten obřad, kdy vám úplně šla husí, jako husí kůže naskakovala a bylo to vlastně jako ten za mě pro nějakou tu svatební floristku, ano. Ten jako to, co si budu pamatovat dlouho a co jsem třeba já bych chtěla taky zažít a podobně, nebo mohla zažít.
1: Za pár minut otevřeme další otázku, trošku kontroverzní. Kdo všechno má vlastně právo mluvit nevěstě do svatební výzdoby? To bude velká paráda, nenechte si to ujít.

0: Evy Dvořákové.
1: Hostem našeho vysílání je floristka Markéta Ješová z rostlinopisu Třebíč. Povídáme si o svatební výzdobě, přidáme teď kontroverznější otázky. Kdo všechno má vlastně právo mluvit nevěstě do svatební výzdoby, protože do toho vstupuje maminka, tchýně, svědkyně, kamarádky a další. Zažila jste někdy třeba i situaci, kdy nevěsta něco chtěla, ale maminka nebo tchýně řekly, tak to ne, bude to jinak?
2: Ano, zažila a týkalo se mě to, kdy vlastně nevěsta si vybral svatební výzdobu a týden před daným termínem svatby ji zrušil, že právě maminka nebo tchyně objednali u nějaké své oblíbené floristky nebo květinářství právě tu svatební výzdobu. A třeba to nebylo jako potom, jak kdyby ty druhy nebyly to, co chtěla ta nevěsta, nebo na základě čeho jsme se my domluvili a nějak to posunuli, aby bylo trošku načasový, ale bylo to třeba v těch trošku starších druzích, více zeleně a trošku to jako nakonec chytne na těch fotografiích trochu jiné dojem, než jsme my plánovali. Ale
1: nakonec... Jak se s tímhle vůbec floristka jako směřuje? Když jí pak nevěsta řekne, hele, tak ona tu tchyně chce jinak, tak my to uděláme jinak.
2: Většinou někdo bývá už vázaný u té floristky nějakou zálohou, tak se jako pojišťuje ta floristka. Takže jako teď je otázka, jako co řeknete, jo? Někdo týden, někdy týden už máte ty květy doma a co teď s tím, jako jak je prodáte, komu je prodáte, rozdáte je, jo, už máte nějakou investici, pak je to teda špatný a ty floristky jsou naštvané.
1: Řekla jste to hezky.
2: Jo, opravila. Ano, pak jsou jak kdyby naštvané, ale jako mě to vždycky naštve, zamrzí, ale vlastně to chápu, může to být z jiných pohledů, prostě to, k čemu musíte ustoupit, aby byl v rodině třeba klid, nevznikaly konflikty a vlastně se udržela ta klina a to sera během té svatby.
1: Na druhou stranu dovedu si představit, že jsou i nevěsty, které jsou velké perfekcionalistky a chcou to přesně podle svého plánu a podle toho, jak si to přece vzali. Jak moc náročné a jak moc stresující je to třeba právě pro vás?
2: Pro mě je to hrozně jako omezující, protože tam právě není ta kreativita, která třeba mě pohání, proto to dělá. Že vlastně ta náhoda vám pomůže, nebo ty různý, nebo ta různá, jako co nevíde, třeba nepřijdou ty dané květy, nemáte ten tón těch květin, takže to je vlastně jako to, proč vznikne třeba nová kombinace jiných květin a vlastně je to překvapení a beru to naopak, že vlastně jako nevěsta by mohla být překvapená z té kombinace, která jako vznikla a většinou se mi to daří, že nevěsty jsou jak kdyby spokojené. Ale je pravda, že můžete být z toho i pak smutná, třeba, že ta floristka nesplní to vaše očekávání. Vlastně. Jako to je mi pak líto a těžko a asi by mi to mrzelo a proto asi jako ty nevěsty se teď snaží, aby to bylo jako přesně podle jejich představ.
1: Aby nedocházelo k tomu.
2: Jo a vlastně asi teď jsou víc také perfekcionalistky, že to chcou dobře naplánovat, aby vlastně neudělali chyby, jak ty předchozí degenerace, nevznikaly ty problémy, konflikty a podobně. No.
1: Napadá mě, když hovoříme o svatební výzdobě, hovoříme pouze o květinách, protože bychom tady hodně mluvili o květinách, ale v souvislosti s novými trendy zdobí se i něčím jiným než květina.
2: Teďka právě se využívá hodně ovoce, zelenina. Myslím si, že je to jako skvělý. Třeba jak je teďka styl hodně Provence, tak hodně citrony, limetky, klidně se rozřízne, jo, právě se rozříznou a vy díváte se na tu strukturu, texturu, na ten jako jiný, vlastně to překvapení, co vás čeká v tom plodu. Fíky se hodně používají a tím, jak vlastně to ovoce je, má ty různý tóny barev, tak kolikrát podpořit ty barvu té květiny, jo. Takže když máte, já nevím, řeknu jeřinu, která má různý jako tóny, tak vlastně vynikne třeba ten tón, který je ve středu a tím to jako tak krásně ladí. Aspoň já to umím vidět, nevím, jestli to uvidí jako tady ty hosté dané svatby, ale ti lidi, co to vnímají a mají tady to vidění, tak si
1: je to
2: myslím,
1: zážitek
2: že to
1: potom
2: ocení.
1: My si dáme písničku a po balečku začneme opouštět svatební téma a vrhneme se trošku na druhou stranu, protože i smuteční hostiny jsou hostiny a i takové to poslední rozloučení s někým, koho jsme měli rádi, by se asi zasloužilo květinovou výzdobu. Jak se tady pohybují módní trendy? Povíme si.

0: Tohle byla Lenka Filipová a věnování a my se vracíme k dnešnímu hostu dobrého dopoledne, a to floristce Markétě Jašové z Třebíče. My teď vlastně změníme trošku ten tón toho našeho povídání, ale ono i takové smuteční rozloučení může být hezké, může být barevné, nebo to říkám špatně. Jaká by vůbec měla být smuteční výzdoba? A řešíme v České republice to, jak bude ta místnost toho posledního rozloučení, řekněme možná i ta smuteční s ním vyzdobena?
1: Ano, myslím si, že by mohla být barevná, že bychom mohli odpustit od těch tónů červeno-bílých a prostě nebo bílé čisté svatby, nebo červené. A mohli bychom i volit jiné druhy květin. Už prostě si myslím, že mohlo by ozvonit chryzantémám, i když jako jejich trvanlivost je dlouhá a na těch jako, když potom položíte tu smuteční výzdobu na ten hrob, tak ano, vydrží tam dlouho, ale myslím si, že jako život je pomíjivý, tak i ty květiny prostě umírají nebo uvadnou, že to prostě k tomu patří, takže ano, já bych si přála, kdyby jsme víc zvolili klidně luční styl zahradní, když má někdo rád pivoňky, třeba tatínek mé spolužačky nedávno odešel z našeho světa a měl rád pivoňky, tak jsme do té smuteční výzdoby použili pivoňky a dělali jsme z toho, ano, nic starší generace by řekla, to jsou kytky na svatbu, ale mohly, ano, můžou být, ale zároveň proč by nemohly být součástí toho rozloučení s tím člověkem? Mm-hmm. Takže za mě klidně pojďme tady do těchhle krásných jako barev, krásných nových druhů a hlavně ta místnost. V zahraničí už hodně se pohřbívá i do jiných alternativních schránek. Jsou to nějaké schránky, které jsou z nějakých micelí, rozložitelných jak kdyby obalů. Dělá se na tom luční výzdova, můžou to být i sproutí, jakože rakve, cokoliv. A začínají ty obřady i být třeba na louce, kde prostě máte nějakýho ala koordinátora, který udvede nějaký úvodní slovo, můžu mluvit a rozloučit se různí lidé. Máte to takový komornější, netlačí vás čas. Můžete právě jako, můžete ten daný kamarád toho člověka třeba uctít tím, že řekne krásné povídání o tom, jak ten člověk žil, čím se máme inspirovat a ta další generace třeba jako to kouzlo, že já nevím, jeden strejda jezdil na kole po městě a vyzvedával u různých domů ty své kamarády a takhle spolu prostě ještě ty poslední dny objeli město, radovali se z života a to je to, co, jak bychom měli žít a mohli žít a třeba nás jako v našem věku ještě nenapadne, jak si užít život.
0: Takže vlastně to poslední rozloučení pojmout úplně jinak. Ano. Možná spíš s úsměvem, s tím hezkým vzpomínáním, nejenom s těmi rudými květinami. A zajímavý pohled. Proč ne? Je to cesta a neměli bychom se toho asi bát?
1: Ne, a samozřejmě už jako v České republice otevírají místa, kde můžete pohřbívat v parcích. Jsou na to jako vymezené plochy. Už i ty hřbitovy vymezují jako dané. Prostě i tady umožňují ten obřad mít jinak, než jako jsme zvyklí doteď. Takže já myslím, že s tou další jako generací to prostě se změní a budeme pohřbívat možná i v přírodě někdy. Sice zákon nám to neumožňuje, ale třeba vás můžou pohřbít i na vašem pozemku, kde to máte rád, pod tou lípou, pod tou lavičkou. Jako asi to není teďka jako možný, je to divný, ale jako dřív to tak fungovalo, proč by to tak nemohlo fungovat i teď?
0: Kam až my se vždycky dostaneme? Floristka Markéta Jašová byla dnešním hostem. Dobrého dopoledne. Povídali jsme si o smuteční výzdobě, taky o svatební výzdobě a trošku jsme se dostali i do světa koordinátorů nejenom svatebních, ale i smutečních. Já moc děkuji za to, že jste byla naším hostem a dala nám zase na tyhle dvě oslavy jednu radosti, nového počátku a jednu konce úplně jiný pohled. Markéta Jašová, díky moc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Host Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Na chorvatském pobřeží se kvůli požáru museli evakuovat 300 českých turistů. Chotěboř otevře nový sportovní areál. Náměšť uvažuje o plovárně u řeky Oslavy. Odpoledne bude slunečné s teplotami až 31 stupňů. Vítejte u zpráv. Ve studiu je s nimi Karel Pěška. Chorvatské úřady evakuovaly v souvislosti s požárem v Omiši 300 Čechů. Uvedlo to České ministerstvo zahraničí. Oheň zasáhl letovisko v noci na dnešek a podle dostupných záběrů spálil množství domů a aut. Nejméně 36 lidí je zraněných, z toho 7 těžce. Mezi nimi žádní čeští turisté podle aktuálních zpráv nejsou. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s chorvatskými úřady a bezpečnostními složkami. Slavnostní otevření nového sportovního areálu připravuje na neděli Chotěboř. Návštěvníkům bude k dispozici 16 nových sportovišť, včetně venkovní posilovny, skateparku nebo beach volejbalového hřiště. Na místě bude i další trávník pro fotbalisty.
4: To je tréninkové hřiště, který bude prakticky pro všechny kategorie, ale rozměr toho hřiště je pro zápasy do mladší žáků.
5: Popisuje správce areálu Patrik Dvořák nová sportoviště, která město slavnostně otevře v neděli. Pokračuje starosta města Ondřej Kozub z ODS.
6: Tak určitě třeba ta inline dráha, která tady protíná takovou osmičkou celý ten areál. Bude to venkovní posilovna, skatepark, tady za námi je pump track, tak to jsou všechno sportoviště, které budou běžně veřejně přístupné.
5: Výstavba nového sportovního areálu vyšla město na zhruba 100 milionů korun. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
3: Obnoveného koupání v řece Oslavě by se v budoucnu mohli dočkat lidé v Náměšti nad Oslavou. Město zvažuje, že by na břehu řeky nechalo udělat několik mol, ze kterých by se do toku dalo vstoupit. Podle bezpartijního starosty Jana Kotačky to může být řešení pro případ, kdyby se zhoršovala kvalita vody v rybníku na okraji náměště.
7: Ta voda neustále proudí, to znamená, je relativně čistá. A kdyby se nám podařilo třeba udělat nějaké prohloubení v té řece, protože ani ta nemá moc vody, ale aspoň nějaké prohloubení, tak aby člověk, když se lehne na záda, tak byl celý ve vodě.
3: Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem se uskuteční příští týden ve středu. Veřejnost se s ním bude moci rozloučit v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Páralův přítel Jaroslav Beneš, autor románů Milenci a vrazy nebo Mladý muž a bílá veleryba, zemřel v neděli ve věku 93 let.
0: Sport.
3: Hokejovým týmům z Vysočiny se v přípravných duelech před startem nové prvoligové sezóny nedařilo. Třebíč prohrál v Přerově 2-3 v prodloužení a Jihlava podlehla brněnské Kometě 0-3.
8: Dukla se ani na podruhé proti extraligovým týmům nedokázala golově prosadit. Po úterní prohře 0-3 s Hradcem Králové podlehla stejným poměrem i brněnské Kometě. Ke skórování nepomohlo Jihlavě ani zařazení kanadské posily Toda Vindra do sestavy. To Třebíč se branky v Přerově dočkala. Po gólech Kučery a Ferdy dokonce dvakrát vedla, ale 12 sekund před koncem přišla o náskok a v prodloužení soupeř rozhodl. Další utkání odehrají oba celky v úterý. Dukla hostí Mladou Boleslav, Horáci Slávia Skalicu. Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Telči nebo Počátkách je teď 23 stupňů, v Havlíčkově Brodě 25. Odpoledne bude na Vysočině jasno a teploty se budou pohybovat mezi 28 a 31 stupni. Zafouká mírný jihovýchodní až východní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V tuto chvíli je na silnicích Vysočiny klid, nemáme hlášené žádné nehody. I po D1 projedete bez vážných problémů šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: A protože je krátce po 12. hodině, volat můžete studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. To je právě ona. Proč zavolat Inu? Protože začínají písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická, ale i písemná přání. Já vám přeji příjemný a pohodový poslech a těším se na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem
9: a také Petrem Kotvaldem.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Dobrý den, chtěl bych zahrát našemu strejdovi Tomášovi Přibylovi z Pacova k dnešním narozeninám. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. A vybrali jsme jeho oblíbenou písničku od skupiny Turbo Hráč. Moc děkujeme a to přeje a posílá synovec Tomáš s přítelkyní Natálkou. Píseň už je mezi námi a já připomínám, že můžete nejen volat, ale objednávat i touto formou písemnou přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Tam najdete formulář písniček pro Vysočinu a v našem vysílání kapelu Turbo i s hráčem.

Už jsem zmiňoval telefonní linku do studia, zmiňoval jsem taky internetové stránky a poslední variantou, jak si můžete objednat svůj oblíbený hit, je napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text bez háčku a čárek, bez diakritiky na číslo 90 011 04 v maximální délce 150 znaků. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny a první SMSka je mezi námi. Prosím George Harrisona, písničku Fish of on the Sand. Všem lidem dobré vůle, díky. Zdenda z Humpolce. Tak zpráva byla z Bystřice. Zdenda z Bystřice. Zpráva byla přečtena. George Harrison mezi nás přichází. Také se líbí. I know you're in the

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A ty páteční pokračují s telefonátem, který má na svědomí paní Jiřina ze Žďáru nad Sázavou. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Jožo. Já volám trošku dopředu, zítra mají svátek Haničky, ale nevím, jestli budou doma, nebo bude doma takový, který přeju, ale posílala bych to všem Hankám, ale hlavně bych chtěla popřát paní Haničce Bergnerovi ze Žďáru, protože to je strašně moc hodná paní a pomáhá, kde může, a tak bych ji tuhle tu písničku chtěla věnovat. A i ten její manžel, oni jsou to takový strašně hodný lidičky. Takže bych vás prosila o tu písničku a bude to i pro vás do rádia Valčit pro lásku, kdybyste byl tak laskav.
1: Já v tom nevidím žádný problém. Písnička přichází mezi nás i s Janou Chládkovou a Jakubem Smolíkem. Vám děkuji za telefonát a přeji hezký den.
2: Taky, naschledanou.

0: sdílejte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Potomek afrických otroků, obviněný z vraždy a francouzský koloniální guvernér. Dva muži z úplně jiných světů, které dělila hluboká propast. Jednoho dne je osud spojil na ostrově Martinique.

0: rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme splnit další písemné přání. Hezké odpoledne, Joško, zahrajte prosím písničku od Opusu Life is Life. Dnes slaví krásné 52. narozeniny moje teta Jitka. Celá rodina jí přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, životní pohody a spoustu radosti každý den. Posílám do Hrádku u Frýdku. Díky, Štěpán. No, já posílám písničku. Kapela Opus a hitovka z 80. let. Nestárnoucí Life is Life.

Prosím, zahrajte mé přítelkyně Iloně od Lucie Bílé Zimní královnu. Pro radost a pohodu. Děkuji, Standa. SMSka přečtená, Lucie Bílá. Přichází. Co by Zimní královna?

Dobrý den, zahrajte prosím písničku od Marty Kubišové. Syn Radek Gula z Nové Vsi u Nového Města na Moravě včera oslavil 18. Už je to velký chlap, však taky měří 180 cm. Jen to nejlepší mu přeje mamka, táta Rudá, brácha Tobík a babička ze Světnova. Máme tě moc rádi, děkujeme. Tak posíláme Martu Kubišovou a Depeši. A jakou písničku zahrajeme vám? Už víte? Tak dejte vědět.

0: Do Slavic teď zdravím Ludvíka a přeji mu hezký páteční den. Ahoj.
1: Já tobě taky, Jožo, a všem posluchačům tohle krásného pořadu. Vzpomněl jsem si dva vtípky, můžu je dát?
0: Určitě.
1: Takhle sedějí spolu dvě kamarádky na kafičku a ta jedna říká, já ti řeknu, Růžo, zaplať pán Bůh za ten sex. Ještě, že ho máme. To je jediná věc, kterou nám nemůžou chlapi vyčítat, že to jejich maminka dělala lepší.
0: No, to je pravda. A druhý?
1: A malej kouček se ptá maminky. Maminko, ty jsi chtěla chlapečka nebo holčičku? Víš, Jiříčku, já jsem si vlastně chtěla jenom zavázat boty.
0: No, to je hned. No, tak Ludvíku, jakou písničku dáme a pro koho budeme hrát?
1: Tak, zítra má svátek moje milá neteř Hanička Pernová a taky moje dobrá kamarádka Hanička Marešová z Jihlavy. Tak moje milé Haničky, já vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a dobré pohody. Hlavně to zdraví, to když nemáme, tak nemáme nic. A vybral jsem vám písničku, krásnou písničku od Laty Kozvěrkové, ta písnička se jmenuje Já už vím.
0: Je mezi námi, díky Ludvíku za telefonát i vtipy, gratulace a posíláme písničku. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Já.

Jožo, prosila bych zahrát písničku Růže od Lucky Vondráčkové. Díky Ivana Pelhřimov. Tak to je SMS-ka, kterou jsem obdržel na číslo 90 011 04 ve tvaru Píseň, mezera a potom výše zmíněný text. Já paní Ivaně děkuji a písničku jí rád pouštím. A jakou zahrajeme pro vás? Jestli víte, máte nějaký hudební tip, tak jsem s ním až do 13. hodiny. Plním vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Dobrý den, zahrajte prosím písničku Nejkrásnější déšť, kterou v roce 1977 naspíval Petr Hrazek. Snad konečně zaprší. Děkuji, Jarek Střeště. Tak já děkuji Jarkovi za přání a držme palce, ať se dožijeme toho konce.

0: prosím zahrát pro Jarouška a všem, co poslouchají Hospůdku známou. Mnohokrát děkuji. Verča z Pelhřimova. Tak to je další SMS-ek, kterou jsem přečetl. Jaromír Majer už je připraven.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Zdravím vás všechny posluchače a posluchače pamětníky a prosím o zahrání Otvárajte kasino. Díky, Dáša. Dášo, já vám děkuji za tip. Ano, to je opravdu písnička pro pamětníky. Je ještě o 2 roky starší, než jsem já. A to já už taky nejsem žádný teenager. Tak Petr Vašek je tady a Dušan Ružička. Otvárajte kasino. Dostal jsem chuť na víno.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, zahrajte pro mého andílka s ďáblem v těle písničku Anděl od Petra Koláře. Díky, Béďa. Vzkaz vyřízen, Petr Kolář přichází s písničkou Anděl.

Mnoho léků, to je dnešní téma pořadu Vesele a zdravě s Kateřinou Cajt-Hamlovou a také Patrikem Rozehnalem. Po 13. hodině po zprávách vás čekají. Já končím dnešní písničky pro Vysočinu, ale neloučím se. Po 14. hodině se na vás opět budu těšit.

0: Kovačiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Hygienici na Vysočině prodloužili zákazy koupání. Jihlavští policisté pátrají po svědcích riskantní jízdy řidiče Bentley. Velká bíteš v MOL Cupu přivítá prvoligové Slovácko. Jihlava pojede do Prahy na hřiště Motorletu. Odpoledne bude slunečné s teplotami až 31 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Piška. Na Vysočině dál platí 3 zákazy koupání. Kvůli nadměrnému množství synic lidé nesmějí do rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku a do vodních nádrží Sedlice a Trnávka na Pelhřimovsku. Vyplývá to z výsledků kontrol krajských hygieniků.
4: Hygienici upozorňují také na znečištění v domanínském rybníku na Žďársku. Koupání tam nedoporučují především lidem s oslabenou imunitou. Zhoršená kvalita vody je také v Dalešické přehradě na Třebícku. Na Žďársku pak v novoměstském koupališti, Plské nádrži a rybníku Medlov. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Svědky nebezpečné jízdy řidiče osobního auta značky Bentley hledají jihlavští policisté. Šofér jel včera kolem 12:30 odpoledne po obchvatu Jihlavy rychlostí přes 150 km v hodině a hlídce se snažil ujet přímo do města. Jeho jízdu zastavili až stavební stroje na silnici, popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.
5: V zájmu prošetření události bychom potřebovali, aby se přihlásili řidiči, kteří nebezpečnou a rychlou jízdu řidiče vozidla Bentley zaznamenali. Žádáme je, aby se nám přihlásili na tísňové lince 158. Také uvítáme, pokud by riskantní jízdu zaznamenala vozidlová kamera. Dále bychom se obrátili na případné chodce nebo další svědky, kteří si nebezpečné jízdy všimli nebo je řidič svou jízdou ohrozil.
2: Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků, je to o 750 více, než plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to uvedl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. Státy NATO se zavázaly dávat na obranu 2% HDP. Česko to loni nesplnilo a v letošním rozpočtu s tím současný kabinet také nepočítá.
3: Sport.
2: Soupeře z první ligy přiřadil divizním fotbalistům velké bíteše dnešní los druhého kola MOL Cupu. Na svém stadionu přivítají první FC Slovácko. Druholigová Jihlava se vypraví do Prahy, kde vyzve tým ze třetí ligy FK Motorlet. Úředním termínem druhého kola domácího poháru je středa 26. srpna. Ostatní týmy z Vysočiny už ze soutěže vypadly.
3: Počasí.
2: V Humpolci je teď 25 stupňů, v Třebíči nebo Libici nad Doubravou 27. Odpoledne bude na Vysočině jasno a teploty se budou pohybovat mezi 28 a 31 stupni. Zafouká mírný jihovýchodní až východní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Pelhřimovsku bude do 19. srpna uzavřená silnice mezi obcemi Mladé Bříště a Staré Bříště. Důvodem jsou opravy silnice, objížďka je vyznačená.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Takovou náladu a přístupem jsme tady, Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
6: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, Mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
7: Ano.
3: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako na mátku, tak co je třeba tohleto?
2: Tohleto je, ukáž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ne?
1: U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako,
2: jasně,
1: jo?
2: No, no.
1: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady
2: vidíš. Potřebuješ, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je?
1: No
2: třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohleto. Ale já ti dám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: Lehce si nasadit.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No.
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak nějaká je blbej form.
1: No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás zapustil.
4: Jo, vlastně, pardon, omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano, no. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: A že zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Six Wise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků. A musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Mm-hmm. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit? To všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léků, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné. Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy. A jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No ale... a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou.
2: Ano.
0: A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl, proč. Mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co
0: máme
2: vydává. A dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, si můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladuje nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezapomínat.

0: už je tedy hodně. Tak co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
1: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tuhle nemoc řešit nebudu.
1: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano. Tak
1: to znamená, určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tuhle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a je jí 73, takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajtamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli, potom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: Tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Pani to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Farinka tohoto báječného úřadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Ústav pro kontrolu
1: léčiv, doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo
0: prostě... A taky záleží asi, v jakém množství zapije to. U těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaké jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrozu jater s tím, že se paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vysledovali jste nějaké potíže. Že souvisí to s léky. Proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na naší telefonní lince.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme povídali trošku během písničky. Vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid. A říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když si začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu, když beru jenom čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Ne. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadám jenom jeden ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně. Tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná
1: Děkujeme.
0: Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač v Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Jsou to prášky na tlak a potom na žaludek. Mývala jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano, ano.
3: Beru to kvůli...
1: Makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Při obědě
3: to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď neskomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let.
1: Virózu, žaludku, vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla,
3: dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já
1: moc...
3: jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě. Proto říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurozu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajtamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajtamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Jsme ve spojení?
1: Ano, ano. Povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste říkala 1.01,
2: ano, to je to na tu bezva,
1: ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečným množstvím vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dá tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona... Poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být na
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kárie.
1: A má být na lačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin, ne, pravděl na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pragiola, co je na tu neuropatii,
1: no.
2: Tak by se neměla kombinovat
1: s jídlem,
2: s vápníkem.
1: Ano, no, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo
1: ano.
0: volá a kdo se
1: halo,
0: ptá
1: halo.
0: V této chvíli.
3: Dobrý den, posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere na lačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A... Tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha. Určitě ne. Mhm. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Jo? Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další, čím ne, je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu na ty další. Se asi dostane snad někdy v příštím vydání.
1: Je už tady dost. Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou
1: ano.
0: chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčov. Kuchař, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Událostí pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechno. Pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: Skonzultovat to, jak jste říkal, ještě jednou to místo, na které se ptát. Ano. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano.
0: Znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770. A nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Horácká aréna v Jihlavě sčítá škody po řádění fanoušků Komety Brno. Motorkáři, který ujížděl po technoparty v Meziříčku policistům, hrozí až 12 let vězení. Chorvatské letovisko Omiš zasáhl lesní požár, evakuovace muselo i 300 Čechů. Zítra bude svítit slunce a teploměr ukáže až 34 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Škody po výtržnostech fanoušků Komety Brno při čtvrtečním zápasu s Duklou sčítá Horácká aréna v Jihlavě. Příznivci Brna ve svém sektoru mimo jiné zapálili světlice a poničili sedačky a schodiště. Poškodili také elektrické závěsy za sektorem a halu polepili samolepkami. Podle mluvčího arény Bedřicha Musila budou náklady na opravu v řádu tisíců až desítek tisíc korun.
2: Musíme zjistit, co z toho je opravitelné našimi vlastními silami, co z toho eventuálně bude muset vyžadovat zásah nějakých externích firem a z toho se bude samozřejmě odvíjet cena, která za ty opravy bude potom následně účtována a my v koordinaci s policií a po poradě s policejními orgány budeme postupovat dál a zvažovat nějaké další eventuální právní kroky.
0: Policisté po utkání zadrželi 4 lidi a za přestupek proti veřejnému pořádku jim udělili pokuty. 17-letého mladíka pod vlivem alkoholu odvezli na záchytnou stanici. Obvinění z násilí proti úřední osobě čelí 30-letý motocyklista, který v neděli po technoparty v Meziříčku na Třebíčku ujížděl policejní hlídce. U Krasonic na Jihlavsku nereagoval na výzvu k zastavení, zrychlil a policisté museli uskočit z cesty, aby je nesrazil. Následně z místa ujel a havaroval u obce Rozseč. Kriminalisté zjistili, že neměl řidičský průkaz a motorka měla cizí registrační značku. Muž je stíhaný na svobodě a v případě odsouzení mu hrozí až 12-letý trest. Chorvatské letovisko Omiš v noci na dnešek zasáhl rozsáhlý lesní požár. Nejméně 36 lidí je zraněných a 100 z nich je v ohrožení života. Do evakuačních center se muselo uchýlit i 300 českých turistů. Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by někdo z nich utrpěl vážnější zranění.
3: S vysokými plameny kolem Omiše bojovali skoro 300 hasičů celou noc. Schořela řada domů, aut i několik lodí. Místním složkám přispěchali na pomoc kolegové z okolních žup, ale například i ze Záhřebu a východních částí země. V pohotovosti zůstává také armáda. Do Omiše dopoledne přijeli na mimořádné jednání krizového štábu premiér Andrej Plenkovič a ministři jeho vlády. Podle vedení hasičů jde totiž o jeden z nejhorších požárů v dějinách země. Díky obrovskému nasazení všech zasahujících jednotek je aktuální situace klidnější. Část hasičů a hasících letadel se tak během rána přesunula na poloostrov Pelješac, kde vypuknul požár, který také ohrožuje obydlené oblasti. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem se uskuteční příští týden ve středu. Veřejnost se s ním bude moci rozloučit v kostele Na Nebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Páralův přítel Jaroslav Beneš. Autor románu Milenci a vrazy nebo Mladý muž a bílá veleryba zemřel v neděli ve věku 93 let.
1: Sport.
0: Desetibojař Vilém Stráský na mistrovství Evropy nazbíral 8013 bodů a skončil na 13. místě. V zítřejším oštěpařském finále se představí Jakub Vadlejch. Na šampionátu v Birminghamu se mu na postup mezi nejlepší 12 stačil úvodní pokus dlouhý 80 metrů 92 cm. O medaili bude zítra bojovat také čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která skončila ve druhém semifinále druhá.
1: Počasí.
0: V Náměšti nad Oslavou je právě 25 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Černovicích 27. V noci teploty poklesnou na 15 až 12 stupňů, v údolích lokálně až na 10. Zítra můžeme čekat jasno nebo jen malou oblačnost. Teploty budou tropické 31 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na příjezdu do Jihlavy od Havlíčkova Brodu na dálničním přivaděči, na konci přivaděče, je to hlavní tah 38, havarovala dvě osobní auta. Stalo se to na sjezdu z přivaděče do ulice Romana Havelky. Buďte tam opatrní, počítejte se s horším průjezdem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je krátce po 14. hodině a já vám přeji příjemné a pohodové páteční odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Máte rádi muziku a nemáte na dnešní podvečer ještě program a máte rádi křemešník? No tak poslouchejte kromě jiného i proto naše vysílání, protože za pár minut vás pozvu na dnešní večer právě na křemešník, kde bude znít zajímavá hudba.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
4: A v tuto chvíli také Karlem Šerdochem. Tady je Zrcadlo.

0: Už dnes od 18 hodin se na Křemešníku koná koncert Pavla Helána, českého písničkáře, zpěváka, kytaristy a moderátora, který propojuje folk, šanson, humor a duchovní téma. Koncert pořádá Matice Křemešnická a všechno se to bude konat v kostele Nejsvětější Trojice. Dnes od 18 na Křemešníku přeji vám hezkou kulturní zábavu.
1: Léto na Křemešníku u Pelhřimova. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Už po druhé za necelý rok fungování musí provozovatel horácké arény řešit škody na majetku, pořádění fanoušků. Příznivci Komety Brno tam včera dokonce zapálili pyrotechniku. Co všechno poničili, řekneme v našem vysílání za chvíli.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina dospívala Anna K. písničku Cowboy. Škody na vybavení sčítá vedení Horácké arény v Jihlavě. Fanoušci Komety Brno tam včera večer zapálili světlice a ničili i další věci. Podrobnosti má redaktor Dušan Vrbecký, který byl přímo na zápase. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Už je tady vedení arény, sečetlo škody?
1: Všechny zatím ne, já jsem dnes hovořil s mluvčím arény Bedřichem Muselem a podle něj to bude trvat zřejmě až do příštího týdne. Je totiž potřeba zjistit, jestli například půjde ještě použít ohořelé sedačky nebo je bude nutné vyměnit.

0: u ledové plochy dvakrát během zhruba 5 minut zapálil světlice a zamořil halu kouřem. To se nelíbilo domácím příznivcům a strhli se slovní potyčky. Vše pak pokračovalo po zápase, kdy si oba tábory ještě vyměňovali slovní urážky a před stadionem byli k dispozici i policejní těžkooděnci přímo v hale, ale nezasahovali. Bedřich Musil to vysvětluje tím, že šlo o doporučení policie, aby se předešlo ještě většímu konfliktu.
1: Vzhledem k tomu, že tam hrozil poměrně velké riziko eskalace toho konfliktu a ti fanoušci, to ultras jádro Komety opravdu jako patří k tomu nejproblematičtějšímu v České republice, což mi dneska potvrdili i další fanoušci Komety a lidé z brněnských médií třeba, tak jsme vlastně vyhodnotili nebo na doporučení policie České republiky a po konzultaci s policií nedošlo k nějakému většímu zásahu, poněvadž by tam spíš došlo k eskalaci toho problému a toho konfliktu.
0: Otázkou zatím zůstává, jak fanoušci pyrotechniku do haly dostali přes kontroly vstupu. Nicméně k rozmíškám mezi oběma tábory došlo i po zápase. Podle očitých svědků se strhla rvačka na vnějším ochozu haly a policisté následně zasahovali i na ulici Tolstého, kde několik fanoušků Komety zadrželi.
2: A proč vysvětlila policie důvod?
0: Ano, celkem podrobně jej poslala v dnešní tiskové zprávě mluvčí Dominika Mrkosová. Přímo v hale zajistila policie 17-letého mladíka, který měl zapálit světlice. Odvezla ho na záchytnou stanici, protože měl v dechu více než 1¾ promile alkoholu. Další 4 fanoušky Komety zajistili policisté venku před halou. Podle Mrkosové šlo o incident u trolejbusu, ze kterého na brněnské fans někdo pokřikoval. Ti se následně rozběhli za vozem. Já jsem byl svědkem toho zásahu a jednoho z fanoušků museli policisté dokonce složit k zemi a tam ho spoutat, protože byl příliš agresivní. Všichni 4 nakonec dostali pokutu za přestupek proti veřejnému pořádku, s tím ale jeden z nich nesouhlasil a čeká ho proto přestupkové řízení.
2: Dušan Vrbecký, se kterým jsme probrali včerejší incident na hokeji. No, já jsem sice pouze prostý moderátor, ale myslím si, že to jsou lidé, kteří se na hokej rozhodně nechodí fandit. Ty se tam chodí akorát poprat a dělat nepořádek. A jediné, co by asi tak pomohlo z mého pohledu, exemplární tresty a pěkných 5 let zákaz vstupu na stadion, oni by si to rozmysleli.
0: Může být.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Lásko ztracená, páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina a Václav Lenskář. Zpíval v Chotěboři slavný prvorepublikový pěvec Plaške. Dovede k němu muzejníky netradiční náramek. Doslova detektivní příběh z Vysočiny vás čeká hned po písnice od Madony.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Drobný předmět uložený v zásuvce depozitáře probudil badatelskou zvědavost zkušeného muzejníka. Byl to nápadně barevný náramek s velmi stručným popiskem. I to ale stačilo a Městské muzeum v Chotěboři se teď může chlubit ozdobou, která má vazbu nejen na Latinskou Ameriku, ale i na slavného pěvce.
2: S ředitelem Chotěbořského muzea Michalem Kampem stojíme nad něčím z peříček. Je to zelené, navázané na šňůrkách. Co to je?
3: Je to evidované od 60. let jako náramek z peří Latinské Ameriky. A mně přišlo hrozně zvláštní, když jsem si tady procházel sbírku, proč v Chotěboři máme předmět z druhého konce světa. Existuje ručně psaná karta, kde je akorát napsáno, že to jsem předala paní Radoušová a je to něco, co nosila nebo získala její neteř.
2: To zní tehdy ti muzejníci nevytáhli víc?
3: Evidentně ne. Bylo tam teda ještě napsáno, že ta dotyčná neteř, že byla manželkou mexického velvyslance.
2: To už je zajímavé.
4: Jsou to opravdu peříčka?
3: Největší pravděpodobně jsou papoušci, řekl vám teda ještě přesně nějaký druh a je to teda ručně pletené. Já teda jednak jsem řekl OK, opíšu teda evidenční kartu do nového systému.
2: Máme před sebou notebook, je tady ten předmět vyfocený, je pod ním i fotografie nějaké dámy v kloboučku typu první republika?
3: No a to je přesně ono, protože paní Radoušová těch předmětů dala do muzea relativně dost a pak jsem něco hledal na místním chotěbrském hřbitově a právě jsem si všiml jejího hrobu. A jedno jméno mě tam právě zarazilo, protože bylo netradiční. Byla to Jaromíra Alcaraz Tornel.
2: Jak se to dostalo do Chotěboře?
3: Říkal jsem si, dobrý, už vím, od čeho se odpíchnout. Nakonec jsem teda vypátral, že s tímto jménem zde opravdu ve 20. letech působil jistý Juan Manuel a díky tomu, že Národní knihovna digitalizuje svoje časopisy, tak jsem objevil poměrně noblesní časopis Salon z roku 1937, kde jsou vyfocené významné Češky a mezi nima ta Jaromíra byla.
2: A měla na ruce ten náramek?
3: Ne, neměla.
2: A to je ta fotografie,
3: a to je ta
2: kterou
3: fotografie,
2: se díváme.
3: Fotografie, kterou jsem si právě do evidenční karty přidal, protože mi přišla důležitá. A z toho se začínal odvíjet ještě další rámec toho příběhu. Její manžel, ten 27. roce odjel z Československa do Japonska a ona tady evidentně zůstala. Druhá věc je, že ona tam byla psaná jako rozená Plašková. A byla tam připomínka, že se jedná o dceru známého baritonisty a malíře Bedřicha Plaške, což je velmi významná osoba první republiky, velmi jako důležitá osoba pražského světa. Díky matrikám se podařilo zjistit, že právě Jaromíra se tady i narodila v domě, ze kterého pochází třeba i stavitelská rodina Pěchova.
2: Tak máme vazbu na Chotěboř.
3: Takže vazbu máme. Ona je tady i pohřbená, jak jsem říkal, to znamená, že vlastně ani nezdílí hrob se svým manželem. Je tady spousta směrů, kterými se ještě můžeme vydat.
2: Třeba tady i ten baritonista zaspíval.
3: To si myslím, že bude jistota. Nebýt toho daru paní Radoušové v 60. letech, tak nám vlastně zůstanou možná ještě na dlouhou dobu neznámí.
2: Z Chotěboře Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: I před víkendem pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina zámecké léto. Kam se vydáme dnes, poví už za chvíli náš průvodce František Kinský.
1: Počasí.
0: Ale teď pojďme zkontrolovat, jaké počasí nás čeká. O víkendu budou pokračovat tropy, to nám řekne Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu, které přeji dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Ale asi začneme aktuální situací, že je to tak?
2: Ano, začneme. Na obloze je stále jasno, takže slunečno-modrá obloha, teploty, ty se teď nejčastěji pohybují mezi 27 a 30 stupni Celsia.
0: No a co nás čeká o víkendu?
2: A ta počasí by měla zůstat stále v podstatě podobné, minimálně v sobotu a po část neděle, to znamená jasno, slunečno, zítřejší maximální teploty 31 až 34 stupňů Celsia a nedělní teploty 31 až 35 stupňů Celsia a s tím, že v neděli během dne a odpoledne postupně začne přibývat oblačnost a to až na oblačno a odpoledne se také objeví izolované přehánky, výjimečně možná i nějaká bouřka a potom večera v noci na pondělí se ta pravděpodobnost výskytu srážek přeháněk bude zvyšovat, ale i tak, jak jsem říkala, teploty tropické, vysoké, ale k tomu zatím relativně chladná rána, zítřejší ráno 15 až 12 v údolích ještě míň a potom ta nedělní ráno 19 až 15 v údolí znovu trošičku méně.
0: A vidíte třeba v příštím týdnu nějaký výraznější déšť, který by trošku to sucho zmírnil?
2: Ano, měl by se dostavit v pondělí a pondělí by mělo být převážně zataženo a s velkou pravděpodobností se na celém území nebo na jeho opravdu velké části objeví déšť nebo přehánky a také bouřky a potom večer a v noci a na úterý srážky znovu ustanou a s nimi bude ubývat i oblačnost a pondělní teploty tomuto vývoji počasí budou odpovídat, protože oproti těm nedělním to bude výrazný rozdíl maxima 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Bára Kučerová a výhled počasí o víkendu každopádně ještě můžeme počítat s opalováním a koupáním.
2: Přesně tak.
0: Díky za informace, pěkný víkend a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Soutěžíte s naším zámeckým létem? Pokud ne, máte šanci každé všední prázdninové dopoledne. Vyhrát můžete zámecký cestovatelský balíček a každý pátek navíc soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A právě František Kinský je naším průvodcem zámeckým létem a teď vás pozve na další šlechtické sídlo.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří a vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňů z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňů dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňů z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdněgotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňů. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady, dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Kropící vůz přestane zavlažovat Jihlavské ulice při tropických teplotách. Turisté jedoucí do Chorvatska by se kvůli tamním rozsáhlým požárům měli spojit se svou cestovní kanceláří. Fotbalisté Velké Bíteše v poháru přivítají prvoligové Slovácko. Jihlava se v Praze utká s Motorletem. Zítra bude svítit slunce a teploměr ukáže až 34 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Jihlava omezí výjezdy kropícího vozu do ulic města při vysokých teplotách. Reaguje tak na výzvu vodoprávního úřadu k omezování spotřeby. Kropící auto totiž může při tropických teplotách spotřebovat až 40 kubíků vody denně. Zavlažování ulic odbor dopravy magistrátu objednává u služeb města Jihlavy.
6: Současně kropíme jenom dvakrát denně, protože ty teploty přece jenom klesly. Vyjma víkendů, protože tam by se měla teplota vyšplhat přes 30 stupňů. Pokud to tak bude, tak budeme jezdit a zvlažovat ulice pětkrát, šestkrát denně.
7: Vysvětluje mluvčí jihlavských služeb Martin Málek. Podle primátora Petra Ryšky z ODS ale vůz ke kropení nepoužívá vodu z veřejného vodovodu.
8: Nekropí vodou, kterou se má šetřit. Ta voda do kropícího vozu se bere z vrtu. Ale i vzhledem k tomu, že to třeba může vypadat špatně potom před obyvateli a tak dále, tak jsme se rozhodli, že odkropit nebudeme.
7: Vůz tak o víkendu vyjede do ulic naposledy. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
5: Letní autokino u jaderné elektrárny v Dukovanech dnes znovu začíná promítat. Podle samotné elektrárny jde o největší autokino v zemi. Zvuk přenáší do jednotlivých vozů prostřednictvím autorádií. Do konce srpna nabídne 6 projekcí. Půjde o rodinné filmy a české komedie. Promítat se bude vždy v pátek a sobotu od 8:30 večer. Dnes je na programu snímek Kouzlo derby. Požár v chorvatském letovisku Omiš a jeho okolí zničil velký počet domů a aut. V nemocnici lékaři ošetřili 40 zraněných a 7 lidí zůstává ve vážném stavu. V evakuačních centrech skončilo také 300 českých turistů, nikdo z nich ale podle české diplomacie není mezi zraněnými. Češi mířící do Chorvatska by vzhledem k požárům v Omiši měli předem kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Asociace cestovních kanceláří. Podle ní se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Turisté jedoucí na vlastní pěst můžou volat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Předseda cestovní asociace Jan Papeš také doporučuje ověřit si dostupnost hotelu.
9: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z ní větší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
5: Po středečním částečném zatmění slunce kontaktovalo v Praze několik lidí oční ambulance. Měli problémy se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak trvale poškodit. První příznaky se navíc objevují až po několika hodinách. Třeba pacienti, kteří dorazili do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale měli podle vyjádření nemocnice potíže jen přechodné. Za bezpečné pro pozorování slunce lékaři považují pouze speciální brýle do splňující předepsanou normu.
0: Sport.
5: Soupeře z první ligy přiřadil divizním fotbalistům Velké Býteše dnešní los druhého kola MOL Cupu. Na svém stadionu přivítají první FC Slovácko. Druholigová Jihlava se vypraví do Prahy, kde vyzve tým ze třetí ligy FK Motorlet. Úředním termínem druhého kola domácího poháru je středa 26. srpna. Ostatní týmy z Vysočiny už ze soutěže vypadly.
0: Počasí.
5: V Moravských Budějovicích nebo Bystřici nad Pernštejnem je právě 28 stupňů, v Libici nad Doubravou 30. V noci teploty poklesnou na 15 až 12 stupňů, v údolích lokálně až na 10. Zítra můžeme čekat jasno nebo jen malou oblačnost a teploty budou tropické 31 až 34 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Na Třebícku buďte opatrní na výjezdu z obce Okarec na silnici u Rybníka vedoucí na Studenec. Probíhá tam úklid vozovky po dopravní nehodě. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Je krátce po 15. hodině. A já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné pohodové páteční odpoledne. Čeká nás víkend, který bude opět ve znamení tropických teplot a zvýšené teploty se také negativně projevují na kvalitě potravin, které se rychleji kazí. A o tom bude dnešní minuta pro zdraví. Infekce z potravin v létě, to je její podtitul a přihlásí se hned po písnice Jany Kiršner.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
10: No a ta písnička se jmenuje Modrá. Ať už máte modré odpoledne, nebo má vaše odpoledne jinou barvu, přeji vám, ať se vám líbí.

0: zdraví.
1: Jak se máme v létě bránit infekci z potravin?
2: Tyto infekce způsobují různé viry a bakterie, které se množí v potravinách. V zimě nebo v podmínkách, kdy potraviny uchováváme v chladu, v ledničce, tak zabráníme jejich růstu a množení. Ale v létě v teple mají podmínky, aby se namnožily tak, že můžou způsobit trávicí problémy. O to spíše je potřeba v létě myslet na to, abychom jídla nenechávali venku na sluníčku, abychom zbytky na druhý den hned po schladnutí přemístili do ledničky a abychom, když si uděláme svačinu na výlet, nenechali tuto svačinu v batohu až do večera.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysoká.

0: A jihomoravští zemědělci bilancují letošní žně. Velkou radost z nich ale nemají. Extrémní sucho nedovolilo zrní dorůst do správné velikosti. Výnosy tak letos budou pod průměrem. Za pár minut řekneme v pátečním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina víc.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Zemědělcům na jihu Moravy končí žně. Úrodu ale letos kvůli suchu nejspíš velká část pěstitelů prodá se ztrátou. Výnosy mají pod průměrem. Méně obilí mají ve skladech taky farmáři v Oleksovicích na Znojemsku.
1: Agronom Michal Reiter mě zavedl do velké haly, kde má uskladněných několik hromad sklizených obilovin. Blíž se jdeme podívat k pšenici.
2: To zrníčko samozřejmě vlivem sucha tak se zcvrklo, protože ten poslední červnový víkend, tak tady byly čtyřicítky, takže to zrno bohužel jako klasicky nedozrávalo, ale nám prostě v tom klásku zaschlo, takže to zrníčko je drobnější, krpatější. U nás by rentabilní letos bylo asi 6 tun po hektaru z pšenice.
1: A momentálně jste řekněme na nějakých
2: 4,7 jsme udělali průměrný výnos.
1: A pokud se budeme bavit o letošních výnosech těch ostatních obilovin, je to podobné jako tady u té pšenice, jste taky pod nějakým průměrem?
2: Ano, můžeme říct, že v globálu jsme u těch obilovin pod průměrem, taky tu na půl jsme mínusy na ostatních obilovinách.
1: Obilí tady na Znojemsku už tedy mají sklizené, na polích ale ještě zůstává kukuřice nebo třeba slunečnice. Na ně se teď pojedeme podívat. Z haly s uskladněnou pšenicí jsme se přesunuli na pole, které na kombajn teprve čeká. Je tady slunečnice, ale už na první pohled je vidět dopad toho sucha. To listí je úplně usušené. Jak to tady vypadá s nějakým výnosem?
2: Vlivem těch nedostatků srážek si myslím, že ty nažky té slunečnice budou velmi drobné. Může nastat ještě problém, že jak budou úplně lehké, že nám to poletí z kombajnu ven. A tady výnos odhadujeme kolem 2

0: je letos sice méně, podle agrární komory ale má v letošním roce dobrou kvalitu. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Něco málo romantiky pro páteční odpoledne, No More I Love You a Annie Lennox v 15 hodin 32 minut na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli Eláni, 11. prikazanie, teď Miroslav Marek a výlet do historie v pořadu Bejvávalo. Řeč bude o srpnových větrech.
1: Bejvávalo.
2: Srpnoví větrové jsou podzimu poslové. To po polovině srpna začali říkat naši pradědové, kteří tušili, že když v tento čas fouká víc, než by si člověk přál, bude letos brzo podzim. Také se kdysi tradovalo rčení, jež je nám, lidem 21. století, už málo srozumitelné a které praví, poletí na srpnovém větru přiletí. Na vysvětlenou, naši předkové svého času nedělili rok na jaro, léto, podzim a zimu, ale na 8 částí. A poletí, to byl čas po létě. Trvalo zpravidla od nanebevzetí Panny Marie, to je zítra, 15. srpna, do svatého Matouše, což je 21. září. Ale těch pranosti, které pojednávají o srpnovém větru, je překvapivě o hodně víc. I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. Také se kdysi říkávalo, půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. Slovo půlnoční si v tomto ohledu nevykládejme jako větry vanoucí večer o půlnoci, nýbrž jako větry severní, vanoucí z takzvané půlnoční, tedy severní strany. Totéž platí o průpovídce v srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko pak hřeje. No a příště v pondělí o tom, že chleba je všude o dvou kůrkách.

Léto na Pilské nádrži v Bežďáře nad Sázavou. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky nikdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina,

0: Létu patří grilování. No a pokud i vy uvažujete o nějaké víkendové grilovačce, tak si pozorně za pár minut poslechněte od Dáši Kubíkové, jak na hamburger z krutího masa. Bude to obsahem dnešních dobrot. Teď je tady ale čas pro Jardu Hypochondra a jeho vtip.
1: Jardo, řekni fór.
2: Tak teď takovej krátkej o blondýnce. Blondýnka přijde na letiště a říká: dobrý den, slyšela jsem, že letí červené lodičky, tak jsem se chtěla zeptat, v kolik hodin.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Kdo rád grilluje, ten už určitě na rošt vyzkoušel všechna možná masa, zeleninu nebo možná i ovoce. Jestli pak jste ale někdy zkusili burger z krutího masa, právě s ním přichází dnešní Dobroty s Dášou Kubíkovou.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Když se řekne dáme si burger, lidé, kteří si hlídají kalorie, většinou zpozorní a příliš se do takové akce nehrnou. Ne každý hamburger ale musí být považován za rychlé a tudíž nezdravé občerstvení. Když si ho připravíme sami a pohlídáme si, z čeho je, může být i kalorický příjem z něj zcela v pořádku. K obědu nebo rychlé večeři dokážeme připravit variantu z mletého krutího masa. Na porci pro jednoho počítejme 125 gramů nejlépe krutých prsou. K masu přidáme najemno nakrájenou šalotku nebo jarní cibulku, dále lžíci hořčice, osolíme, opepříme a přidáme špetku koření na grill. Všechno promícháme, necháme chvíli odpočinout a pak tvarujeme placky, burgery. Opečeme je z obou stran na grillu nebo na pánvi na troše oleje. Po otočení necháme na mase roztéct plátek sýru. Vedle opečeme také housku, nejlépe celozrnou. Ke krutímu masu se hodí omáčka ajvar, kterou natřeme na pečivo. Pak přidáme maso se sýrem, plátky rajčete, listy ledového salátu a přiklopíme druhou půlkou. Lepší přílohou než hranolky je spousta zeleniny. Zasytí a tělu neuškodí. Pokapeme ji olivovým olejem nebo domácí zálivkou na salát a je to úspěšné grilování a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šestnáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Horácké aréně v Jihlavě sčítají škody po řádění příznivců brněnské komety. Chorvatští záchranáři našli po požáru u města Omiš jednu oběť. Oheň si vynutil evakuaci 2000 lidí. Česká armáda podle ministra obrany splní letošní náborový cíl na 133%. Zítřek bude slunečný, teploty vyšplhají až na 34 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Škody po výtržnostech fanoušků komety Brno při čtvrtečním zápasu s Duklou sčítá Horácká aréna v Jihlavě. Příznivci Brna ve svém sektoru mimo jiné zapálili světlice a poničili sedačky a schodiště. Poškodili také elektrické závěsy za sektorem a halu polepili samolepkami. Podle mluvčího arény Bedřicha Musila budou náklady na opravu v řádu tisíců až desítek tisíc korun.
3: Musíme zjistit, co z toho je opravitelné našimi vlastními silami, co z toho eventuálně bude muset vyžadovat zásah nějakých externích firem, a z toho se bude samozřejmě odvíjet cena, která za ty opravy bude potom následně účtována, a my v koordinaci s policií a po poradě s policejními orgány budeme postupovat dál a zvažovat nějaké další eventuální právní kroky.
1: Policisté po utkání zadrželi 4 lidi a za přestupek proti veřejnému pořádku jim udělili pokuty. 17-letého mladíka pod vlivem alkoholu odvezli na záchytnou stanici. Při požáru v okolí chorvatského letoviska Omiš zemřel nejméně jeden člověk, informuje o tom zpravodajský server Dnevník s odvoláním na policisty. Oheň vypukl v noci a rychle se rozšířil kvůli silnému větru a suchu. Narychlo se museli evakuovat 2000 lidí, mezi nimi 300 českých turistů. Podle českého ministerstva zahraničí ale nikdo z nich není vážněji zraněný. Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků. Je to o 750 více, než plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to uvedl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. Státy NATO se zavázaly dávat na obranu 2% HDP. Česko to loni nesplnilo a v letošním rozpočtu s tím současný kabinet také nepočítá.
2: Sport.
1: Všechny tři české oštěpařky skončily na atletickém mistrovství Evropy v kvalifikaci. Petra Sičaková obsadila v Birminghamu 15. místo, Nikola Ogrodníková 16. a Nikol Tabačková byla 27. Do finále nepostoupili ani tyčkaři Dan Barta a David Holý a v rozbězích vypadly obě čtvrtkařské štafety.
2: Počasí.
1: V Přibyslavi nebo Počátkách je teď 28 stupňů, v Třebíči 31. V noci teploty poklesnou na 15 až 12, v údolích lokálně až na 10. Zítra můžeme čekat jasno nebo jen malou oblačnost a teploty 31 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Pelhřimovsku v obci Kejžlice pozor v ulici Kčejovu. Havarovalo tam osobní auto. Na místě zasahují policisté. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
3: Ahoj, krásné odpoledne.
2: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
3: Výborně, a je tady k dispozici.
2: Dal bys si.
3: Dal bych si,
2: ale no. Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
3: Tak potom, dobře. Tak děkuju.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenál ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane, to
4: ale
3: nejde
4: na černo. Jsme tady sami. Tak no, sami byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to
4: moje,
3: je
4: vaš... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: No jo, co možný, u nás se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ještě.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaký úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli
4: můžu, přijde.
3: Můžu, já no? Si najedu na kalendář. Hledajte, 11. května.
4: Už to kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
4: Dneska je 11. května.
3: No právě, no právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, no. Počkejte.
3: No.
4: Vy chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel,
3: ložnice, postel,
4: blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Ne, tak za tři dny, až za tři dny.
4: Přijdu možná až za tři dny.
3: Jo.
4: Cože? Kde budu, no kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu,
4: teda.
3: Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda,
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla.
3: No,
4: vás
3: jo,
4: mě
3: no.
4: Se slalo samo nebe. No. Vy jste mě vlastně zachránila,
3: no,
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní no. Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekl, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: jo, no. No,
4: vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo.
4: Tohle, no,
3: to... Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. A můžete mi to poslat poštou.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No, já bych to nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No ale... tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: kluci,
1: skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik. Protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale aby tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si maskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkat někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu vrstvy vlastně jako, a ty se pak spojovali pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo. Takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr. A to šlo k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi, tak je pan Heisler, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno ta. Odešli. Buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: on
1: si nesměl.
0: On zase podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zaklon, tohleto, pozor, kde máš brýle, ježiš, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle. A pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička. A spoustu jiných filmů že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, anebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohrylovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr, a já bych dal hlas Oldřichu Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju, jdeme dál, dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého Děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, zdravím.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás, Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. Česká. No tak to хорошо, no, to mi друзья, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co? Vypijem. Jak tě zavut? Давай, я Саша. Я Саша.
10: Я Кая.
9: Ну хорошо. Водку Кая.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On nejde,
9: obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
11: já,
9: tak proč? No pre problém.
11: To
9: počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, viete, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolajte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: davaj. Saša,
9: Saša.
10: Saša,
9: Saša. Ahoj, ahoj.
11: To jsme dopadli, co? No, pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu.

0: když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
1: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
0: Co si vozíš ty?
1: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
0: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
1: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
0: Že už je plná lednice.
1: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro filmy, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
0: Proč se filmy dávají do lednice?
1: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako... Filmy jako na focení, nevyfocený film.
0: Jo, takhle.
1: No.
0: Těch máš tolik.
1: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně si člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
0: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
1: Na co filmy, no.
0: A pořád to je tak jako těch 24, 36
1: obrázků. Ano, pořád. Ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo. Byli jsme takový staromilci,
0: i u LP-desek. A jaký mají teď boom, že jo?
1: No,
0: jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
1: A všichni jsou hlavně překvapení, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu. Mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí Hříšní lidé města pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako pase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
0: Takže foťte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešního Moriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání Humoriády.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána
2: tato ukázka. Tak to jsem zvědavej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový.
3: Ale prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Pus mě k tomu.
3: Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídeli, no
3: jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Okay, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Jaro, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou k potice. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skálem. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Fanto. Tifa zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es se geš vadio keš i operse me kamata. Sono sano e to bene. Jestem zdo ruf i povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Jsem tušil, to bylo ta... No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou...
1: Domácí sekačku
2: z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový prout to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda jo, v ruce, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako
2: napřejel. No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show několikrát v průběhu dne. Bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11 a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku, protože maminka ji potkala v lázní v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Hosinách. A strašně říkal, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady 5 babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom 10, jinak pijeme 12 a chtěli by zjet 5x Ačko. Děkujeme.
4: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme 5 babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pánu, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pále, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouši, já mám takovou chuť na mužskýho, pan Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jaký je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Ale to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu? Pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Ano. Jak si na něj pamatuje Ondra? Nebo jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký
4: ale
2: dojem.
4: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No. Tak jo, tak ještě jsme se ho tak aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMSky, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za to, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Stopečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětním zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Šmrdecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikde nevěděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, ne? Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha.
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte podčepici, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
5: Nepřepočítala jste se?
4: To nevím. Ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tudle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykal jste blbý. Hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já moc
1: hezké léto.
6: Krásný za milé čas. Setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano, tak, ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Meteorologové doporučují sledovat výhled tepelné zátěže. Jihlavští policisté pátrají po svědcích riskantní jízdy řidiče Bentley. Požár u chorvatského Omiše má jednu oběť. Evakuovaných lidí je přes 2000. Zítřek bude slunečný, teploty vyšplhají až na 34 stupňů. Vysíláme zprávy. U poslechu vás vítá Karel Pěška. Česko zažije další tropický víkend s teplotami nad 32 stupňů. Horko znovu zatíží hlavně nemocné a starší lidi. Měli by proto kromě teplot sledovat i výhled tepelné zátěže. Tu nabízí kromě Hydrometeorologického ústavu také třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka můžou takové informace pomoci i zdravotníkům.
3: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva. A samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
2: Svědky nebezpečné jízdy řidiče osobního auta značky Bentley hledají jihlavští policisté. Šofér jel včera kolem 12:30 odpoledne po obchvatu Jihlavy rychlostí přes 150 km v hodině a hlídce se snažil ujet přímo do města. Jeho jízdu zastavili až stavební stroje na silnici, popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.
4: V zájmu prošetření události bychom potřebovali, aby se přihlásili řidiči, kteří nebezpečnou a rychlou jízdu řidiče vozidla Bentley zaznamenali. Žádáme je, aby se nám přihlásili na tísňové lince 158. Také uvítáme, pokud by riskantní jízdu zaznamenala vozidlová kamera. Dále bychom se obrátili na případné chodce nebo další svědky, kteří si nebezpečné jízdy všimli nebo je řidič svou jízdou ohrozil.
2: Na místě rozsáhlého požáru u chorvatského letoviska Omiš policisté našli jednoho mrtvého člověka. Informují o tom chorvatská média. Zraněných je 36, z toho 7 vážně. Podle šéfa místních hasičů jde o jeden z nejhorších požárů v historii země. Evakuovat se narychlo muselo přes 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Je mezi nimi Martina Pospíchalová, která popsala zkušenost z evakuačního centra i samotný útěk před plameny.
5: Jsou tady český policajti, jsou tady slovenský policajti, takže vlastně komunikují vlastně i ambasáda. No, byl to velký chaos, protože to nikdo opravdu nečekal. Pan majitel nás vlastně zbudil o půlnoci, že hoří, že vlastně evakuace, takže jsme vzali nejdůležitější, takže doklady, peníze a utíkali jsme pryč.
2: Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle ní je to nepřiměřený zásah do svobody projevu, uvádí agentura AFP. Zákaz francouzský parlament schválil na konci července a měl vstoupit v platnost v září. Omezení bylo podle francouzského deníku Le Monde jednou z priorit pro druhé funkční období prezidenta Emmanuela Macrona. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů nechali odložit další prvoligové utkání. Po duelu na hřišti brněnské zbrojovky také domácí souboj 5. kola z Plzní, který se měl hrát v neděli 23. srpna. Oznámila to Ligová fotbalová asociace s tím, že náhradní termín teprve určí. Východočeši po čtvrteční druhé porážce s Bešiktašem Istanbul vypadli z kvalifikace Evropské ligy a teď svedou závěrečný boj o konferenční ligu s Panathinaikosem Athény. Počasí. Havlíčkově Brodě je teď 30 stupňů, v Telči nebo Dukovanech 28, v noci teploty se stoupí na 15 až 12, v údolích lokálně až na 10 stupňů. Zítřek bude slunečný a horký, čekáme jasno nebo jen malou oblačnost a teploty 31 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dvě nehody teď hlásí Havlíčko-Brodsko. Jedna je na hlavním tahu číslo 34 na úrovni obce Jitkov. Havarovala tam dvě osobní auta. Pozor, brzdí se do kolony. A dále se bouralo na trase Chotěboř, Nová Ves u Chotěboře. Tam havarovala tři osobní auta, jeden jízdní pruh je neprůjezdný. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Je krátce po 17. hodině, pátek s datem 14. srpna a i dnes pro vás Český rozhlas Vysočina vysílá pořad Den v kraji. Za chvíli přijde Karel Peška s regionálním souhrnem, také se podíváme do 18. hodiny na zvuky přírody, nebo spíše za zvuky v přírody a kromě jiného zmíníme i to, že se stále populárnější stává koupání v řekách. Je to i díky tomu, že současná vlna veder zapříčinila znečištění vody v převážně většině rybníků. Tak držte vlny, já vám všem přeji příjemný a pohodový poslech.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Horácká aréna se vypořádává se škodami po výtržnostech brněnských fanoušků při čtvrtečním utkání s Jihlavskou Duklou. Příznivci Komety ve svém sektoru zapálili světlice, poničili sedačky a schodiště. Dále poškodili elektrické závěsy za sektorem a halu polepili samolepkami. Podle mluvčího arény Bedřicha Musila náklady na opravy dosáhnou tisíců až desítek tisíc korun.
2: Musíme zjistit, co z toho je opravitelné našimi vlastními silami, co z toho eventuálně bude muset vyžadovat zásah nějakých externích firem.
1: Po zápase policisté zadrželi 4 lidi a rozdali jim pokuty za přestupek proti veřejnému pořádku. 17-letého opilého mladíka odvezli na záchytku. Některá města na Vysočině uvažují o zřízení koupacích míst v řekách. Důvodem je zhoršující se kvalita vody v rybnících. Podle vedoucího odboru jakosti vody Českého hydrometeorologického ústavu Víta Kodeše se voda v řekách v porovnání s 90. lety výrazně zlepšila. Významnou roli v tom sehrálo budování nových čistíren. Vít Kodeš ale upozorňuje, že v suchém a teplém počasí se může zhoršovat voda i v řekách.
3: Kde teče málo vody a je tam hodně výpustí, tak ta kvalita vody bývá obvykle horší.
1: O koupání na Vysočině budeme podrobněji mluvit okolo 17:30. 30-letý motocyklista, který v neděli po technoparty v Meziříčku na Třebíčsku ujížděl policejní hlídce, čelí obvinění z násilí proti úřední osobě. Stíhaný je na svobodě a v případě odsouzení mu hrozí až 12-letý trest. Motorkář u Krasonic na Jihlavsku nereagoval na výzvu k zastavení, zrychlil a policisté museli uskočit z cesty, aby je nesrazil. Později havaroval u obce Rozseč. Kriminalisté zjistili, že neměl řidičský průkaz a motorka měla cizí registrační značku. Ve finále výroční ankety Strom čtvrtstoletí jsou dvě dřeviny z Vysočiny. Jedná se o buk u Jihlavského kostela svatého Jakuba a chudobínskou borovici u Vírské přehrady na Žďársku. Oba stromy už v minulosti vyhrály titul Strom roku a díky tomu se dostali do jubilejní ankety o Strom čtvrtstoletí. Hlasování potrvá až do 5. října. Dnešní los druhého kola fotbalového MOL Cupu přisoudil diviznímu týmu z Velké Bíteše soupeře z první ligy. Na svém stadionu přivítá první FC Slovácko. Druholigová Jihlava pojede do Prahy, kde vyzve tým ze třetí ligy FK Motorlet. Úředním termínem druhého kola domácího poháru je středa 26. srpna. Takový byl přehled událostí z Vysočiny. Dobrý poslech, Dne v kraji přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař.
1: Náš regionální stopař Irena Šarounová dnes vyrazil na Žďársko, konkrétně k obci Bory, a teď už je na místě, kterému se říká Ucho lesa. Ireno, hezké odpoledne, slyšíme se?
2: Slyšíme se, krásné odpoledne.
1: Co je to Ucho lesa?
2: To místo je kousek za rybníkem Kutiny a je součástí naučné stezky Poznáváme Bory. I tu stojí za to projít. Narazíte na ní na repliku historické dřevěné pumpy nebo na analematické hodiny. Není na nich pevná tyč, s tím tvoří člověk, který se stoupne na určité místo, ale zpět k uchu lesa, kde teď stojím. Jsou tu na louce v lese umístěné tři velké dřevěné, no řeknu megafony, do kterých si člověk může sednout a poslouchat zvuky přírody. Když tak přemýšlím, tak geometricky by to mohl být komolí jehlan. Asi ten největší má dobré 2 metry na výšku a 3 na délku. Uší i širší konec je otevřený. A každý megafon je natočený jiným směrem, aby bylo možné poslouchat les všemi směry. Myšlenka to není úplně originální, místní okoukali v Estonsku, ale nápad umístit to sem je skvělý. Je tady opravdu klid a už teď slyším těch ptáčků spoustu, ale přiznám se, já nepoznám ani jednoho, v tom se opravdu nevyznám.
1: Takže ty megafony opravdu fungují, není to nějaká pasta
2: turistů? No, zkusíme to. Stojím u toho největšího, lezu dovnitř, tak kousek popojdu, tak do půlky těch 3 metrů, usedám. A teď bych asi měla být potichu a nemluvit.
1: Budem poslouchat.
2: Klidu poslouchat. Jo. Ten megafon by měl ty zvuky jakoby zesilovat, přitahovat. No, zkusím to za chvilku. Každopádně, pokud nějakého toho ptáčka nebo jiné zvíře uslyšíte, můžete si svůj odhad potvrdit na informační tabuli, která stojí tamhle na kraji louky. Jsou na ní fotky ptáčků z QR kódy a po načtení se ozve jejich hlas. Na druhé straně té cedule je pak popsán, ano, jak ucho lesa vznikalo. A já teď teda zkusím chvíli poslouchat les, tak naslyšenou.
1: Tak hezky poslouchej a třeba se ti to podaří i nahrát nějaké pěkné zvuky.
2: Uvidíme,
1: díky za informace.
2: Uvidíme.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Posloucháte pravidelný den v kraji Českého rozhlasu Vysočina a já vám přeji příjemný a pohodový poslech od mikrofonu. Obyvatelé Chotěboře budou mít od neděle k dispozici z brusu nový městský sportovní areál. Co všechno v něm najdou, to už za chvíli řekneme v reportáži.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Potomek afrických otroků obviněný z vraždy a francouzský koloniální guvernér. Dva muži z úplně jiných světů, které dělila hluboká.

0: Dlouho očekávaný sportovní areál otevře v neděli v Chotěboři se zhruba půlročním zpožděním způsobeným komplikacemi při stavbě nabídne v jedné lokalitě víc než desítku sportovišť pro řadu různých aktivit a také novinku při rezervaci.
1: Máme multifunkční hřiště a to multifunkční hřiště vlastně by mělo taky sloužit pro veřejnost. Bude to zase v rezervačním systému, ale zase předpoklad je, aby se to nevyužívalo, takže v tom rezervačním systému bude milion objednávek.
2: Popisuje Patrik Dvořák, který v Chotěboři spravuje zimní stadion, část letního sportoviště a zároveň je členem výboru Chotěborského fotbalového klubu. Společně procházíme novým areálem, který se pro veřejnost bude otevírat v neděli. Rezervační systém má zabránit přeplnění kapacity.
1: Ten rezervační systém je v procesu, už je před dokončením. Pro firmu, s kterou to vymýšlím, vlastně, nebo vymýšlíme s tou firmou, tak je to velká výzva, protože nikdy nedělali v rezervačním systému, myslím si, že to já bych nalhal, 16 sportovišť.
2: Systém se bude podle potřeb lidí vyvíjet. Ne všechna sportoviště musí být jeho součástí, ale město s tím rozhodně počítá pro tenisové a volejbalové kurty, beach volejbalové hřiště a všechna fotbalová hřiště. Jedno z nich je v areálu úplně nové.
1: To je tréninkový hřiště, který bude prakticky pro všechny kategorie, ale rozměr toho hřiště je pro zápasy do mladších žáků, což znamená, může tady hrát školička, může tady být příprava.

0: Dávka mladší, starší a můžou tady být mladší žáci.
1: Nový trávník vznikl kvůli nevhodnému stavu původního travnatého hřiště, které nezvládalo tréninky všech fotbalových kategorií. Na nový travnatý povrch se těší hlavně fotbalisté.
2: Jako hráč starší žáků se těším hlavně na nový fotbalový hřiště a těším se, až to bude přístup pro vlastně veřejnost. A těším se, až se to vlastně celý rozjede a bude to už jako součástí normálně Chotěboře.
1: Město navíc počítá, že některé části areálu budou přístupné jen za poplatek, vysvětluje starosta města Ondřej Kozub.
3: Určitě třeba ta inline dráha, která tady protíná takovou osmičkou celý ten areál. Bude to venkovní posilovna, skatepark, tady za námi je pump track, tak to jsou všechno sportoviště, které budou běžně veřejně přístupné. Na kurtech, na třeba ty umělce a podobně budou některé hodiny vyčleněné, které budou jakoby bez poplatku, ale jinak tam bude prostě rezervace a nějaký drobný poplatek.
1: Výstavba nového sportovního areálu vyšla město na zhruba 100 milionů korun. Z Chotěboře Adéla Boháčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
5: A za chvíli je trochu jiné téma. Svatba je den plný emocí, ale také velkých očekávání a rozhodování. A květiny dokážou svatební atmosféru nádherně podtrhnout nebo pořádně zamotat v hlavu i rozpočet. O svatební floristice, trendech i nečekaných situacích si Hela Dvořáková povídala s floristkou Markétou Jašovou. Za chvíli uslyšíte víc Marcelu Holanovou a písničku Ráno právě teď, i když je pozdní odpoledne, 17 hodin, 31 minut.

0: Páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina bylo plné květin. Naším hostem byla floristka Markéta Jašová z Třebíče, která prozradila, proč je pro floristku při plánování svatební výzdoby tak důležité datum svatby.
1: Tak pro mě je to termín svatby, ten většinou nevěsta ví, nebo předpokládá, už má naplánovaný, nějak se rozhodli. Důležité je pro mě nějaké období, a to jaro, léto, anebo podzim, popřípadě zimní období.
2: Proč je to důležité, to roční období?
1: Vlastně nám to nabízí nějaký prostor, že nemáme takový jako kdyby přetlak v tom letním období, kdy toho prostě nevyberete si třeba ani hezké datum, často jako nevěsti chtějí krásné datum, které si budou dobře pamatovat, ale vlastně to jaro nabízí mnohem krásnější třeba květy, máme levnější svatební místa, levnější dodavatele, podzim to samo, máme krásné barvy, že jo, může to být naopak jako neokoukaný, nebo někdo má rád třeba zimní spíš období, tak si prostě zařídí svatbu někde na horské chatě, projde se na lyžích ve svatebních šatech spolu s hosty. To jako už se u nás i v České republice děje. Takže naopak nevěsty, plánujte svatby i na jaře, na podzim a v zimě.
0: No a v sobotním sestřihu toho nejlepšího za uplynulý týden si zavzpomínáme na zlatý úspěch českých hokejistů na turnaji Hype Hockey 3x3 v lotyšské Rize. S plukovníkem Martinem Vaněškem poradíme, jak se bránit podvodným investicím, a s Janem Bělochem si budeme povídat o házené reprezentanci i extraligovém novém veselí. Pozveme vás také na mrkvanco braní dopolné a s floristkou Markétou Jašovou nahlédneme do světa květin. Už po 11. hodině, tedy zítra v sobotu, si rozhovory můžete poslechnout a kompletně také najdete na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
0: Skočit v horkém dni do řeky bývalo tou nejpřirozenější věcí a možná zas brzo bude. Některé radnice zvažují obnovení plováren na břehu toků. Koupání v tekoucí vodě se budeme věnovat za moment. Teď je čas a prostor pro další muziku. Přichází hezká vzpomínka na Ivetu Bartošovou, Když láska schází. Tak se jmenuje písnička a Jože Kolář vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje příjemný a pohodový poslech, no a také skvělý start do víkendu, který je v tuto chvíli celý před námi.

0: Před námi je víkend, který bude ve znamení 30-stupňových veder a tak vás určitě zaujme informace, že třetina sledovaných koupacích ploch v kraji Vysočina má aktuálně zhoršenou, nevhodnou nebo dokonce zdravotně nebezpečnou vodu pro plavce. Jedním z faktorů je právě teplé a suché počasí, které vyhovuje vzniku a množení senic. Někteří lidé se proto vrací ke koupání v řekách a o obnově plováren na březích tekoucí vody uvažují i některé radnice.
1: Na břehu řeky Jihlavy v Poušově na okraji Třebíče mají postavené dva stany Standa, David, Michaela a Ilona.
2: My jsme je akorát dneska dneska vzali.
3: Nám včera se koupali a večer jsme postavili stany.
1: Jsou tady s dětmi, které se teď ráchají v řece nad splavem, kde je hlubší místo.
4: Lepší ochlazení.
5: Od malička jsem se koupal na řece a nějak mi to zůstalo. Dřív jsem plavčil na Oslavě, teďka jsem přesedlal na Jihlavku.
1: Koukám, jste si přivezli i paddleboardy na řeku.
2: Jo, super věc.
1: Z vody vystupuje Miloš.
6: Teď je voda jako suprová, je teda studená, dá se říct.
1: Proč třeba chodíte k řece a nechodíte, já nevím, k rybníku, nebo tady kousek je Polanka?
6: A proč bych za to platil, když tady to mám zadarmo?
1: Je tady se svým kamarádem, který ale mizí znakem dál proti proudu.
7: Ten teď plave do toho, do Řípova.
1: Pak se to dáš do Řípova?
6: No, každý den, dvakrát den.
1: O obnově plováren na břehu řeky teď uvažuje například bezpartijní starosta náměště nad Oslavou Jan Kotačka.
8: Ta voda neustále proudí, to znamená, je relativně čistá. A kdyby se nám podařilo třeba udělat nějaké prohloubení v té řece, protože ani ta nemá moc vody, ale aspoň nějaké prohloubení, tak aby člověk, když se lehne na záda, tak byl celý ve vodě.
1: Podle vedoucího odboru jakosti vody Českého hydrometeorologického ústavu Víta Kodeše se kvalita vody v řekách v porovnání s 90. lety významně zlepšila. V suchém a teplém počasí se ale může zhoršovat kvalita vody i v tocích.
9: Kde teče málo vody a je tam vyústěno hodně výpustí, tak v těchto tocích ta kvalita vody bývá obvykle horší.
1: Vhodnost vody pro koupání sledují hygienici. Na Vysočině žádné vytipované místo pro odběry ale nemají. František Jirků, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kola.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 17 hodin 51 minut, čas na to, abychom zkontrolovali podrobně, jaké počasí nám bude dělat společnost během zbytku dnešního dne a také o víkendu.
1: Počasí.
0: V Českém hydrometeorologickém ústavu je připravena Bára Kučerová, které přeji hezké pozdní odpoledne. Zdravím vás.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jak to aktuálně vypadá u nás na Vysočině?
2: Tak z hlediska nějakých změn na obloze se žádné nekonaly, stále je jasno a slunečno a teploty se teď nejčastěji pohybují zhruba mezi 27 a 31 stupni Celsia.
0: A co nás čeká o víkendu? Podobné počasí?
2: Ano, podobné zítřejší, nebo víkend začne zítřejším ránem, respektive nocí, to stále bude jasná, zítřejší ranní teploty mezi 15 až 12 stupni Celsia, v údolích lokálně kolem 10 a zítřek pak stále slunečný, maxima 31 až 34 stupňů Celsia a bude k tomu vát slabý přes den hlavně ve východní polovině kraje i mírný jihovýchodní až jižní vítr a potom neděle ta bude zpočátku podobná a zatím se zdá, že to jasno zůstane v noci přes až v momentě, kdy už bude tedy ráno, tak už by mělo být spíš polojasno, možná oblačno a ta oblačnost bude během nedělního dne postupně přibývat. A i tak by ty teploty ale do těch tropických výšin zase měly vyšplhat a to maximum by mohl, ty maxima by mohly dosahovat znova 35 stupňů a potom později odpoledne nebo v průběhu odpoledne a potom hlavně večer a v noci na pondělí už se budou objevovat první přehánky, případně možná i nějaká bouřka a prostě začne přecházet fronta, která by pak měla ovlivňovat počasí po víkendu.
0: Každopádně víkend bude ve znamení velmi teplých teplot.
2: Ano, mělo by to tak být.
0: Tak domů, že nechť vyrazí někam k vodě, která ovšem není znečištěná, ale také nezapomíná na pobyt ve stínu. Bára Kučerová byla naším hostem. Díky za informace a pěkný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Pěkný zbytek dne vám i posluchačům. Naslyšenou.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmou tak. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kus.

0: problém, ať se na hucelý spíšík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší ty najmout dá. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmout dá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
2: Dnešní Den v kraji končí, ale ty další se chystají. V pondělí opět mezi 17. a 18. hodinou bude připravena rekapitulace toho nejzajímavějšího, co přinesl den. Připomínám zítřejší souhrn hostů Dobrého dopoledne, který vás čeká mezi 11. a 12. hodinou. Nás čekají za chvíli zprávy s Karlem Pěškou a po 18. hodině, jako každý den, dechovky pro Vysočinu. I dnes můžete objednávat třeba už teď přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Jožka Kolář se na vás těší za pár minut a přeje hezký poslech.
3: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Jihlavské ulice při tropických teplotách přestane zavlažovat kropící vůz. Požár u chorvatského Omiše má nejméně jednu oběť. V sobotu očekávejte slunečnou s teplotami až 34 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karel Pěška. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. Na Vysočině zítra teploty vystoupí na 34 stupňů a v neděli na 35. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území republiky dál platí vysoké riziko vzniku požáru, upozorňuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
0: Meteorologové doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Jihlava omezí výjezdy kropícího vozu do ulic města při vysokých teplotách. Reaguje tak na výzvu vodoprávního úřadu k omezování spotřeby. Kropící auto totiž může při tropických teplotách spotřebovat až 40 kubíků vody denně. Zavlažování ulic si odbor dopravy magistrátu objednává u služeb města Jihlavy.
3: Současně kropíme jenom dvakrát denně, protože ty teploty přece jenom klesly. Vyjma víkendů, protože tam by se měla teplota vyšplhat přes 30 stupňů. Pokud to tak bude, tak budeme jezdit a zvlažovat ulice pětkrát, šestkrát denně.
4: Vysvětluje mluvčí jihlavských služeb Martin Málek. Podle primátora Petra Ryšky z ODS ale vůz ke kropení nepoužívá vodu z veřejného vodovodu.
5: Nekropí vodou, kterou se má šetřit. Ta voda do kropícího vozu se bere z vrtu. Ale i vzhledem k tomu, že to třeba může vypadat špatně potom před obyvateli a tak dále, tak jsme se rozhodli, že odškropit nebudeme.
4: Vůz tak o víkendu vyjede do ulic naposledy. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: U chorvatského letoviska Omiš hasiči z celé země dál bojují s lesními požáry. Plameny zasáhly také obydlené oblasti a kromě 1 000 hektarů lesa a křovin spálily i velké množství domů a aut. Jedinou potvrzenou obětí je zatím žena, kterou policisté našli na spáleništi nedaleko Omiše. Oheň vypukl v noci a začal se velmi rychle šířit.
6: Ta situace rozvíjela z minuty v minutu.
7: Chorvatský premiér Andrej Plenković musel odpovídat na otázku, zda selhal systém včasného varování a řízení krizí. Ten by měl v podobných situacích odeslat lidem v ohrožené lokalitě varovnou zprávu. Plenković nepotvrdil ani nevyvrátil, že byl systém aktivován, a zdůraznil, že oheň postupoval velmi rychle. Požár u Omiše hasilo celou noc na 300 hasičů z mnoha regionů země a pokračují v práci, protože v oblasti se objevují nová ohniska, která by mohla ohrozit obce v okolí. Plameny se šíří snadno kvůli silnému proměnlivému větru i dlouhému období sucha. V pohotovosti je pro případ potřeby také armáda. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Českým atletům se v dopoledním bloku mistrovství Evropy v Birminghamu nedařilo. Oštěpařky Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nicole Tabačková vypadly v kvalifikaci, stejně jako tyčkaři Dan Barta a David Holý. V rozbězích navíc skončily obě čtvrtkařské štafety.
1: Počasí.
0: Třebíči je právě 31 stupňů, v Jihlavě nebo Velkém Meziříčí 29. V noci teploty se stoupí na 15 až 12, v údolích lokálně až na 10 stupňů. Zítřek bude slunečný a horký, čekáme jasno nebo jen malou oblačnost a teploty 31 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Jihlavsku je teď hlášená nová nehoda. Stala se na silnici 351 v katastru obce Věžnice. Dejte tam pozor, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Je krátce po 18. hodině a jako každý den i dnes začínají na vlnách Českého rozhlasu Vysočina dechovky pro Vysočinu. Já vám přeji příjemný a pohodový poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99. Tak už víte, jakou písničku dechovkovou a pro koho si dnes necháte zahrát?
1: Dechovky pro Vysočinu

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A dnešní první splněné přání poletí do Batelova. Zdravím Mirka a Věrku. Hezký podvečer, ahoj.
2: Jožko, ahoj, zdravíme všechny posluchače. Jsem rád, že se s nám vrátí z dovolený. Pěkně vysmátý, tak to má bejt. A dneska bych poslal písničku od Vorařů a byl by to Valčík, já jsem ten sedláček český. A protože jsem už 10 dnů nevolal, tak to musím vrátit těm kamarádám, kamarádkům. A poslal bych to teda Marii Koubovi a Pepovi Zelenému, Mílovi do Hořepníku, Honzovi do Brna, Jardovi do Dačic, Lídě do Kaliště, Jardovi a Janě Přibylovým, do Koječina, Janě a Květoslavovi Pavlíčkovým, a do Růžené rodině Nováčkovým a zdravíme Růženku a do Peřimova pro Marie a Verču, do Suché Jarce Cichrový, Pepovi a Janě Hradeckým, do Batelova a nesmím zapomenout na Mílu Vatka z Vilémovic. Mílo, bylo to s tebou krásné posezení, hrálo nám tam country a ten dárek, co jsi nám dal, už jsme si ochutnali, máš to tam dobrý a krásný, že tam všude voní kmínem. Vše vám moc děkujeme za zahrání, Jožko, bude to i pro tebe a všichni u rádi a zdraví, Mirek a Věra, Bateláci. Ahoj.
1: Mě se hezky děkuji a posílám Voraře.

0: I Honza z Brna přispěje do dnešních Dechovek pro Vysočinu a já ho tímto zdravím a vítám ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všechny milovníky Dechovek pro Vysočinu a vybral jsem dneska písničku mou oblíbenou s Veselkou, jmenuje se Okolo zahrádky. No, nevybral jsem to vůbec náhodou, protože nás opustila další dechovková legenda, a to Ladislav Kubeš. Takže písnička bude samozřejmě pro něj tam nahoru za to, co dokázal, za několik krásných písniček, a toto je jedna z nich. A písničku na oplátku pošlu Věře Amirkovi do Batelova, Družence do Růžený, Jardovi do Dačic, Pepovi do Chřenovic, Merče a Marie do Pelhřimova, Ježkovi do Herálce to pošlem a všem těm mým dechovkovým kamarádům a Kubovi do Jihlavy do taxíku.
0: Děkuji, ať se písnička líbí. Měj se hezky. Ahoj.
1: Díky, Jožko, ahoj.

0: Dodačit zdravím našeho pravidelného a věrného posluchače Jardu, který má i pro dnešek nějaké hezké dechovkové přání. Že je to tak, Jardo? Ahoj.
1: Ano, je to tak. Ahoj, Joško. Samozřejmě zdravím všichni posluchače. Dneska si zahrajeme s Kovankou písničku, která se jmenuje Krkonoše a souvisí vlastně s tím oddechem teďka, který jsi měl.
0: Ano, teď poslední 4 dny vlastně v pondělí jsem odjel, včera jsem se vrátil, byl jsem v Krkonoších, i když jsem si to ještě zkrátil, ve středu jsem trávil celý den pracovně v Praze, takže to bylo takový, ale bylo to příjemný a pohodový a úžasný. Ano. Užil jsem si to všechno
1: určitě,
0: dokonale.
1: Jasně, jasně, přesně tak. Tak a Jožko, já tu písničku pošlu. List se dozačit, růžence do růžené, lidě do Kališ, do Batelova vyhře a Mirkovi a Pepovi a Janě a Milovi a jeho manželce Janě do Hořebníka. Ještě jí pošlu Verča a Marie do Pelřimova, Honzovi do Brna. Jožko, písnička je taky pro tebe. Moc ti děkuji a zase naslyšenou, měj se hezky.
0: Já taky děkuji, měj se krásně a písničku moc rád posílám. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Zakilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A také panem Milanem, který je na lince. Dobrý den.
3: Dobrý podvečer. Zítra oslaví svůj svátek a před týdnem si připomněla také výročí svého narození paní Marie Urbanová, rodačka z vesnice Kamenicko pod Křemešníkem. Chceme se připojit k jistě velké řadě gratulantů a popřát jí touto cestou vše nejlepší, to, co si sama přeje, ale především pevné zdraví

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena a já díky tomu zdravím paní Verču do Peřimova. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane Kolář. Děkuji, že jste mě vzal do vysílání a já bych prosila zahrát jen tak pro radost pro tu naši partu. Pro přítele Jarouška, paní Tyráčkovej, Sobkovej, manželům Kyselovým z Počátek, Dvořákovým z Vojiště, vlastně Zelenej, Láďovi Slavíkovi, Honzovi do Brna, Jardovi do Dačic, pro Pepu z Jihlavy, s kterým se scházíme ve čtvrtek vždycky na dechovkách, pak ještě pro Pepu Zeleného a jeho partnerku, a manželům Věrce a Mirkovi z Batelova. A bude to, i vám bude patřit písnička a bude to, na které jsme se domluvili. Mnohokrát vám děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou. Děkuji.
0: Budu se také těšit naslyšenou. Je to Záhorinka a písnička Bělavý holubek. Posíláme ji naslyšenou.
1: Ano, děkujem.

0: Dechovky pro Vysočinu pokračují s dalším přáním. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Pavel Sedlák. Já bych chtěl zahrát Jirkovi Noskovi 68 let písničky Směs Myslecký.
0: Dobře. Tak ho zdravíme, gratulujeme a posíláme malou českou dechovku se směsí mysliveckých písniček. Ať se mu líbí, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Každý den mezi 18. a 19. hodinou plní Český rozhlas Vysočina vaše dechovková přání v pořadu Dechovky pro Vysočinu. Komu splníme teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jožo, tady Marta Janovec a zdravím vás i posluchače všechny tohoto krásného pořadu a mám prosbu poslat manželovi do nebíčka písničku Krajinou tvých snů od Březovské desítky.
0: Dobře, tak posíláme. Díky moc, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Já děkuju moc, naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také Milou Vackem, který je na telefonu. Milo, vítej v našem vysílání, ahoj.
2: Ahoj Jožku, já tě taky zdravím a všem vám přeju hezký letní na večer. Dnešní přání a písničku bych poslal dodatečně všem Alenkám. Včera měli svátek, posílám to Aleně Chládový do Vilémovic, Aleně Chládkový do Lipničky a Aleně Kotašový do Kamenice u Popovic. A zítra pojedu někam za kulturou, tak bych už dneska popřál Hanám, protože mají zítra svátek. A je to pro kamarádky Hanu Boumovou do Kozlova u Leče, pro Hanu Bočkovou do Leče a pro sestřenici Hanu Šimkovou do Prachatic. Tak milé Hany a Alenky, já vám přeju mnoho štěstí, hodně, hodně zdraví, pohody a lásky od vašich blízkých. A vybrali jsme s Jožkou písničku, která se jmenuje Zavolej si přátel pár. Tímto zdravím i Václava Maňasa do Zlína, který složil hudbu. A zahraje nám to kapela Gloria. A ještě bych měl pro vás nějakou pozvánku. Dneska večer hraje ve Smrční country kapela Ferneti. Je to kemp na řece Sázavě, kousek od Světlí nad Sázavou. To ještě byste stihli. A zítra je dechovkový festival ve Strašově. Je to kousek od Čalouče. Začátek je ve 14 hodin. Bude tam i Vysočinka. A v neděli je tradiční dechovkový festival v Dobrohostově. Tak jste všichni zváni. A díky za dnešní písničku Dobatelová.
1: Výborně. Budu se těšit, Milo, dávej na sebe pozor a užij si zítřejší kulturu. Měj se hezky. Ahoj.

Pojďme se podívat také na písemné přání. Dobrý den, zítra má svátek paní Marie Ješková z Heraltic. Zahrajte jí prosím písničku Orchidejí pár. Pevné zdraví, štěstí, pohodu, boží požehnání a ochranu paní Marie jí přejí Ješkovi a Fialovi a pravnoučátka Davidek a Stelinka posílají pusinku. Děkujeme. Přání přišlo přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz formulář Dechovek pro Vysočinu.

Pane Jožo, chtěl bych Alence Dozvoněva popřát ke včerejšímu svátku písničkou Ten římovský můstek. Fůru zdraví, s úctou Václav. Tak tohle byla SMS-ka, kterou napsal pan Václav. Já jsem ji přečetl, mimochodem SMS-ky píšete, ale dnes už nepište. Dnešní kvóta, abych tak řekl, už je vyčerpaná, už toho moc nestihneme. Ty SMS-ky pište zase zítra ve tvaru píseň Mezera a váš text v maximální délce 150 znaků, bez diakritiky, bez háčku a čárek na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Pro Alenku Dozvoněvá, Březovanka a Římovský můstek.

Dnešní dechovky pro Vysočinu pomalu, ale jistě končí. Mám tady poslední přání pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle. Zahrajte nějakou hezkou písničku od Jošky Černého, Béďa. Tak, poslední přání vyřčeno, další zase zítra mezi 18. a 19. hodinou. Já se na vás budu těšit, ale už v poledne.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Hygienici na Vysočině prodloužili zákazy koupání. Několik českých turistů utrpělo při požáru v chorvatském Omiši lehká zranění. Někteří lidé měli po pozorování částečného zatmění slunce potíže se zrakem. V sobotu očekávejte slunečnou s teplotami až 34 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. Na Vysočině dál platí 3 zákazy koupání. Kvůli nadměrnému množství sinic lidé nesmějí do rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku a do vodních nádrží Sedlice a Trnávka na Pelhřimovsku. Vyplývá to z výsledků kontrol krajských hygieniků.
4: Hygienici upozorňují také na znečištění v domanínském rybníku na Žďársku. Koupání tam nedoporučují především lidem s oslabenou imunitou. Zhoršená kvalita vody je také v Dalešické přehradě na Třebícku. Na Žďársku pak v novoměstském koupališti, Plské nádrži a rybníku Medlov. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Při požáru v chorvatském letovisku Omiš zemřel nejméně jeden člověk, potvrdili to policisté. Záchranáři dál prohledávají nejhůře zasažené oblasti. Rychle se šířící plameny spálily v noci velký počet domů a aut a vynutili si evakuaci 2000 lidí. Mezi nimi byly 300 českých turistů. 120 z nich zůstává v evakuačních centrech, kde jim pomáhají čeští diplomaté a policisté. Na místě je i konzul Štěpán Šantrůček.
5: Obdrželi jsme informace o nějakých lehčích zraněních. Ty čeští občané, kteří měli například nějaké drobné popáleniny, tak byli ošetřeni, ať už v těch záchytných centrech, na poliklinice v Makarské nebo v nemocnici ve Splitu. Naše konzulární jednatelství ve Splitu samozřejmě bude otevřeno i v průběhu celého víkendu. Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomni a jsme připraveni pomáhat.
2: Po středečním částečném zatmění slunce kontaktovalo v Praze několik lidí oční ambulance, měli problémy se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak trvale poškodit. První příznaky se navíc objevují až po několika hodinách. Třeba pacienti, kteří dorazili do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale měli podle vyjádření nemocnice potíže jen přechodné.
3: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové si v první lize nechali odložit také utkání 5. kola proti Plzni. Mělo se hrát v neděli 23. srpna. Oznámila to Ligová fotbalová asociace. Východočeši tak kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů nebudou hrát zápas nejvyšší domácí soutěže 2 víkendy po sobě. Tuto neděli nenastoupí ani v Brně proti Zbrojovce.
3: Počasí.
2: V Humpolci je právě 29 stupňů, v Náměšti nad Oslavou nebo Svratouchu 27. V noci teploty se stoupí na 15 až 12, v údolích lokálně až na 10 stupňů. Zítřek bude slunečný a horký, čekáme jasno nebo jen malou oblačnost a teploty 31 až 34 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici na D1 na 85. kilometru ve směru na Brno v úseku Koberovice Humpolec bourala 3 auta. Neprůjezdný je levý pruh, počítejte raději se zdržením, šťastně dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Hrůza nám napsal a děkuji za ten dotaz, protože taky si člověk není občas jistý a to, pro co je v médiích s češtinou každý den. Zdravím vás a mám dotaz, jak je to v poslední době s často používaným slovem rukojmí. Náš češtinář nás samozřejmě tehdy v 60. letech minulého století velice proháněl ve správném užívání každého slovíčka. Pokud si pamatuju a myslím si, že ještě zatím paměť slouží dobře, tak slovo rukojmí bylo a je podle vzoru stavení a nikdy to nemohlo být jinak. Bohužel v poslední době, a to i v Českém rozhlase nebo v České televizi, slýchám a vidím napsané rukojmích, což podle mě nemůže být správně a na mé hlavě stávají vlasy hrůzou, ačkoliv jich mám tam již poskrovnu, píše pan Hrůza. Pan Hrůza je vtipný a vy ho potěšíte s tím, že ho podpoříte v tom, co napsal?
2: Doufám, že ho potěším, i když ho nepodpořím.
1: To jsem zvědavý, co řeknete.
2: No, ono to slovo rukojmí je vlastně dost extrát. Jednak je to podstatné jméno, které se skloňuje jako přídavná jména. To je jedna zvláštnost. A jednak patří do skupiny těchle mužských životních podstatných jmen, která jsou obourodá. Takže funguje v ženském i mužském rodě a navíc v téhle úzké skupině slov úplně vyniká slovo rukojmí, které může mít i střední rod. O tom středním rodu mluví pan posluchač.
1: Takže ta rukojmí, ten rukojmí, to rukojmí.
2: Ano, a to rukojmí je podle vzoru stavení, jak píše pan posluchač.
1: No.
2: A nebo může být v ženském rodě, to pak skloňujeme jako paní, ale může být i v mužském rodě a to je ten případ, který pana posluchače tahá za uši, totiž je to jako typ Jiří, ale protože Jiří se obvykle skloňuje jen v jednotném čísle, tak si můžeme pomoci tím vzorem Jarní. A tam máme potom ty koncovky bez rukojmích.
1: Takže když si řekneme, že jsou to muži a chceme použít 7 rukojmích.
2: Je to v pořádku, můžeme si ten rod opravdu vybrat. Zkrátka máme na výběr.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné, lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měly jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají tzv. Zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po požáru u chorvatského Omiše je v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Na většině míst v republice skončily lžně obilí, letos kvůli suchu s podprůměrnými výnosy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně museli uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Při požáru v okolí Omiše zemřela jedna žena a 8 zraněných je v kritickém stavu. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, ji zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústeckého kraje a předsedovi vlády. Jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
3: Zkoušíme veškeré možnosti, Které máme, myslím tím tedy my jako starostové, protože nejsme vlastníci nemocnice, neovládáme pojišťovny, neschvalujeme žádné platby a tak dále, ale víme, že tady prostě potřeba lůžkové péče ve výběžku je.
0: Podle tiskového oddělení krajské zdravotní vykazuje za první pololetí letošního roku rumburská nemocnice ztrátu 46 milionů korun. Sport. Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2. Příští soupeřkou Bejlek bude další Češka, Barbora Krejčíková.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ještě vzniká kolona z kilometru 193. Do zúžení u sjezdu na Bratislavu se osobní auta zdrží 10 minut. A na pražském okruhu ve směru na D1 počítejte s kratší kolonou od nájezdu z plzeňské D5. Kousek za ním na 22. kilometru uklízejí po havárii osobního auta. Blokovaný je levý pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: S takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
4: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
5: Ano.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako na mátku, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukáž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ne?
1: U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohleto?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako, jo?
2: No, no.
1: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady
2: vidíš. Potřebuješ, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je?
1: No
2: třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou
2: rýmu. No tak si lehce si nasaj.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No?
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
1: To je blbej
2: fort.
1: No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás
4: opustil. Jo, vlastně, pardon. Omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano. No. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: A že zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor, počítají se léky, čistě léky nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Six Wise. To znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Mm-hmm. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit? To všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je
2: nádhera,
0: ten problém.
2: Ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné. Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy a jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: vzájemně, když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou. A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl, proč. Mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co vydává. A dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, si můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladujete nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak... Co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano, tak
2: to znamená,
0: se
2: určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tohle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a je jí 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní. Doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajtamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli, potom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: Tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Pani to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Farinka tohoto báječného úřadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo
0: prostě... A taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaké jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo

0: bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
1: Ještě jeden dotaz máme.
0: Ještě jeden dotaz. Paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcium, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater s tím, že si paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
1: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit nebo vystudovali jste nějaké potíže. Že souvisí to s léky. Proberte to s doktorkou Kateřinou Cajtamovou na naší telefonní lince.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme povídali trošku během písničky. Vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid. A říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu, když beru jenom čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Ano. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadám jenom jeden ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně. Tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná
1: děkujeme.
0: Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač v Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Jsou to prášky na tlak a potom na žaludek. Mývala jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano.
3: Beru to kvůli...
1: Makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Já
3: při obědě to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď neskomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let.
1: Virózu, žaludku, vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla,
3: dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já
1: moc...
3: jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě.
0: Proto
1: říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurózu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajtamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajtamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové, kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsme ve spojení.
1: Ano, ano, povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Beru nalačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nalačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nalačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste říkala 1.01,
2: ano, to je to bez neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečným množstvím vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dát tomu půl hoďky a pak se teprve nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu
0: ne,
1: a
0: říkala
1: půl.
0: Další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po
1: jídle? Počkat, ona, poslouchejte, co jste říkala? Že každej jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráty a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin, ne, pradil na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám.
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta pradiola, co je na tu neuropatii, no, tak by se neměla kombinovat
1: s jídlem, ano. No, no.
2: To je zase to kaltráty, takže musím to nějak.
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo ano? volá a kdo se ptá v této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere na lačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha, určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Jo? Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu. Na ty další se asi dostane snad někdy v příštím vydání.
1: Je tady dost. Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Události pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechno. Pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkala, ještě jednou to místo, na které se ptát. Ano. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano,
0: znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu, co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka taky dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
3: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dřív oznámilo Ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Dnes oznámil své hlavní cíle.
5: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
3: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město bude zřejmě muset přepracovat projekt. Kdy budou klíčové práce pokračovat, teď není jasné. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
6: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávající objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu. Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku.
2: Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova řeší nehodu osobního auta s motorkou. Projíždí se pomaleji a čekejte menší kolony. A v Praze pozor v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem Schodova na Černý most. Zasahují tam hasiči u požáru dodávky. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už začíná pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
7: Vítáme vás u nejromantičtějšího pořadu Českého rozhlasu.
8: Dnes vám budeme vyprávět příběh velké lásky, která se zrodila na tanečním parketu.
7: Pár, který se nebál plnit si sny, dávat lásku tomu druhému po hrstech a žít naplno, jsme objevili na úpatí Lužických hor.
8: Jemu je 72, jí 71 let a hodil by se k ním citát: láska je důvod, proč se ráno probouzíme s úsměvem.
7: A takový život bychom přáli všem.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
8: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem přesně před 51 lety začal u Jiřího a Hany Hrobařových překvapivě mnohem dřív.
7: Jejich rodiče jim vyprávěli, že se potkávali už jako děti v jedné ulici v České Lípě. To ještě Hanka nosila culíky a malý Jiřík, jak se říká, tahal kačera.
8: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala, aby nám svůj příběh vyprávěli.
2: Zlatá láska.
9: Dobrý den.
10: Já vás zdravím.
9: Tak vy budete Hana.
10: Na vás určitě, já jsem Hanka.
9: A tady jde Jirka, dobrý den.
11: Dobrý den, dobrý den.
9: Kytička pro vás na začátek toho našeho povídání.
10: Krásná, moc pěkná, krásná, moc děkuju.
9: Vy tu máte i rybníček na zahradě.
10: No jo, to je práce mýho syna.
9: Z Kapry.
10: Samozřejmě táta pomáhá, ale jako je to jeho.
11: Společnýma silama. Syn vždycky přiveze od někud, přitáhne inspiraci a...
9: A tuhle přitáh odkud někde? Z Asie? Ne, máte tam i Budhu?
11: No, on kupuje všelijaký takovýhle věci, no, to, pak to tady doinstaluje.
9: A kdy probíhá krmení těch koi kaprů?
10: Každý den.
11: Když půjdete blízko a tohle, tak uvidíte, hejte, jestli tady tam máme, tak...
9: No jo, ty bláho.
11: Tady ty největší, ty jsou desetiletý.
9: To jsou teda velryby už skoro.
11: No.
9: A to je jenom na okrasu nebo i jako...
11: Na okrasu.
9: Jenom na okrasu, dobře.
11: Pojďte se podívat, no. Puťa, na.
9: Jakou to má příchuť, ty granulky? Chutnal jste to?
11: Kocourovi chutnají. Když občas tady spadne nějaká na zem, jo, tak kocourovi chutnají. Jo.
9: Tak prosím vás, milí posluchači, by to vypadá, že začal hobby magazín. Jsme pořád ve pořadu Zlatá láska, jo? Kytičku dáme do vás a začneme povídat.
10: To je nádherná, moc krásná.
8: Jakoby se krása jejich vztahu odrážela v místě, kde Hana s Jiřím bydlí. Navštívili jsme je ve slunečné v Lužických horách.
7: Jejich láska začala 13. září 1970. Tehdy se oba zapsali do tanečního kurzu.
8: Jiří s účesem jak slavný Elvis Presley si ji vybral jako dívku, které se rozhodl věnovat malý dárek.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
10: Já vím, že jsem dostala od tebe nějakou látku. Ne?
11: Ne.
10: Tak to už nevím, člověče.
11: To mi poradila maminka moje. Takový hezký hedvábný šátek, takový tohle to, no. Tak jsem mi to zabalil. Co? A Anička říkala, no co já budu nějakýmu... Tamhle s klukovi nějakýmu, já nevím jakýmu, jo. Tak mě, ale mě to potěšilo, takovýho, jak se dělali ty z toho žele, ty medvíci takový, asi jako velký, no. Tak pak, když jsem odcházel z toho kurzu, kde jsem to od Hanky dostal, tak jsem hned cestou domů zbaštil do toho medvídka. A...
9: Láska prochází žaludkem.
11: Tak to je v životě.
10: To je pravda, no. U nás jako všechno přes jídlo.
9: Co jste si řekla vy, když jste poprvé toho Jirku viděla i na tom parketu, když tančil, tak jako o něm, jako o klukovi?
10: O klukovi, no. Tak byl takovej jako slušný, jako v té době, jako ta slušnost byla, dneska už taková není, ale byl takový galantní, slušný, nemluvil prostě. To se mi líbilo a že byl takovej jako, nebyl krasavec, ale byl fajn. To nebyl nikdo. Ani já, ani on, ale taková normální zlatá střední cesta, jak se říká. A tak jako nic, byl mi prostě sympatický. No.
11: Jako to člověk pozná potom časem, jo, ale už ještě než jsem odcházel pak na vojnu a to, tak prostě moc hodná, slušná holka, pracovitá.
9: Kdy přišlo na to, že jste se nepotkali jenom v tanečních? Asi jste se těšili, že se zase uvidíte u další hodiny, ale že jste si dali nějaké rande, navíc nějakou zkusku jinde než na parketu. Kdy k tomu došlo, Hanko?
10: No, To nevím, jak to, jak, za jakou dobu to bylo, ale byl to trapas první třídy. Protože samozřejmě se nosili hodně krátké sukně, to jsme se nemohli ani trošičku mohnout, jak bylo krátká sukeň. No a byli jsme spolu v kině a pak jsme šli z kina, on mě šel vyprovodit domů a já ruce v kapce samozřejmě a já jsem zakopla a takových 10-15 metrů v předklonu jsem letěla. Neupadla jsem teda, ale byl to teda trapas první třídy.
11: Mě bylo tak líto, to si nemůžu představit, na první schůzce. Ale do toho kina jsem tě pozval asi po třetím nebo po čtvrtým kurzu. No. To je zajímavý, jo. Úžasný, jak si tohleto člověk pamatuje z toho mládí. Jo. Lady Hamiltonová se to jmenal ten film. Co bylo před půl hodinou, nevím, jo. Ale tohle to ty věci prostě všechny, to si člověk pamatuje. No. To byly zážitky, byli jsme mladí. Začali jsme se zamilovávat do sebe. No.
9: Jak to v tom kině vypadalo, probíhalo?
10: No tak na začátku normálně, slušně. Občas nějaká pusa, nebo jsme se chytli za ruku. No. No a ta láska tam přišla časem, to nebylo hned, jako jak někdo říká, že prostě to tam cvakne. A ta láska je tam hned, tak nějak postupně. No. Tak byli jsme hodně mladí. Jak řekla, taková ta doba byla úplně jiná, než je teď.
9: Kolik vám bylo?
10: No, 17. No, byli jsme takový vyukaný.
9: Kdy přišla první pusa?
11: Po první prodloužení, když byla první si, prodloužená, ale prvá zase tě domů.
10: Myslím si, že jo, protože jsme přišli před domem, jsme přišli. Já si pamatuju, že jsem měla nějakou takovou bílou kabelku hranatou hroznou. A ty jsi mi dal pusu, já utekla nahoru a už jsem zavřela se mi dveře a byl konec.
11: Šok, to byl šok.
10: Byl to šok.
9: Pro vás hlavně. Nebo co jste si řekl?
11: Zase jako při tom prvním rande, jak zakopla, když jsme šli cestou z kina, tak bylo mi líto, no, říkám, chudák je vyukaná. No. A nic, jako jsem to ani v hlavě neřešil, prostě zbral jsem to jako přirozený průběh, prostě života, tohle, to, že to je normální, no, v těchto letech.
9: Jirka byl první?
10: Byl první. Právě, no. Tak jako, no ne, jako prostě byla to ta doba, no, že dneska to holky střídají, kluci taky. Za nás to tak nebylo, no.
9: Jak jste to prožíval vy, Jirko?
11: Obrovský štěstí jsem prožíval, že mám hezkou holku takovouhle, s těma vlastnostmi, jaký má. Byl jsem šťastný, no. Dělali jsme odjakživa vždycky všecko spolu, sport, pak byla motorka, chlapská klučičí touha, jako by mívá většina chlapů, kluků, jo. Jsem si udělal řidičák, no a přijel jsem před barák ním na motorce, ani jedem na výlet. Otec, ten pomalu začal lupat, ne, nikam nepojedeš s ním, zabijete se a tohleto. Tak já přijel s novou motorkou před barák a tohle z toho a šli jsme na procházku pěšky, nejeli jsme na motorce nikam, asi až za týden. Pak se to tátovi rozleželo v hlavě a uklidil se. A
9: je to hezký sedět na motorce, tisknout se na chlapa? A
10: jo, je to příjemný, máte takový pocit bezpečí. Je to tak.
11: Já jsem byl rozumný, no. Já jsem jezdil tak, aby jsme se nevymázli. Hmm. Hlavně když jsme jeli spolu. No. Bylo to hezky, moc rádi na to vzpomínáme. Teďka v téhle době, tak když se vracíme myšlenkama zpátky, tak jako, že bychom to prožili ještě jednou. Ze vším všudy. Spolu i s tím, co kolem dětí, to všecko tohleto.
8: Hanka ovšem ještě před svatbou musela svého milého vyprovodit k nástupu na povinnou vojenskou službu.
7: Za ty dva roky se viděli opravdu málokrát.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým.
2: Zamilovali se, 2 roky spolu chodili a na jaře roku 1972 Jiří narukoval na 2 roky na vojnu a sloužil u posádky v Mošnově.
1: Na severu Čech na něj mezitím trpělivě čekala mladá Hanka. I když jí rodiče domlouvali, ať vyrazí s kamarádkami na zábavu, Haně se bez Jiřího nechtělo.
2: Jaké to bylo, když se její milovaný vrátil do civilu?
3: Přivítali jsme se, hlavně už jsme začali plánovat, byli jsme rádi, že to je za náma a už jsme plánovali, co bude. Jako za nás, když budu mluvit za nás oba, když to řeknu třeba, nebo tohle z toho, nebo můj názor je takový, že za nás ta naše generace, že prostě bylo automaticky, když ty lidi si byli sympatický a fungovalo jim to, klapalo jim to, takže automaticky, že budou do manželství, že bude rodina a tak dále. Jo.
4: Požádal vás o ruku, nebo jak to proběhlo, ten začátek?
5: Jo, to si nechte vyprávět.
4: To nechám.
5: Byli jsme domluveni, že teda mě přijde požádat o ruku, samozřejmě třeba na 3 hodinu odpoledne, si to už přesně nepamatuju, ono 3 hodiny, ono 4 hodiny, ono 5 hodin, nic. No, pak teda přišel trošku tak jako náladičce, přijel na kole, který si půjčil od svého táty, no a když přišel nahoru k nám do prvního poschodí, zazvonil u nás, tak ho táta vyhodil, říkal, přijď, až budeš střízlivej. No a přišel před baná, kolo mu ukradli, táta ho vyhodil, tak to byla taková požádání o ruku, že...
4: Jirka se stydí ještě dneska, to vidím.
3: Idiot, mladý kluk, no, z práce, po práci, potíří na jedno dáme a tohle stá, říkám, hele, já musím být 5 hodin u nich a to stihneš. No, ale v hospodě legrace, člověk se zakecá, jako prostě to, ve víru zábavy mezi chlapama, já jsem se koukal na ho, říkal, ty idiote stará. Mrzelo mě to moc, pomlouval jsem se, klanil jsem se, až tlouk jsem čelem vozem, pak to. No, děda a její rodiče byli moc hodný, no. Jako pan táta jako říkal, hele, přišel zpozdě a tohle z toho, přijď zítra a tohle, jako bylo to.
5: Pak už to bylo v pořádku, pak už přišel s kytkou a bez kola.
3: Maminko, tatínku, chtěl bych si Haničku vzít a tohle to, no. Oběd byl, popovídali jsme si, no. Tak.
4: Co vám tou hlavou běželo? Ano, Hanička se bude vdávat, Jiří se bude ženit. Jako dochází to člověku, nebo s tím byl už prostě jako tak nějak připravený, nechci říct smířený, ne, ale jako v souznění, anebo najednou se v člověku ještě něco odehraje před tím obřadem samotným?
5: Já si myslím, že jsme se na to hrozně těšili, aspoň teda já, že jo, bílý šaty, že jo, a prostě princezna, jak bych to nazvala jinak, no, a byli jsme se upravy, byli jsme u kadeřníka, na kosmetice, já nevím, mě namalovali, prostě vypadalo to moc pěkně, manžel taky byl u kadeřníka, krásně ostříhaný, to se mi na ně moc líbilo. Byl hezky ostříhaný. No a takový jako, bylo to hezky, těšili jsme se.
4: A když vás třeba rodiče vyprovázeli na ten obřad, tak nějaká rada, nějaké to požehnání, nebo...
3: To proběhlo doma, v tom před tím odjezdem na ten výbor, že jo. My věříci nejsme, tak jsme obřad v kostele neměli, takže v České Lípě tam na radnici, no a velká radost, těšení, že už budeme spolu a tak dále a těšení na ten budoucí další život.
4: Co z toho obřadu si kdo z vás tak hodně pamatuje? Je to taková ta hlavní myšlenka nebo nějaká zajímavost, dojem, emoce?
5: Bylo to hezký, no.
3: Hledajte takovou perličku. Kamarádovi jsme byli na svatbě, jo. Se ženil a tohle z toho zved závoj nevěstě, dali pusu a zase ji ho dal dolů zpátky.
5: Takže takovýhle ty problémy, to jsem řešila, říkala jsem si, aby tohle to dopadlo v pořádku, aby...
3: Dostal jsem malinkatý školení, no.
6: Dopředu.
3: Na který prst, na kterou ruku, navlíknout prstínek a tak, no. Starostlivá ženská.
6: Zvládnul to.
5: Zvládnul to, v pořádku to zvládnul. I v té hospodě jsme to pak zvládli. Tam byl taky hezký, jako... tancovalo se tam.
3: Na dobrý to bylo, no. Měli jsme takovou malinká, to čtyři muzikanti jsme měli, profiky, no, hezky to bylo, no.
6: Kolik hostů?
3: 80.
5: Pak jsme jedli z jednoho talíře.
3: Měli jsme to tady v České Lípě, hospoda na Svárově, tak ten šéf, pán Rada, jo, ten nás přišel, jsme tam přijeli, tak nás venku mezi dveřma vítal a tohle stonoval, a ten talíř tam bouch, to se dělalo a dělá asi, no. Jsme to společnýma silama zametli, já jsem Haničku Bav do náručí a vynesl jsem mi po schodech do prvního patra na sál ke stolu a byl oběd, zábava.
5: Bylo to hezký. V té hospodě to vyšlo moc, docela hezky. No. Pak jsme akorát brzo utekli, vidíte? Jsme se na sebe těšili. Svatební noc.
3: Já nevím, kolik mohlo být. Pod večer 9 hodin nebo 8.
5: 10 asi.
4: Jak to vypadá odchod na tu svatební noc? Jako zdechnete se po anglicku?
5: Já jsem to, myslím, řekla mamince. Říkám, mami, my odcházíme. Jo, jen jděte.
3: Tak nás odvezla maminka, no, ona nepila. Odvezla nás domů, no. A svatební hosti, ostatní tam ještě pokračovali nějakou dobu.
4: A ta svatební noc, jako bylo nachystáno, že jste měli přichystaný pokoj už dopředu, nějak nazdobeno, někdo se o to postaral, vy. Bylo to jak pomalu za Marie Terezie, kdy za dveřmi ještě číhali, jestli náhodou se toho nezbaví té povinnosti ten chlap nebo něco takového. Jak to probíhalo tohle? Jako, co všechno už z toho zmizelo z těch tralic a jak jste to prožívali vy?
5: To bylo úplně jednoduché, protože my jsme bydleli na dvojce s taťkou, viď? A měli jsme tam jenom pokojíček jeden, takže proto jsme toho využili, že taťka nebyl doma, tak...
3: Byl na svatbě, ještě byl na hostině.
4: Jako nechali vám noc úplně volnou?
5: Jo. Ustali jsme tam sami, no a... Heď, já nevím, kdy taťka přišel.
3: Až druhý den, no jistě, byla... S maminkou a s babičkou byli... Už ani si nepamatuju, kde nocovali.
5: Taky nevím vůbec.
4: Je ta noc, teď nemyslím jako takový, ale je ta noc v něčem jiná? Je to nějaký předěl? Nebo třeba i to ráno potom, kdy si uvědomíte, teď už se probouzíme jako manželé?
5: Já bych řekla, že jo. Jsme si prohlíželi prstýnky, leželi jsme v posteli, koukali jsme se na prstýnky. Bylo to takový sváteční. Bylo to prostě ten, jako...
3: Radost a štěstí, no. Radost a štěstí tam probíhalo v hlavě prostě.
4: Dostali jste nějakou radu ohledně tohoto třeba, jak ten život spolu prožívat i od rodičů?
5: Akorát ta maminka mi říká, dělejte všechno spolu. Jo, takže se snažíme. A když to děláte spolu, je to ta poloviční starost, jo? Tak když by byl na to člověk sám, tak je to taková velká starost, když na to jste dva, tak je to, jak se říká, poloviční. Aspoň si to tak cítím, nebo to myslím.
4: A ta radost dvakrát větší?
5: A dvakrát větší radost, když jsou to ty dva lidi. No.
4: A pro to manželství, pro ten vztah dvou lidí, je lepší, když jsou to protiklady, jak se říká, že se doplní, anebo naopak, když jsou na stejné vlně, aby souzněli. Co je lepší? A jak to funguje u vás?
5: My jsme oba protiklady, protože já jsem beran. Takže já jsem taková v něčem tvrdší. Táta je váha, takže táta váha. On je ve znamení vah a tam prostě to tak je. Ale myslím si, že si jako doplňujeme, jo? Že já třeba některé věci beru drsnějš a manžel třeba to tak veme z jiné strany a pak se spolu domluvíme, vždycky to řešíme spolu. Myslím si, že to je jako dost dobrá věc, když to pak ty manželé si vysvětlej, domluvěj se, jo.
3: Je to o tom chtít. Když ty lidi chtějí vstoupit do toho manželství, do toho života, tak prostě chtít a na kompromisu. Na ničem manželství není. protože prosazovat svůj názor prostě, no aby bylo po mým, jak z jedné nebo z druhé strany, tak prostě to nefunguje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Dychtivě společně posloucháme jímavý příběh lásky Hany a Jiřího Horbařových ze Slunečné. I po 51 letech manželského života jsou stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
2: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim proto poslali nové digitální rádio a také dva velké zlaté hrnečky našeho pořadu. A doufáme, že je těmito dárky nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
3: Jo, fakt, jo, děkuju teda.
4: Překvapená žena, mile překvapená, samozřejmě taky je to milý překvapení, je to.
5: To je nádhera. Hele, Ani.
3: To je krásný.
5: To se nebude používat.
3: To se
5: nesmí šáhnout.
6: Na hrníček může.
5: Zlasu.
3: Zlatá láska, no to je krásný. To byl mým vystavený.
5: No, láska, zlatá svatba, ne, zlatá láska, je tam napsáno.
3: Krásný.
7: Tak.
3: To se nebude používat.
7: Proč? A co se s tím bude dělat?
5: Patriku, bude, já jsem si dělal legraci, obrovská nadsázka, bude.
3: Bude. Akorát to nebudem dávat do myčky.
5: No tak to v každém případě.
7: A teď ta druhá věc, ta, která vám snad příjemní chvíle, když budete moc, tak tady mám pro vás digitální rádio.
3: Ty brďo.
5: To bylo vždycky na internetu, v těch nějakých DAP rádio. Reklamy.
3: Budem to umět ovládat? Asi ne, jo.
7: Ty. Čudlik jako čudlik.
3: Čudlik jako čudlik.
7: Ale lepší příjem.
5: No.
3: To je super. To jsem nečekala nic takového.
5: No, jsem velice překvapený.
7: Jak to máte od Petra z Carmen? Chcete něco vyřešit?

0: vidět?
1: Že je moc obdivujeme, já je mám moc ráda, jak Petra, tak Carmen.
0: A jejich
1: dceru Teresku, to prostě milujeme, prostě ty máme moc rádi.
2: Velmi sympatický lidi, jako herci taky samozřejmě, prostě to obdivujeme je, máme rádi.
1: Máme moc rádi, jsou to fajn lidi.
0: Jako vy.
1: Děkuju.
3: My obdivujeme vás a moc si ceníme vaší otevřenosti.
4: Hana a Jiří se už od začátku těšili, že založí rodinu, ale nedařilo se. Od svatby utekly celé dlouhé 4 roky, než se jim to povedlo. Štěstí bylo ale rovnou dvojnásobné.
3: Nikdo je nepřipravil na to, jak velký je strach o milované děti.
1: Tak byli jsme šťastní, že prostě máme dvojčátka, málem jsme od cvrku přišli, protože Česká Lípa gynekologie je hrozná v té době. Já totiž, my máme spolu oba stejnou krev Bčko. A já mám mínus, on má plus a to je to nejhorší nastavený prostě, že je to dost nebezpečný pro ty děti.
0: A to jste věděli dopředu nebo až po?
1: To jsme věděli dopředu, jo. To jsme věděli dopředu, ale jestli nějak ty papíry se nějak nepřendaly do té nemocnice, nebo prostě to tam tak nebylo, že prostě já jsem porodila. První šla dcerka, ta měla 1,70 kg, kluk měl 2,30 kg, holčičku jsem ani pořádně neviděla, dali hned do inkubátoru a vezli do Liberce. Jo? No a takže já jsem asi 3 měsíce byla jenom s chlapečkem, jsem se o něj starala. No a pak taťka tam denně volal do toho Liberce a denně prostě chtěl vědět, jak to s tou dcerkou vypadá, že prostě a doktor jako, já to zkrátím, protože to je na dlouhou dobu. Prostě pan doktor říkal, že to s ní je vážný, že prostě jí odcházejí nadledvinky a já nevím, co nefunguje a tak dále, že je maličká. A otec říkal, no a pane doktore, nemohlo by to být tou krví? A on říkal, jakou krví? No dcera má B minus, zeď má B plus. On prý praštil telefonem, ozval se za 2 dny, udělal jí transfuzi, vyměnil jí celou krev prostě a ona začala přibírat a začala se normálně z toho dostávat. Kdyby nebylo táty, tak umřela.
2: Je to bojovnice, je vitální dcerka, no, je to...
1: Dcerka je tvrdý.
2: Tam je problém, že kdyby to bylo obráceně, jo, tak to nevadí, ale když má žena minusový RH faktor, tak tam převládají protilátky, jo, a vlastně ten nový organismus, to dítě to zabíjí, jako jo, prostě mi to špatně začaly fungovat ledviny a tohle z toho, no, a tak tam byl obrat během týdne 14 dnů prostě. Mm. 180 stupňů.
0: Ale když na začátku přišla ta zpráva, že vlastně dcera bojuje takhle o život, co to s vámi udělalo? Co se odehrálo?
1: Mě to neřekli. Neřekl mi to táta ani manžel, ty to věděli i s maminkou a neřekli mi to, protože já jsem kojila, že jo, kluka. Že jo. No a pak jsem to nějak asi po měsíci z nich, protože už to bylo jako vážný, tak jsem to z nich dostala, no a já jsem ztratila mlíko, že tím pádem, jak prostě jsem jako byla psychicky na tom špatně. No, ale pak se holčička dávala dohromady a z toho jsme měli velkou radost, no, že to takhle dopadlo. A nikdo nevěděl, že budu mít dvojčata.
3: Láska je jako břeh řeky, který nás vede, chrání a poskytuje nám útočiště.
4: Ale i ze břehu občas vidíte, že vaší lásce jde o život. Zažila to i Hana. Během dovolené v Řecku se za surfujícím Jiřím vzedmula obrovská 7metrová vlna.
3: Byl jí unášen více než 100 metrů a vlečen ke břehu. Hana se jen modlila, ať to Jiří přežije. Měla obrovský strach.
1: To jsem se jako jednou pořádně bála teda. To jsem byla z toho úplně... Já jsem měla nejdřív hrozný stek. Pak jsem úplně jako, ne, že bych skolabovala, to ne, ale úplně jsem se tak jako málem sesypala, no a pak zase to ve mně probudilo a prostě jsme tak jako se snažili radit, aby, jak říkal, spíš neplaval přímo, ale spíš tak, aby se nechal unášet. No a vím, říkám, že první byl stek, pak byl strach. No.
0: Kdy přišla úleva?
1: Když vyplaval jako u toho břehu, vytahovali jsme ho se synem, takže to byla fakt úleva, jsme si sedli a všichni jsme si odechli. No. Já si myslím, že jsem tam taky neměla daleko k tomu breku. No. No, bylo to.
0: Člověku probleskne to, že najednou by ten v mžiku druhý nemusel být, jo?
1: Tak. A stačí vteřina, halejte, a máte to, jak se říká, odbitý, no.
2: No, Hanka měla taky zdravotní problém, to bylo dětem asi 2 roky, to jsem se o ní opravdu bál. To jako praskla jí cysta, měla cystu na vaječníku a praskla jí cysta. Respektive v dobrým doktor Dušek ho ji vyšetřil a propíchy to tam prostě úmyslně, aby se jí to, že ona se to střebá, protože si myslí, že to je vodní, jo, a ona měla krevní. Jo. Mě obdala v noci a to šla na záchod, to prostě se mi sesypala, já jsem se na to vzpomněl a to, a ona jaký se vylila krev do břicha, měla tam asi litra půl krve a to, tak jsem hned volal záchranku a tohle, no a to jsem byl jako, to se mi nelíbilo vůbec.
0: Kdy v tu chvíli člověku dojde, že je něco vážného, že se začne i bát? Hned v tu chvíli nebo až když zavoláte a uvědomí si, co ještě se všechno mohlo stát?
2: V tu chvíli, Patryku, jsem si to uvědomil. Prostě. Když se člověku někdo složí v náručí a to prostě je v limbu, je mimo, tak tam končí legrace. Aspoň z mého hlediska to tak bylo. No.
0: Je fajn mít v tu chvíli vedle sebe někoho takového, jako je Jirka?
1: Určitě. Bejt sama, tak nevím, jak bych to všechno zvládala po všech stránkách. Prostě podpoří, naleje kladnou mysl do hlavy, no a tak nějak hodně podpoří. A ta podpora je velmi důležitá v manželství, protože když jste na všechno sám, tak je to na bačkoru.
2: Je to tak? A člověk to prožívá víc a intenzivněji, čím je starší. No. Má radost z toho a váží si toho, že jsme se dopracovali spolu, vychovali děti, všecko, že máme dobrý zázemí, životní, můžeme se jeden na druhého spolehnout. Už má člověk větší rozum, že starý.
0: Má?
1: No, trošku to musím krotit, protože náš táta by dělal všechno, no. A teď na starý kolena, teda jak vám říkala, že byl vždycky celý život po těch motorkách toužil, tak nedávno si koupil syn motorku a pak za mnou syn přišel a říkal, mami, kup tátovi motorku, lid celý život o to stál. A já říkám, to se chceš, aby se mu zase něco stalo. A tak, mojí kup. No tak, oni si koupil motorku. Tak teď jezdí oba, mají oba jak syn, tak manžel má motorku a jezdí spolu. A když jedou, tak mám oba o ně strach a velký. Asi jako každá máma nebo žena. No. Na motorku už si nesednu, to jako dřív jsme teda spolu jezdívali hodně, ale teď už se bojím, no, na tu motorku sednout.
2: Tady končí legrace. Tady musí být člověk velice pokorný.
0: Co byste si chtěl splnit ještě za sen takhle?
2: Už jsem naprosto spokojený. Šťastný, žiju tady. Jo, to jsem si přál žít tady prostě v baráku na venkově, protože já jsem vyrůstal taky v baráku, jo. Tohle z toho, tady mám štěstí svoje.
0: Manželku, Hanku, jaké to je vidět ho takhle šťastného na motorce?
1: Proto jsem mu to dovolila, no. Aby byl šťastný, aby si splnil sen. A mám radost, že akorát mám strach.
2: Co dodat? Řekla všechno. chápu jí.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým. Jsou spolu už 51 let a to nepočítáme ty 4 roky předtím.
2: Myslíte si, že o sobě vědí všechno? Zkusíme to ověřit několika všetečnými otázkami o jejich partnerském životě. A Patrik Rozehnal se nebude bát položit také intimní otázky.
3: Kdo se víc červenal po první puse?
4: Já určitě.
5: To bylo večer po smě. Nevím, jsme se vzájemně neviděli.
3: Kdo vymýšlel kam na rande?
5: No v podstatě já jsem to navrhnul. No.
4: Jirka, muž.
3: Kolikrát za život změnila Hanka barvu vlasů?
5: No já myslím ani jednou, až teďka na stáří, jako když to tak řeknu, ošklivě se přibarvuje. Jako, no.
3: Kolikrát za život jste změnila barvu vlasů?
4: Dvakrát. Tohle je moje a rezavou jsem nosila.
3: Kdo káral děti, když bylo třeba?
4: No tak oba bych řekla.
5: Tak asi na stejno. Nechtěli jsme jakoby, se jeden před druhým schazovat, nebo prostě, aby to tak vyznívalo, že jeden je hodnější, jeden je přísnější, nebo tak.
3: Kolik času stráví před zrcadlem?
5: Půl hodiny.
4: Tak třeba tu půl hodinku, než se člověk nalíčí a tak dále.
3: Co chodí váš muž ujídat nebo upíjet potají?
4: Voříšky, na voříšky ujíždíme. To ujíždíme oba. Salámy, no, ale on sní všechno.
5: Salám, sýr, no, brambůrky občas, no, ty voříšky, ty jsou populární, nebo ty máme rádi, no, takže takhle, no.
3: S čím nejčastěji chcete pomoct od svého muže?
4: No, v kuchyni, nebo na zahradě, takový ty těžký práce.
5: S čímkoliv se potřeba tady v domácnosti, no, s vařením, no. Jako já rád se motám v kuchyni, no, umím něco i uvařit a prostě rád ti pomůžu, protože jako nikdy jsem neuznával to, že prostě chlap leží doma na kanapě a jako já jsem si Hanku nebral kvůli tomu, abych měl doma služku, je to manželka.
3: Jak často se holíte?
5: Nevydržím to dělat 14 dní, pak už je to tak svědí, že to musí jít dol, jo, ale dříve, když jsem byl mladší, tak jednou za 3 dny, no, pak jednou za týden, no. Teď jednou za měsíc, ale to už je kravý mest.
4: Nerad se volí, no.
3: A vy byste chtěla by víc?
4: Mně to nevadí.
3: Jak se ráno přivítáte nebo pozdravíte se?
4: Občas si dáme pusu a tak, to je všechno.
5: Anička přijde a jí řeknu dobré ráno. No, mám radost toho, že se usmívá, jak se vyspala. Takhle, no.
3: Dáte si pusu i ráno?
5: Dáme.
3: Co nosíte raději, slipy nebo trenky?
5: Trenky.
4: Trenýrky.
3: Dívá se na vás vaše žena někdy, když spíte?
5: To já nevím, když spím. Asi jo. No a když se mnou začne soumat, že chrápu, no, tak se asi na mě podívá.
4: Když hodně chrápe, tak se na něj koukám a říkám, přestaň chrápat, otoč se na stranu.
3: Kdy jste své ženě naposledy řekl, zavři oči?
5: Tápám v paměti, no, kdy byly jaký dárky, to říkávám, no, když něco takového. No, i tu kytičku, no, když ji mám někde připravenou, no, taky řeknu zavři oči a to a používám to takhle. No.
4: Třeba když mám narozeniny a koupím mi kytku, tak zavři oči, brouku. Neodcházím, ale nesu ti kytku.
3: Jak líbá vaše žena?
5: Jako Bůh.
4: Normálno, jak bych to měla říct. Žádný tyhle ty francouzáky, to ne, už. Normální pusu.
5: Hezky, jako žena milující.
3: Kdo je vášnivější?
5: Mám se to tak na stejno.
4: Já si myslím, že jsme byli na tom oba stejně, tak nějak, jako.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Hana i Jiří jsou jako dvě slunce. Tolik vyzařují energie. A neschovávají si ji jen pro sebe. Žijí pro obě své děti a celou rodinu.
2: Jak prožívají svou lásku, svůj život i v tomto věku? Co je baví? A jaké všechny sporty třeba spolu dělali?
5: Lyže, cyklistiku, já jsem dělal windsurf.
4: Já taky.
5: Já taky jezdila, no, z menší plachtu jsem ji ušila, to, aby se nenadřela, no. Já ty inliny, nevím, jestli se nazvat sportem motorka, to spíš je koníček, jakoby, nebo prostě vášeň taková. Co ještě ani?
4: No, taky přemýšlím, že to je tak asi všechno.
5: Stanování, no, no, podstan.
4: To není sport,
5: no,
4: to není sport. Měli jsme nafukovací člun, jezdili jsme na člun.
5: Jezdili jsme na člunu, tohle z toho na Beronku. Hanča byla čtyřikrát na Spartakiádě, cvičila.
4: Třikrát.
5: Nebo třikrát.
4: No a ještě vlastně dodám, že jsem vlastně chodila mraky let na gymnastiku, normálně ne na gymnastiku, ale aerobik a tohleto cvičení, no, nářadí, no, kruhy, jo, kozu.
3: Společně už, jestli se nepletu, tak tančíte pořád.
4: Pořád se snažíme tančit, ale teď jsme...
5: Občas já v koleni píchne a takový věci a tohleto, no.
3: Byla by nějaká rada těm, co jsou mladší, co ještě třeba nedosáhli na těch 50 let spolu, nebo vůbec mladší, kteří začínají svůj život a poslouchají náš pořad, a tohle by měla být i inspirace, návod, jak se dožít hezkého manželství i po těch letech. Měli byste nějakou radu, na co dbát v tom životě pro ty dva, co by mělo fungovat, aby to takhle hezky vypadalo i v tomhle věku?
5: Tolerance, vzájemná podpora, pokora a neřešit nesmysly. Já bych to... Chlapi to mají ve zvyku, nebo já prostě jsem dělník, říct to hruběj, co? Neřešit nesmysly, nehádat se kvůli nesmyslům.
4: Taky bych ještě přidala, že si mají lidi věřit.
5: Tak.
4: Jo, že prostě takový nějaký, no prostě věřit, no. Tolerance a věření, prostě to je, bych řekla, základ. Jo. A dělat to všechno spolu.
3: Čím vám dělá hezký den?
5: Tím, že tady je se mnou. Že sdílíme život spolu, společný.
4: Že je milej, že prostě si navzájem jako pomůžeme. No v dnešní době, když jsem na všechno sama jako takovýhle barák, je to náročný, no. A už jsem starší samozřejmě, a co jsem dříve zvládla, já nevím, za chvíli, tak dneska udělám kousek a musím si jít sednout a zase kousek. A je to náročný, takže jsem ráda, že mě pomůže, no. Jsem za to jako šťastná a hrdá, že takovej je, protože takovej chlapů si myslím, že je málo dneska.
5: Ten den je hezký, když jak jste se ptali, když přijde ráno do kuchyně a vidí to v očích, jak je zářej očička, jak se usmívá, že se dobře vyspala a to. A...
3: Dokázala byste mi popsat, srovnat, jaká byla ta láska v těch 17, 20 a jaká je teď v tomhle věku?
4: Když jsme byli mladí, tak to bylo zamilovánost, prostě to bylo milování, že jo. Každý den jsme se milovali, měli jsme se rádi. Dneska je nám 70, máme se rádi, ale už to není takový intenzivní, prostě je to taková ta láska jiná, jo, prostě.
3: Do čeho se přetavila?
4: Není to taková ta vášnivá láska, jo, ale pořád se máme rádi. Když mě veme kolem ramen, tak je to fajn, dáme si pusu, je to fajn, jo.
3: Prostá otázka. Milujete Jirku?
4: Jo, pořád. Prostě ho pořád mám ráda.
3: Milujete jí?
5: Říká mi to často, snažím se jí to říkat často. Z určitýho důvodu. Protože kdyby třeba jednou za týden obejmout, ty dát ty pusu a mám tě rád a jsi hodná, nebo prostě takhle. Zahřát srdíčko tomu druhému. Hřejivý slovo.
3: A jste rád po těch letech, že se ho takhle vzájemně s Hankou hřejete už více jak 50 let?
5: Určitě. Miluji samozřejmě, ale jsem šťastný.

0: Hana a Jiří Hrobařovi protančili životem s láskou. Vložili do toho svá srdce, pevně se jeden druhého drželi a milující pohled v jejich očích nikdy nevyhasnul. Dokázali to, co jim radila maminka. Dělat věci spolu.
1: Voltaire kdysi napsal: Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Nechte se zasáhnout láskou a nestrácejte naději, víru ani čas. Věřte, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V přírodních koupalištích se zhoršuje kvalita vody. Někde hygienici koupání úplně zakázali. Policie prověřuje okolnosti spojené s rekultivací hnědouhelného dolu ČSA na Mostecku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích nebo v rybnících se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. V některých vodách tak přibývá sinic i řas.
3: Šeberák v Kunraticích nebo Kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
4: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
3: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské Přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
5: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
3: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacivody.cz. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. Bližší informace podle něj centrála zatím zveřejnit nemůže.
6: Severní energetická, pod kterou lom spadá, přitom před necelými dvěma týdny oznámila, že chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří. Ministerstvo životního prostředí ale trvá na původní dohodě, podle které měly peníze zamířit k okolním obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
7: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá, lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Koryt se obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
2: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat.
0: Sport.
2: Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek. Bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování s opcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě pak večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 22. kilometru směrem do Brna stojí na krajnici porouchané osobní auto. A v Praze dejte pozor ve Veselanské ulici. Motorkář tam havaroval do svodidel. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Berkovec Petr, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registrech. Aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, mě uvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No, tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuji jeho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
3: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník výjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka? Ne, pane, ne. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce, ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce a ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on pan Petr Berkovec byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No, nevidíte nic zvláštního?
4: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
4: Ano, Domini MCCCCL. X5, no léta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
3: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
3: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
4: O, C, C. O, C, C. To by mohlo být... Aha! Zkrátka, okcizus, že? No to znamená zavražděn.
3: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova, byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
4: No, a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
3: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
4: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
3: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466 zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ježkovi spravedlnost boží.
4: Poslyšte, to je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
4: To je zatrápená věc. No. A možná, že nám schází někdo pátý.
3: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
4: No, pak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchá, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
3: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
4: Okamžik. A už do toho začínám vidět. No hrom do toho, no tohle je případ. No ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Aha. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
3: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
4: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
4: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
3: Ano.
4: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na řádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
3: Nevím.
4: Ale no tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
3: Máte na to doklady?
4: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
3: Já jsem to tušil.
4: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne. Ne. Ta první alternativa je lepší. No, tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
3: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec. Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tady mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No a ono se pak ukázalo, že celulózka není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není.

0: Není žádný baron, ale nějaký Chaim Roth tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udání jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na ně moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalil nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát. A nebo se chtěl dát na špionáž, to přinese báječné peníze, no porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat, pan Banon byl ukrutně milý společník, vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli, a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli, a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že? Můžeme pohovořit. Ja, tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo, můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí mi rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil dva lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako spronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express, telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomendovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek pravdu. Přinesl mě asi 30 jmen. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl, a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie... Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan adjunkt, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunkt, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan adjunkt zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého Nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, Člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houtkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty 200, říkám a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno, povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě, kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát. A dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem. Snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: jde o to, umět mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát. Kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: dva břehy může spojit most.
1: A kdo máš místo krve vodu, ti po břehu vyhni se proudu.

0: jak si nechci způsobit zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé, vážení éteričtí přátelé. Ano, rozhlasový éter se teď na 2 hodiny bude na frekvencích, které máte správně naladěny, věnovat vašim příběhům, jako vždy na určité téma. Začíná noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. Myslím, že se shodneme v tom, že občas zaslechneme stesky nad tím, že potomkové s vlastními příjmy stále žijí s rodiči a vlastně ani nemají chuť se plně postavit na vlastní nohy, jak se tak říkává. Naproti tomu je dost takových případů, kdy děti opustili rodné hnízdo ve chvíli, kdy třeba kvůli studiu ve vzdáleném městě začaly bydlet na internátě. Někdy je okamžikem, kdy se na vlastní nohy se vším všudy postavíme po maturitě, někdy bývá to osamostatnění nevyhnutelné kvůli nedobrým rodinným poměrům. Jaká byla a kdy přišla ta klíčová pohnutka, po níž jste definitivně zamávali rodičovskému příbytku? Donutili vás okolnosti k tomu, abyste se na vlastní nohy postavili dřív, než je to obvyklé? Kdy jste s klíči od pronajatého bytu a bez možnosti rodičovské podpory stanuli na prahu samostatného života právě vy? Do noční linky vedou jako obvykle 2 cesty. Budeme ve spojení na telefonu 731 800 900, ale vaše příběhy na téma Na vlastních nohou můžete i psát, a to na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček a přeju vám úspěch a krásný víkend, který je před námi. Začíná noční linka na téma Na vlastních nohou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. A jako obvykle jsou to právě vaše příběhy, které naplňují a vlastně tím vytvářejí tyhle dvě hodiny našeho povídání. Tím prvním posluchačem je Lumír. Volá na 731 800 900 a já si společně s vámi velice rád poslechnu ten úplně první příběh na téma Jak jsem se postavil na vlastní nohy? Kdy to bylo a co tomu předcházelo? Lumír, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A no, já jsem půl roku po takovým zmrtvých stání, ale na vlastní nohy jsem se musel postavit, když mi ve 13 letech zemřel otec. No a mamka bohužel jako vdova, že jo, no tak co bychom si povídali, tak ty příjmy vdovský důchod, sirotčí důchod a její plat pokojský v tehdejších letech, že jo. Jednalo se rok 1970, kdy mi otec zemřel, takže už to je víc jak půl století. No a takže první vlastně takovou zkušenost starat se sám o sebe jsem měl pár měsíců po otcově nebo tatínkově smrti. O jarních prázdninách jsem si vyzkoušel první práci. Bylo to na státním statku sběr kamení na poli. A bylo to takový pole, které už bylo hodně dlouho obdělávané, ale když tam občas ten traktorista tím pluhem zajel trošku hloub, tak se na povrch dostali takový dost velký balvaný. No a já jako 14-letý klučina ještě s kamarádem, tak jsme měli za úkol to tam nosit na valník, jo, každý trochu větší kámen, větší než Vlašský ořech nebo tak nějak, nám to tenkrát ten pracovník státního statku vysvětloval. No, byly to krušně vydělané peníze a no, za hodně mizerný plat, ale to bylo v březnu 71 a v létě o velkých prázdninách dvouměsíčních, tak jsem celý červenec obětoval další brigádě celý měsíc a ta brigáda už byla podstatně lépe placená, bylo to železniční stavitelství. Tam jsem musel sfalšovat rok narození, protože do kolejiště nesměli mladší 15 let, dneska tam už nesmějí mladší 18 let. Takže jsem prostě řekl jenom den a měsíc narození správný, ale udělal jsem se o rok starším. Jinak by mě tam nevzali. No ale já jsem si tam viděl, tak oproti té brigádě na tom státním statku, to sbírání kamení, tak jsem si tam vydělal snad téměř dvakrát tolik a druhou část prázdnin mezi osmičkou a devítkou, tak já jsem si užíval jak grant. Bylo mi 14, no malinko přes 14 let, že jo. A tady u nás vyhořelo staré dřevěné koupaliště, asi dva roky nebo rok předtím, teď nevím přesně. A tak jsme jezdili až do sousedního Lanškrouna. No, tak aby jsme ušetřili na vstupným, tak jsme chodili půl cesty pěšky. No a samozřejmě na stopa, že jo, a takový. Tam jsme se vykoupali, to bylo koupaliště jako v rybníku, že jo, takže přírodní koupaliště se vstupným, ale tak to vstupný, říkám, bylo docela levný. No a po vykoupání, protože jsem byl velice bohatý, že jo, po té měsíční brigádě, tak jsem do staré krčmy z roku 1615 v Lanškrouně do dneška funguje, tak jsem tam jako lord nebo jako grand chodil na oběd a dal jsem si tam malé pivo. Vůbec po mně nechtěli občanku, dneska by to byl průšvih jako hrom. No a prostě za ty prázdniny, nebo za tu polovinu prázdnin, za ten srpen, no tak jsem tam byl, no já nevím, no tak za měsíc, dejme tomu třikrát do týdna. Ani jednou po mně nechtěli občanku, vždycky jsem si dal pouze malé pivo, jo, dal nějaké opíjení, A dal jsem si prostě řízek, no, takovou tu českou klasiku.
0: Mm-hmm. Takže vy jste si ve 14 vyzkoušel to, co se vám potom, když jste se postavil definitivně na vlastní nohy, velmi hodilo. Vy jste ale určitě s maminkou ještě nějakou dobu žil, bydlel. Kdy nastalo to definitivní, úplné osamostatnění?
1: No, definitivní osamostatnění bylo samozřejmě, když jsem skončil školu, že jo, tak jsem nastoupil na takzvanou Knedl fakultu, kuchař číšník, obor v Hranově. Bohužel to už neexistuje, udělali jste ho jídel u mateřské školky, protože já tam občas na sever jezdím a autobus má přesně před tou bývalou Knedl fakultou zastávku autobusovou. No a před pár lety jsem s hrůzou zjistil, že už tam není prostě střední škola, nebo oni se potom udělali hotelovku a najednou koukám jídel na mateřské školky. No tak dobře, ale zůstalo to v oboru, no.
0: Lumíre, ano, no? Já jsem chtěl říct, že vy už jste vlastně takovým v tuhle chvíli vzorem pro ostatní posluchače, protože jste nám řekl, co předcházelo tomu vašemu definitivnímu osamostatnění a tomu postavení se na vlastní nohy. A já jsem rád, že vlastně ti, kteří poslouchají a třeba by rádi zavolali, ve vás mají vzor. Co vás nejvíc, to je moje poslední otázka, protože už se nám blíží čtvrt na 12, tak se definitivně zeptám na poslední otázku. Co vás na tom osamostatnění nejvíc, než se to stalo, nejvíc strašilo? Čeho jste se nejvíc bál?
1: No já nevím, já myslím, že tou brigádou ještě vlastně na té základní škole, takže tak nějak jsem to měl zjednodušený, že...
0: Už jste to měl ošahaný takzvaně.
1: No, potom teda, když už jsem šel do té profese, že jo, tak jsem pracoval jako číšník, jako kuchař málo, pak vedoucí restaurace, vedoucí provozu jídelny a to. Potom jsem teda už skončil v gastronomii, i když ne úplně, ještě do nedávné doby jsem participoval na vinotéce jako tichý společník a já jsem z toho neměl nějakou obavu.
0: No někdo může mít, já se ptám, jestli něco takového bylo nebo nebylo. A děkuji vám za váš příběh. Děkuji vám za příběh, Lumíre, a děkuji samozřejmě i za váš dárek, který jste poslal k narozeninám. Děkuji a dobrou noc.
1: A hlavně, jestli se líbil, no.
0: Líbil, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tak jo, taky a budu poslouchat dál. Mějte se.
0: Na vlastních nohou, téma noční linky, kterou posloucháte. A telefon, kterým se spojíte se studiem. Tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: S dalším příběhem na téma Na vlastních nohou se v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hlásí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic. Já bych sem na vlastní oči, na vlastní nohy jsem se postavila, když jsem se vyučila kuchařkou a udělala jsem na svatbu chlebíčky a studenou kuchyni. Tak jsem nejvíc si viděla vlastně na... No, to mi udělal největší radost, že jsem si viděla první peníze, no.
0: Kolik vám tehdy bylo let?
1: No, tak já už jsem se to naučila 18, když jsem... No a 19 už jsem uměla všechno, no. Studenou kuchyni, teplo umím, všechno.
0: Teď, to zní skoro jako inzerát na seznámení, no, takže v 19 jste definitivně opustila rodné hnízdo a postavila se na vlastní nohy, ano?
1: Na vlastní oči. A teď jsem si našla přítele, příbuzný mi dal dohromady, jsme přesně dneska 14 dní.
0: Hura.
1: 14. je, na čipu mám práci 39, 14, pípala jsem 14, 14 a teď jsem mu udělala svíčkovou, byli jsme tady na plavečáku ve Vodňanech. A teď jsem mu udělal svíčkovou ráno, nebo až se zbudím, udělám knedlíky v páře.
0: Ano, to souvisí s tématem Na vlastních nohou, paní Věro. Děkuju, že mi to říkáte tak dopodrobna. Mě by spíš zajímalo, co tomu všemu, tomu vašemu postavení se na vlastní nohy předcházelo.
1: No, chtěla jsem, co vlastně zvedu.
0: Chtěla jste dělat, se dokázat jako, sama sobě, co
1: no,
0: dokážete?
1: Co dokážu.
0: Mm-hmm. Kolik vás bylo doma dětí?
1: My jsme akorát se ségrou.
0: A
1: to je starší o rok.
0: A sestra se zamávala rodnému domu kdy?
1: Jako co myslíte, že co?
0: No kdy se sestra postavila na vlastní nohy?
1: No na vlastní, no ta ještě o rok dřív než já.
0: Takže jste ji vlastně doháněla.
1: Je 57, je 56.
0: Paní Věro, děkuju. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: František, bez jehož vzkazu by snad ani nebyla noční linka, se sice taky dotknul tématu Na vlastních nohou, i když jen několika málo slovy, ale no, poslechněte si sami. Tak já s manželkou jsme se postavili na vlastní nohy už dost brzo. V 18 jsme se vzali, potom jsem šel na 2 roky na vojnu, po vojně jsme se přestěhovali do Židlochovic, to byl rok 64. To je oblast, kde se hodně stavilo a staví stále. Jako stavař jsem byl stále využíván na těchto stavbách, takže jsem neměl problém si budovat svoji domácnost. Musím ale říct, byla to fuška. V současnosti jsem všechno rozdělil dětskám, tak ať se starají oni. Myslím si, že to zvládají dobře. Františku, jsem rád, že jste napsal a za malou chvíli věřím v další váš pozitivní telefonát na téma Na vlastních nohou. Všechno to, co tomu předcházelo, jestli to bylo dřív, než k tomu byli, řekněme, donuceni okolnostmi vaši vrstevníci. O tom můžete promluvit už po písničce kapely Elán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: S dalším příběhem na téma na vlastních nohou přichází do vysílání noční linky pan Jarda. Volá ze Sokolovska a já ho zdravím. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Zdravím vás.
1: Kdo poslouchá a kdo ještě nespí.
0: Jardo, kdy jste odešel ze svého rodného domu od rodičů, postavil se na vlastní nohy?
1: Ve 14 letech jsem byl vlastně, neřekl bych ani vyslán, ale já jsem byl odvezen autem na internát a tam vlastně v neděli večer před 10. školní roku bylo nějakých 14 a něco, protože tenkrát v té době mě je 55, takže každý, kdo je v tom věku, tak asi ví, že v té době se chodilo ve 14 už na ten naučil ještě na školy a tohleto.
0: Takže to bylo tak někdy v 80. letech.
1: Hej, to bylo to přesně v 85.
0: To já jsem šel na vojnu, tak to si pamatuju dobře.
1: Tak jste o něco starší.
0: Ofous. No, ve 14 letech jasný, na internát, jasný. Jaká byla ta první noc? Vzpomínáte si ještě?
1: No, ale to hrozný. To vlastně bylo, já jsem přišel na pokoj, byl jsem tam sám, že ten druhý člověk, který měl dorazit, protože tam byly vlastně pokoji pro dva lidi. No a vemte si, že v těch dveřích, které vedly na chodbu, tak bylo prosklený, ta horní část byla prosklená, jo. A na mě se chodili koukat třetíáci a druháci, který už tam taky byli, jako na nějakou zvěř v zoologické zahradě, jo. No hejte, no hrozný, no.
0: Taková obdoba mazáků, kteří si prohlíží bažanty.
1: No, přesně, no.
0: To vám asi moc nedodalo.
1: No, tak víte co, tak já jsem docela takový vzrostlej, takže na mě si nikdo v životě netrouf, takže i tenkrát jsem byl docela v pohodě. No a z toho internátu vlastně po půroce mě vyrazili, protože jsem nebyl až zase takový hodnej moc. No. Takže jsem pak dojížděl, ale potom jsem byl vlastně na montážích a potom jsem si po tatínkovi jsem zjedil auta, takže jsem si udělal papíry na všechno a 22 let jsem byl na kamionu, takže jsem byl vlastně většinou bez rodiny. No a dneska jsem doma a jezdím autobusem, no ale jestli teda můžu, nebo máte něco k tomu, nebo?
0: Já bych měl otázku, jestli máte potomky a jestli můžete porovnat, tedy zda už jsou ve věku, kdy opouštějí rodné hnízdo, jaké to bylo tenkrát a jaké to opouštění rodného hnízda je dnes?
1: No teď se trefil zebíček na hlavičku, protože vlastně můj dceři dneska je 24 let a když jí bylo 14, tak vlastně udělala to samý. Ona ve 14 letech šla vlastně ze Sokolovska, jak jsem říkal, ale ve 14 letech si vybrala školu v Praze. Aby mohla být v Praze, protože ona je Prahou posedla. A takže ve 14 letech odešla do Prahy a já jsem z toho byl úplně, jak se říká, v háji, jo. Protože jsem si říkal, holka z vesnice, najednou v Praze a teďka jak to dopadne, že jo.
0: No, dělal jste si starosti, to je v celku přirozené.
1: No, samozřejmě. Jenomže víte, co já byl tenka ještě na cestách, já jezdil kamionem. A celá Evropa vlastně, jo? Tak já nemůžu být někde za 2 hodiny pomocí, jo? Kdyby byl nějaký problém. Takže to mi hrozně trápilo, ale udělala mi hroznou radost. Ona se k tomu postavila čelem zkrátka. Uvědomila si, co chce. Celý ty 4 roky úplně v pohodě, složila maturitu, dneska v té Praze ještě má poslední rok před sebou, vysokou školu a já jsem na ní tak hrdej. Vím, že to neposlouchá, ale já jsem tak hrdej táta, že já jí za to moc děkuju.
0: To je škoda, že to neposlouchá.
1: No asi ne, takhle, já jsem

0: řeč, jo?
1: A já myslím, že byste na to zavedl řeč, protože myslím si, že to chlubení, máme-li se čím chlubit, máme my muži tak nějak v krvi. Že, Jardo?
0: No máme. A takhle, poslouchejte, jestli bych teda něco, jestli můžu zkázal.
1: Samozřejmě.
0: Rodičům, jestliže dětem trošku věříte, pusťte je do světa, ty děti se potřebují otrkat. Protože doma to nepoznají zkrátka. To, co obnáší ten svět, tak to nepoznají. Já to vím, já jsem si jel celou Evropu, takže já jsem 22 let byl ve světě, takže vím a pomohlo mi to v životě úplně neskutečně. Jo?
1: Jardo, já jsem vděčný...
0: Ať si ty děti otrkají, fakt, že jo?
1: Já jsem vděčný za tenhle váš závěrečný apel a měl bych jeden návrh, pokud za vámi vaše dcera jezdí... Nevím sice...
0: Jezdí, výborně.
1: No. A máte-li přístup k internetu, tak na webových stránkách Českého rozhlasu v audioarchivu si konec konců může poslechnout to, o čem jsme si my povídali, protože vysílání i noční linky je tam zaznamenáno a lze poslouchat měsíc zpětně.
0: No vidíte, to mi nenapadlo. Tak to já napíšu.
1: Jardo, děkuju. A přeju vám krásnou noc.
0: Já vám taky děkuju. Mějte se hezky a všeho přejem krásný zbytek víkendu.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Na vlastních nohou. Jaký to byl pocit, když jste si poprvé stoupli na ty pověstné vlastní nohy? Jaký to byl pocit, když jste opustili rodičovské hnízdo? Bylo to předčasné? Nebo naopak jste otáleli s opuštěním domácího prostředí? Budete-li upřímní, budu rád. 731 800 900, to je telefon, který vám pro jistotu ještě jednou zopakuju. Je to spojení se studiem Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvilkou bylo 11:30 a v noční lince je znovu čas po příbězích Lumíra, Věry a Jardy se zeptat na to, jak probíhalo to vaše postavení se na vlastní nohy. Na telefonu 731 800 900 vítám, tak nevítám nikoho, protože to vypadalo, že ano, že tam někdo zůstal, ale nezůstal. Takže máte vlastně volnou cestu. O tom, co předcházelo vašemu odchodu z domova a osamostatnění se a také o tom, co následovalo, nám teď přichází říct někdo další. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček Noční linka. Kdo je prosím u telefonu?
1: Je pan Robert Solomouce.
0: Dobrý den, Robert. Zdravím vás a rovnou se ptám, co předcházelo a co následovalo po vašem osamostatnění. Kdy to bylo?
1: Tak u mě to hodně složitý.
0: No tak jsem s tím příběhem, protože příběhy, to je to, co tvoří noční linku.
1: Já to řeknu takhle, my bydlíme pořád jakože staří s mladéma, takže jako bydlíme v rodinném domku, ale víte, co bylo nejhorší? Jako,
0: promiňte, takže vy jste vlastně neopustil rodné hnízdo.
1: Ne, ale chci vysvětlit situaci, proč je to složitý, protože
0: ano.
1: V dnešní době jsou byty drahy, takže si nemůžu dovolit koupit byt za 8 milionů, který nikdy mět nebudu. Jo, to je jedna věc, ale já jsem před 3 rokama ovdověl a to je teď hodně složitý a starám se společně s mamkou o syna, jo, takže... Protože syn je postižený autista, takže toho máme celkem hodně. A ta situace je ještě složitá z toho důvodu, že jako víte, co pro mě bylo nejhorší, to, že občas teda si něco uvařím, protože jinak chodím na obědy do práce a jsem tam o nějakým tým výkonu něco okloním, peru, jo. A prostě tady ty věci, které dřív dělala manželka, tak to spadlo na mou hlavu, jo. A to je takový, jak bych vám to vysvětlil. A víte, co pro mě bylo nejhorší? Papírová válka, to nikomu nepřeju, protože když jsem ovdověl a vlastně vyřizoval se dědictví, vyřizovali se papíry z pitevny a naštěstí teda moje žena znala paní Kolartovou, což byla úřednice, jo, a potom to převzala paní Švábová, to je taky úřednice. Protože pro mě bylo nejhorší to papírování, mě z toho šla hlava kolem, to nikomu nepřeju, to máte papír, jo, potvrzení a tam je třeba 50-60 otázek plno kolonek a kde co napsat. Kdybych neměl ty úřednice, tak z tohohle bych byl úplně v háji, takže nikomu nepřeju papírování. Jako, ty horší jak vaření. No, ty horší to papírování. Jo, takže asi tak, jakože, no a jinak chci pozdravit linkaře. No a pozdravit paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Klenova, potom toho včelaře, no zkrátka všechny linkaře. No a závěrem říkám, co je nejsložitější, tak to papírování. Nevím, o tím asi nikdo z posluchačů nemluvil, ale můžu vám říct, že mě z toho šla hlava kolem. To jako furt vypisovat ty papíry, to byla malá hrůza. Kdyby mě ty úřednice nepomohly, tak jsou z toho úplně v háji. Něco opíšete z občanky, ale taky všechno ne. Takže všechny pozdravuju a moc vám děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji, Roberte, a naslyšenou. Zkusme si povídat o tom, jaké to bylo a kdy to bylo, ve kterém období. Možná, že právě to, že to bylo už hodně dávno, dejme tomu v 50. 60. letech, anebo poměrně nedávno, už to samo o sobě může být dosti rozdílný přístup, respektive dosti rozdílné okolnosti opuštění rodného hnízda. Zavolejte. Číslo je 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u naší další posluchačky, která volá na číslo 731 800 900, zkusím obrácený gard, jak se taky někdy říká. Jitky se totiž zeptám, ano, na to, jak se ona postavila na vlastní nohy, ale nejdřív pár otázek, abych to mohl vzít z té druhé strany. Tak Jitko, především dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeji všem.
0: Zdravím vás.
1: A já můžu říct, že teda...
0: Když dovolíte, já bych vám rád položil pár otázek. Ano? Můžu?
1: No, bohužel já vždycky neslyším vás.
0: Vy mě...
1: A když si zapnu tady poslouchání, reproduktor, je to slyšet tam normálně?
0: No tak je to sice trošku méně kvalitní spojení, ale pokud to potřebujete, nechte si mě na hlasitý poslech. Ono to nedělá většinou dobrotu. Jitko, máte potomky?
1: Prosím?
0: Máte potomky?
1: No, máme potomky.
0: Výborně. Mám kolik?
1: Holku a kluka.
0: Kolik jim je?
1: No, ale předcházelo tomu, že když jsem chodila s mužem, přišel z vojny.
0: Dobře, tak běžte do toho, já vám chtěl říct.
1: Se mezi tím jako rozvedli. No a bylo strašná doslova potopa, když jsem otce pozvala na svatbu. No matka prostě tak řádila, no já to chápu prostě za to různý hádky a podobně, co u nás lítali kastroly s mlíkem a všechno možný, když se hádali. A takže...
0: Takže u vás doma nepanovaly zrovna idylické poměry. A můžeme to říct takhle?
1: No ale tím to taky skončilo, prostě matka už na svatbu.
0: Vy mě opravdu neslyšíte.
1: No a my jsme teda po svatbě už přespali na hotelu. A jednak to byla ještě svadební noc, že? A pak jsme teda měli pokojíček, nudličku, to máme já teďka v důchodu daleko veliký byt proti tomu. A samozřejmě už jsem se musela postavit na nohy, že jsme rychle hledali byt, kde v Adamově přidělovali. A tam jsme se museli odstěhovat a hnedka žít, jak se říká, naplno. No a potom po určité době teda jsme měli syna a to, jak si už tu babičku obměkčilo, že jsme se mohli jako dát se dát dohromady. No ale byly to krušný začátky, protože přistěhovat se naraz a v zimě a podobně, když jsme se do Adamova stěhovali, tak to byly horory, protože jsme tam nemohli ani kolonně vyjet ve sněhu a podobně. Takže ty začátky byly opravdu krušný. No a museli jsme to od začátku pořád všecko táhnout ze svého, protože všecko na půjčku bylo, ať jsme se mohli vůbec sem bydlet, že? Tak to byly takový konečný potom, no, trapný konce s dobrým koncem, tak no, ale ty začátky byly hodně krušný.
0: Tak Jitko, a teď se zeptám, slyšíte mě?
1: Ano.
0: Výborně. Na začátku jsem se vás ptal, zda máte potomky. Řekla jste, že máte syna a dceru. Ano?
1: Ano.
0: Výborně. Kolik jim je?
1: No, tak to je už 50 synovi. No a dcera tak přes 30. No tak jako, že už nehlídám ani ty roky.
0: Jaké to bylo v porovnání s tím vaším osamostatněním, když oni se osamostatňovali? Když to porovnáte ze svého pohledu.
1: No tak taky to neměli jednoduchý, protože kluk jako šel na vojenskou školu na Slovensko, jo, takže tam tak prostě už začal taky svůj život, že už se trhl jaksi od rodiny a podobně, že? A dcera, no tak taky to musela, no začínali, vlastně taky jsme to tak kloukli, no oni to měli to stejný, protože museli postavit domeček, tak zase samozřejmě hypotéku a podobně. Takže žádný neměl tu ten rozhled takový jednoduchý, no ale zase se snažila vypomáhat nebo takhle, no ale nezávidím ani dneska mladým, ani jak jsme to měli my. Tak to bylo teda opravdu nejhorší krutí.
0: No je pravda, že Robert před malou chvilkou zmiňoval ceny, současné ceny bytu. On teda zmiňoval plno ještě dalších věcí, které tak trošku nesouvisí s tématem, ale Jitko, vám děkuju za to, že jste zatelefonovala a řekla, že to prostě je vždycky, řekněme, náročné, když člověk se musí postavit na vlastní nohy a že ty začátky nebývají zrovna dvakrát lehké. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Přesně tak. Děkuji a pěknou noc přeji všem.
0: O tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, o tom si povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Řekl bych, že ještě jeden příběh se do té první hodiny vejde po písničce Petra Spáleného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jaké to bylo, když jste museli nebo chtěli odejít na vlastní nohy. Tedy postavit se na vlastní nohy, odejít z rodičovského domu a začít opravdu být samostatní. Co na tom bylo nejtěžší? Co tomu předcházelo? Co následovalo? To jsou otázky, které vlastně en bloc kladu naší posluchačce Kateřině, která čeká na telefonu. Dobrý večer, Kateřino.
1: Dobrý večer vám všem.
0: Jaké to bylo, když jste se postavila na vlastní nohy? A kdy to bylo? Co tomu předcházelo? Povídejte.
1: Bylo to velké dobrodružství, které se konalo v roce 1990 na podzim, když jsem na jaře maturovala a všechno pro nás bylo úplně nové a já jsem se bohužel nedostala na vysokou školu, tak jsem si říkala, co teď, hranice jsou otevřené, tak to zkusím. Tak jsem opustila rodiče a bratra a vzala jsem si tašku a jela jsem do Vídně podívat si, jestli co tam na mě čeká. A nebylo to jednoduché, ale byla to velká životní lekce a zkouška a díky tomuhle kroku, který jsem udělala, mám úžasného manžela, mám 4 děti a zrovna dnes se vracím k rodičům do Čech, do Brna a to je taková moje srdcová záležitost poslouchat Rádio Brno. A tak jsem si říkala, že vám zavolám a řeknu, že není jednoduché ten krok udělat, ale když se odvážíte a když máte zázemí, tak je všechno možné.
0: Co na tom kroku do neznáma pro vás osobně bylo nejlehčí a co nejtěžší naopak?
1: Nejtěžší byl asi jazyk, který jsem neuměla. Ještě jsem maturovala z ruštiny, takže ta němčina, to bylo opravdu asi velký oříšek. A nejlehčí bylo prostě to, co jsme neměli, to neznámo, to úplně jiná země, úplně něco jiného, nového. To bylo, to mě...
0: Byl někdo, kdo vám při tom stavění se na vlastní nohy ve Vídni konkrétně pomáhal?
1: Ne. Mě bylo akorát čerstvých 18 a prostě jsem si tam našla práci a potom po dvou letech jsem jsem začala studovat, takže jsem to zvládla sama.
0: Smím vědět, jakou práci jste si našla jako první?
1: A jsem pracovala v kádelně.
0: Manuální práce.
1: Žehlila jsem košile od rána do večera. Takže dneska můj manžel má nejlíp vyhlené košile, protože to se nezapomíná.
0: Tak to já si na vás napíšu kontakt, protože asi víte, jak je to v mužských domácnostech, kde chybí ženská ruka, že? S košilemi. Ale Kateřino, teď zase trošku vážně. Já jsem moc rád, že jste zatelefonovala a přeju vám šťastnou cestu do Brna k rodičům.
1: Děkuji, už se moc těším na ně. Moc se těším do Brna. Moc.
0: A
1: ráda se vracím.
0: Taky vám přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky přeju ještě krásné léto. Všem posluchačům přeju krásné léto. A ať jsou šťastní všichni. Všem od srdce to moc přeju, ať jsou šťastní, ať mají radost ze svých dětí a ať se ještě užijí tohle horké léto, které možná už teďka bude trošku chladnější. Dobrou noc.
0: Promiňte, ještě mě napadla jedna věc, sama jste zmínila děti. Tak se zeptám, až přijde ten čas a oni budou chtít také vyletět z rodného hnízda, co jim dáte jako radu? Jako ta, která to udělala v roce 1990 taky.
1: Jako rada, jak jsem říkala, že mám 4 děti, tak moje rada je, já jsem tady a je jedno, co se stane. Vždycky se můžeš vrátit domů a my na tebe prostě budeme čekat s otevřenou náručí. Ale neboj se a běž. Běž si žít svůj život.
0: Lepší konec toho vašeho příběhu si ani nedokážu představit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, vy taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinárová mi vlastně textem té předchozí skladby, kterou vám zpívala v noční lince těsně před půlnocí, zpátku na sobotu, pomohla. Byla ale dlouhá věta. No, pomohla minimálně slovem hotel. Není to ani tak dávno, co jsme v jedné z brněnských nočních linek mluvili o takzvaných mama hotelech. No ale dnes je to vlastně z té druhé strany. Dnešní téma našeho povídání je na vlastních nohou. A ta první část noční linky, která je už vlastně u konce a načal ji Lumír, který odešel de facto na vlastní nohy ve 13 letech, protože to bylo prostě nutné podpořit maminku, která neměla tak velký plat. Tak tedy ta první část noční linky, kterou začal Lumír, už je na konci a začíná ta druhá. Začíná také nový den. Už jen pár vteřin a budeme psát sobotu 15. srpna. Svátek budou mít všechny Hany a já jim pro jistotu už teď dopředu gratuluju k jejich jmeninám. Ale znovu opakuju, tématem našeho povídání, až se dovoláte na 731 800 900 nebo se rozhodnete napsat na web rozhlas.cz/lomítko/linka, je na vlastních nohou. Jak vás život donutil opustit to rodné hnízdo? Co zatím bylo? Co tomu předcházelo? A co následovalo? Jaký byl ten váš první pocit, když jste se octli třeba sami v cizím městě na internátě, co by novopečení středoškoláci, dejme tomu. O tom, jak se naši posluchači a posluchačky postavili na vlastní nohy, si můžeme povídat od teď. Teď už opravdu platí datum 15. srpna, je sobota, až do 13:00. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik. Přeju vám úspěch při telefonování na 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Druhá hodina Noční linky začala písničkou v podání Karla Gotta, ale taky doufám, že začne. Musím si ověřit, ano, je tam ještě pořád ta krásně tyrkysová barva přijatého hovoru. Tak tady začne také příběhem paní Jany. Zdravím do Frenštátu. Dobrý večer.
1: Já taky zdravím všechny, kteří nespí. Hlavně vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako mýho vlastně. A teďka bych chtěla říct, jak jsem vlastně se postavila na vlastní nohy já.
0: Ano, kdy to bylo?
1: Já tam jsem poslouchala paní, to bylo v 68. roce, a poslouchala jsem paní, která se stěhovala do Adamova, tak já jsem se zase naopak stěhovala z Adamova. A stěhovala jsem se, provdala v 68. roce a stěhovala jsem se právě tady na severní Moravu do Frenštátu, což pro mě bylo opravdu skok, to víte, tam na Brněnsku a teď přijdete tady na Valašsko.
0: To už jsou skoro hory, že jo?
1: No, to jsou tady hory, že? My jsme přímo pod Radhoštěm.
0: No, právě.
1: Tam jako Moravský kras, tam taky není rovina, tam jsou krásné lesy, teda byly, nevím, jak to tam vypadá teď už, ale byly tam ten kras, to tam je krásná krajina. No a tak jsem přišla tady a nastěhovala jsem se k manželové mamince a to, já jsem byla dítě z města, že z bytovky, a teď jsem přišla do dřevěné chalupy. Což jsem opravdu na to nebyla zvykla, protože tam se ještě chodilo i ven na tu kadibudku a všechno. Teď jsem to tam musela všechno dát do pořádku, umýt všechno. No bylo s tím práce. Tak jsme dostali jako od manželové mamky jednu světnici. No i tak jsme se tam zabydlovali. No ale něco bylo prostě hned první týden po svatbě jsme se tam nějak s tou tchýní nepohodli. A já jsem se prostě naštvala a říkám manželovi, víš co, já tady nebudu, já jedu zpátky domů. A on mě chudák týden po svatbě prosil na kolenou. A říkám, prosím, že nejezdi, neopouštěj mě, já tady nechci být sám. No, tak jsem ho neopustila a zůstali jsme spolu 54 roku, než chudák, teďka je tomu 3 roky, co zemřel, no v lednu mi zemřel syn, tak je to takové. No a když tam paní mluvila o Vídni, tak moje maminka se ve Vídni narodila, takže tak to bylo. Takže tak jsem prostě si musela tady zvykat i na to nářečí. To víte, já jsem rodačka z Čech, takže nepřišli na Moravu tam do toho Adamova, tak já jsem mluvila česky, že? Prostě jsem natahovala a oni se mi smáli. No tak jako děcko, aby se mi tam neposmívali. Vždycky se mě smáli prý, hele, koukej na toho pavouka, ať se na mě nekouká.
0: Ale tak to muselo rychle přejít, protože prostředí vás určitě sformovalo.
1: No a teď, když mám sestru v Brně a telefonuju s ní a ona mluví tím brněnským hanticem.
0: Jo, podívej se, jak si máš, ne?
1: No, jak si máš, a když dej tam to máslo.
0: Dej tam tu putru, no jasný.
1: Já jsem šla nakoupit a to, jsem to donesla, nakoupila jsem a mně to přijde už tak lekrační.
0: O tomu já rozumím, země si taky Pražáci dělají srandu. Ale paní Jano, vy jste taková mluvná, já to zkusím trošku využít. Vy jste říkala, že jste zhruba týden po svatbě měla nějaký drobný konflikt s vaší tchýní, která vám přidělala jednu světničku ve své chalupě. Jak to potom, nechci konkrétně vědět, jaký to byl konflikt, zase tak zvědavý nejsem, ale jak to potom bylo? Kdo byl vlastně, řekněme, tou hospodyní s velkým H v té chalupě?
1: Ono to tam bylo asi tak, že ona potom jako tchyně si vzala pro sebe takovou malou světničku, no ale mi se prostě nelíbilo, že já jsem to tam začala všecko umývat, uklízet, čistit.
0: Jo.
1: Jako začala jsem to tam brát z gruntu a ona z toho byla taková dosti nešťastná. Jo. To víte, když jste zvyklí vládnout sama, teď vám tam někdo přijde do baráku, začne vám tam obracet žbrliny, tak to je špatný. No ale tak na nějakou dobu jsme tam byli, tak jsme se potom tak nějak jako sklidnili. Yeah. No a já jsem tam, my jsme tam byli asi půl roku, no a potom jsme odešli ale na internát, jako do Frenštátu, tam jsme měli jednu místnost. No a manžel potom šel dělat k silnicím a dostali jsme takovou tu stabilizační výstavbu, jak se tomu říkalo, tady ve Frenštátě. No tak potom už jsme se postavili na vlastní.
0: Potom už definitivně jste byli opravdu na tom svém, na tom vlastním, jo?
1: Ano, jo, ano. Jo.
0: No já tomu rozumím, co jste tenkrát zažívala, protože jak mamince někdo začal šahat na její věci a neměla to v tom pořádku nebo nepořádku, jak ona byla zvyklá, no tak to samozřejmě byla zřejmě trošku nervózní. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za upřímnost samozřejmě taky a přeju vám krásný zbytek srpna.
1: To jsem ještě chtěla říct, že nám to osamostatně dopadlo tak, že jsme potom měli 4 děti.
0: No už vás nikdo nehlídal, to chápu, no. To se tak nikdy stane.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a krásné léto.
1: Slyšela a zase někdy, když se dovolám, tak zase bude třeba nějaký dobrý téma. Tak dobrou noc, ať všichni se mají dobře a zase zavolám.
0: A já si myslím, že řeknete, ať vás blešky koušou celou noc. Dobrou noc.
1: No, to se říkám. Obš pohádky, obši babičky.
0: Ano. Naslyšenou, paní Jano.
1: Naschledanou.
0: Musím znovu připomenout i to, že vaše příběhy na téma na vlastních nohou můžete i psát, protože se mi zdá nějaká osiřelá ta naše stránka rozhlas.cz/. Ano, Františku, vzkaz jsem vyřídil, ale od té chvíle se tam nic nového neobjevilo. Takže pro jistotu ještě jednou rozhlas.cz/ a tam můžete o tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, napsat. No a samozřejmostí je i telefonní spojení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo by jistě mohl říct, že to postavení se na vlastní nohy se časově kryje, dejme tomu, s první výplatou. Někdo by mohl říct, zejména muži, že to v těch dávnějších dobách byl okamžik, kdy jsme odešli na vojnu, takzvaně, tedy nastoupil výkon základní vojenské služby. Ale v tomhle případě se to asi konat nebude, protože na telefonu čeká dáma. Je to Ludmila, kterou vám chci představit, a ona nám poví, jak probíhalo to její osamostatňování se, to stavění na vlastní nohy. Ludmilo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, zdravím všechny, zdravím hlavně vás, dlouho jsem vás neslyšela. A řeknu vám, jak já jsem se postavila na vlastní nohy.
0: Ano.
1: Bylo mě 18, vdala jsem se, protože jsem chtěla být svou paní. Tak jsem se odtěla, a manžela jsem toho prvního, měla 8 rok stačí, tak on se chce ženit. A tak jsme se domluvili a přestěhovali jsme se k němu, do baráku, do vedlejší vesnice. Můžu vám říct, že rodiče měl starší, než já jsem měla. A on měl tatínka, který jako nám teda řekli, že si můžeme tam mít kuchyň, mohli jsme mít obývák a ložnici. No a stalo se to, že my jsme chodili do Brna do práce a šli jsme do kina a oni náhodou přivezli uhlí. Uh-huh. Takže jsme přijeli pozdě večer dom, dědek na nás řval a já jsem mu řekla, a co vy na mě tady máte co křičet? Pane Borku, on vzal nůž, já jsem byla těhotná, to bylo rok po svatbě až. Já, protože jsem nemusela se vdávat, já jsem byla těhotná a on mě honil v kuchyni kolem stolu a ten manžel teda se mě zastal a já jsem utekla z toho domu a šla jsem k jeho sestře. Tak to byl můj začátek.
0: No to vám řeknu, začátek už sám o sobě je přímo na román. No pokračujte.
1: No a tak jsem se vrátila domů. Jo, vrátili jsme se, protože jsme tam nemohli bydlet, tak jsme se vrátili domů ke mně, k nám domů. A tam bydlel, ale já jsem tam měla bratra, který studoval vysokou, neměli jsme ten domek velký a ještě babička tam byla. No takže on teda, měli jsme strýce, který dělal na Rožince nějakého náboráře, tak on řekl, že ho tam vezme. Tak šel na Rožínku, ale nefáral. A oni nám dali teda družstevní byt v Tišnově. A takže jsme bydleli tam. A museli jsme si to teda zaplatit. A to jsme teda spláceli. Tak to byl můj začátek. No,
0: takže to bylo, ano, to definitivní postavení se na vlastní nohy, když jste dostali ten byt vlastně Rožínce.
1: Ale mám teda 3 děti, kteří teda se postavili na vlastní nohy. Klukovi je 55, no bude, takže ten má byt 3-pokojové v Liši. Dcera prostřední, ta má 52, tak ta má postavený barák v Černé Hoře a vzala si kluka, který teda je pan ředitel, ale až teď, dokázal, byl z rozvedeného manželství, studoval vysokou školu s podporou teda tatínka, ale tatínek ho nechtěl, když mu maminka umřela, tak tatínek ho nechtěl, chudáka. Takže on bydlel u strýčka a on dokázal z ničeho se postavit na vlastní nohy a postavil barák, nechal si teda postavit, měli hypotéku, už mají splacenou. A ta nejmladší teďka, co jí bude 45, tak ta si vzala kluka, ten byl fotbalista a školu dělal obchodní a tak, no to víte, fotbalista, co nic. No ale teď to má 45, 46, oni jsou o rok. Mají barák na hypotéku, ale je pravda, že já jsem teda zdědila byt, který jsem jim dala za 1 200 000. A tak to prodali a postavili si barák. A mají teda hypotéku taky, no ale ona teďka zdědila po tatínkovi svým.
0: No vy jste to, Ludmilo, vylíčila v těch nejkrásnějších barvách, teda úplně v kompletně v té paletě všech možných barev, takže teď už se zeptám jenom na to poslední. Myslíte, že je těžší postavit se na vlastní nohy dnes, v roce 26, anebo to bývalo těžší v dobách, kdy vy jste se vdávala, dejme tomu před těmi 50-60 lety?
1: Ne, pan Borko, si myslím, že dnes je to lehčí, protože kdo umí, ten umí, a kdo chce, tak ten to docílí. Mm-hmm. Tak si to myslím já teda.
0: No právě na to jsem se ptal, co si myslíte, ano.
1: Jo, jo. Takhle si to myslím. A jsou spokojení, já teda jsem taky spokojená. Oni mě podpájí, když jsou sama. Teda
0: no tak s takovým mančaftem samostatným, jak jste to popisovala, bude, když jste nebyla spokojená.
1: Ředitel, no. Druhý ředitel, akorát syn, ten je teda elektrikář proti své vůli.
0: No, jako já.
1: Který to nedělá. A dělá to, dělá se zníka.
0: No, tomu říkám hezká práce. Voňavá. Ludmilo, moc krát vám děkuju, přeju vám krásný srpen a zase někdy naslyšenou.
1: Já taky vám přeji hodně zdravíčka hlavně.
0: Děkuju.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: Jak jste se stavěli na vlastní nohy? O tom si povídáme v Noční lince a máme na to už jen 35 minut. Na telefonu 731 800 900, ale můžete i psát. Webová stránka má adresu rozhlas.cz/Lomítko Linka, je tam okýnko, vepište tam svůj příběh a já budu reprodukovat. Teď předám slovo, je to Jitka Zelenková, které jsem jednou držel sluneční brýle a zaspívá vám Máme si co říct. Věřím, že budete mít co říct za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď by to možná mohlo přijít, to, co jsem před chvilkou naznačoval, že tedy u mužů, tématem Noční linky je totiž na vlastních nohou, že totiž u mužů by tím okamžikem, kdy se osamostatnili a odešli z rodičovského hnízda, postavili se na vlastní nohy, by to mohla být třeba základní vojenská služba. Na telefonu je totiž pán, posluchač. No, zdravím vás, Zdeňku, dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky srdečně.
0: Tak jak to bylo? Jak to bylo u vás? Kdy jste se postavil na vlastní nohy? Co tomu předcházelo? Co to obnášelo? Jak jste se tenkrát cítil?
1: No, odešel jsem z bytu ve 12 letech.
0: Ve 12?
1: Ve 12 letech, no. Protože moje bydlení s matkou, to byla katastrofa totální. Jo, protože u nás to byla jako chlás, cigára a karty. Jo.
0: Tatínka jste nepoznal?
1: Prosím?
0: Tatínka jste nepoznal?
1: Ne, jsem, no akorát na potře jsem ho viděl jednou, ve vojenství. A když jsem se chtěl oblíknout, protože už jsem koukal taky po holkách, že jo, chtěl jsem na nějakou tu diskotéku nebo něco, a nemohl jsem tam mít v roztraných kalotech a botech, jo, prošlapanejch. Tak jsem chodil na brigády, tahal jsem uhlí tadyhle důchodkyním, že jo, ze sklepa přes 7 pater nahoru. A po botetníkách jsem si střadal penízky a ušetřil jsem si na svetr, který jsem na Václaváku, že jo, naproti Konin, nalevo, tam pletli nádherný svetry. A stál tenkrát 400 korun, a říká, ten svetr byl dolí zamilovaný. Tak jsem se na ně ušetřil, přinesl jsem ho domů, oblíknul jsem si ho, no a máma mi ho strhla vzadu, možná mi takový ten mohutný límec, tak ho vzala za ten límec a celý mi ho roztrhla vzadu. Jo.
0: Takže u vás a... to má opravdu nepanovaly, řekněme, ty idylické podmínky. Vy jste byl v podstatě okolnostmi donucen se postavit na vlastní nohy ve velmi brzkém věku.
1: Tak. Kde jste... Tak jsem se sebral, My jsme bydeli pod Vyšehradem na Pavlača, tam byly takový hrozně tlučí dveře, protože tam byla zima, že jo. Tak tam byla... A... Tak jsem za sebou třísnul těma dveřma. A jak jsem byl asi rozčílený, ale určitě, tak jsem vzal tu kliku a bohnul jsem jí nahoru. A oni se nemohli dostat ven.
0: Ono se to moc nehodí, já teď budu vypadat jako cynik, ale připomíná mi to známé, otevřel dveře tak, že nešli zavřít, zavřel dveře tak, že nešli otevřít. Ano.
1: Tak. Takže jsem půl roku spal ve Bršovicích v rozřekaném vagónu. Jo. Pak jsem tam našel nějakého pejska, tak jsme tam bydeli spolu, pak jsme tam nachytali nějaký ženský. Jo, co tam

0: utíkal tam, kde se dalo. Jak to pokračovalo dál?
1: No, musel se chodit do školy, že jo, ze školu zapať pámu, že to zase zvedlo zpátky, takže známky zapať pámu byly dobrý. No a pak jsem šel teda do učení, já jsem chtěl být autovachrníkem, to se mi nepovedlo, protože mi to doktorka zakázala ze zdravotních důvodů, kde jsem měl silikózu plic. Jo. No, tak jsem šel, bohužel, chtěl jsem být automář, jo, tak jsem šel na autokempířinu. No, a tam jsem se akorát za dva roky naučil sundávat kola z auta a zase dávat zpátky, to je celý.
0: No tak, vy jste na to měl dva roky, já se to učil na dálnici, když jsem píchl kolo, no. Ale to je samozřejmě zase jenom pokus o zlehčení. Zdeňku, jaké byly tehdy vaše pocity? Jak byste to dnes popsal? Když jste musel vlastně nuceně de facto odejít z domova. Co jste si říkal v ten okamžik? Že takový nikdy nebudete?
1: No, tak nějak asi v kostce je to tak, no. Zkrátka budu hodnej, milej. No, pak jsem se chytil souseda tam, že jsem byl furt nemocný, zkrátka řídit auto. No, tak jsem tím jezdil, že on měl tenkrát 138 Tatru. No, tak jsem se mu vždycky vnutil za volant. A on říkal, parkante jeden, až bohužel se chytí volantu. Jo, tak ty už setnu ruce prý. No.
0: A čím se živíte tedy? Dnes?
1: No, jezdil jsem 50 let. Kamiony, autobusy. No, teď jsem na nucený dovolený, bohužel. Teď jsem přišel po řidičák. No a tak teď říká, no tak za 50 let jsem neměl žádnou dovolenou. Teď mám nucenou. Auto mám ho připravený všechno, ale zase nemůžu jezdit, že jo. No. Tak se říká kamarádovi tadyhle, ať mi dá, že já internáty neumím. A tomu říkám internáty, jo, ten internetu.
0: No. Já jsem si říkal, o čem je řeč.
1: Já to nemám rád, tu elektroniku, no jo. Já mám telefonek tady starou Nokia tlačítkovou, mám 25 let a furt funguje.
0: Zdeňku, kdybych mohl něco k vaší současné situaci říct, každá noc zatím skončila svítáním.
1: Že jo, no já to říkám taky.
0: Já vám děkuju za důvěru a za vaši upřímnost a držím pěsti. Mějte se hezky.
1: Jo, díky.
0: Dobrou
1: tak
0: noc.
1: Jo, taky dobrou noc a přeju všem.
0: Někdy je člověk donucen ještě i ve pokročilé dospělosti se znovu postavit na vlastní nohy. Koneckonců i o tom můžete povídat ve zbytku noční linky. Opravdu jen zbytku. 25 minut do jejího konce. Volejte, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: blízku.
1: Na blízku, i když tedy po telefonní lince, teď mám paní Ludmilu. Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu, paní Ludmilo. Pěkný večer.
2: Já vás taky všechny zdravím, i ti nespáče.
1: No zejména, zejména nespáče, ano, to jsme i my dva. A teď nám všem nespáčům řekněte, jak jste se stavila na vlastní nohy.
2: Já si myslím, že jich přibývá, protože jak stárne, víte, tak to v spánku už moc nepotřebujem. A to já se půjdím tajnou hodinu a jenom jít tam na WC. Takže...
1: No tak to jsem možná ani nechtěl slyšet, ale paní Ludmilo, pojďme k tématu. Jak jste se stavila na vlastní nohy? Vzpomínáte si na to?
2: No, tak teda já jsem se stavila pomocí našim. Měla jsem zlaté rodiče a můj největšinou slávu jsou oba dva dám do posmrti. Ale byli jako hodně. Maminka tam byla šetrná a prefulitá velice. A díky mamince se mě naučila dobře vařit, to nám byla ohromná kuchařka. A takže jsem byla dlouho svobodná, až v 27 letech jsem poznala jako manžela tím, že si dal on inzerát. A jsme se seznámili a on pocházel ze Suchova, to je tady u Boršice, jak to. Tak kousíček od Velké nad Veličko. Maminka se tam narodila. To byla náhoda. Maminka z toho kraje se dostala tady na Vsetínsko. Se dala do Karolinky. Tam jsem se já narodila. No a z hodou okolností manžel pocházel kousíček od té Velké.
1: Dobře, takže v 27 letech jste poznala manžela. Ano, do té doby... Promiňte, že vám skáču do řeči, ale abychom se dostali k tomu příběhu, protože ještě někteří třeba chtějí telefonovat. Takže do 27 jste bydlela s rodiči, ano?
2: Ano, to jsem byla u rodičů a potom manžel si byl v tom družstve, bytovém družstvu, jak to bylo, dělal tady ve Žlíně, jako byl vyučený obuvník. No a tak... Dnes po pěti měsíci známosti jsme se vzali, děti jsme bohužel neměli, to se tak stává v mojej rodině, jeho bratr byl taky bezdětný. No já miluju od malička děti a kočky.
1: Já vám rozumím, ale pojďme zpět k tématu. Jaký to byl pocit, když jste se odstěhovala, jste se předpokládám za manželem?
2: No tak, naštěstí jsem šla do Zlína, protože manžel tady pracoval a maminka tady měla shodou okolností sestru, která byla moje kmotra. Takže jsem šla na internát bydlet, protože 14 dní jsem jako si našla místo ve svitu, tak jsem se jako bydlela se vlastně u té tety, ale to bylo jenom 14 dní, než se vyřídili ty lékařské, ty přijímací zkoušky a to všechno. Takže jsem bydlela 3 roky na internátě, dívčí manžel bydlel na prvním chlapeckém. Takže my jsme spolu víceméně už byli manželé, když jsem přišla do Zlína. A děvčata na internátě mě říkali, sakra, už si toho chlapa vem, kdy se tady táhá za kohu dobu. Já říkám, já už jsem 3 roky jeho žena.
1: A chodil za vámi na ten internát, nebo to nebylo možné?
2: Ne, to nebylo možné. Já jsem nesměla za ním, ale nesměl za mnou. Měli jsme to pár metrů, ale asi ta vaše láska byla tak silná, že jsme to vydrželi. No a...
1: No, omni a vinci to mohli.
2: Tam manžel ten byt, když se mě dostal, no takže po třech letech dostali na jízdí svahy, jsme dostali dvoupokojový byt, no a manžel byl 9 dětí, takže všichni byli tak ochotně, pomohli nám nastěhovat, protože naši mě našetřili vlastně na nábytek. Já jsem jim nemusela moc peněz dávat asi, protože jsem měla na knižce dost peněz.
1: No, tak jste měla ulehčený
2: mě
1: start.
2: Mohli pořídit nábytek, no. Takže jsme to měli trošku ulehčejší. A na to, že jsme neměli ty děti, tak jsme spolu vydrželi 43 roku.
1: Krásný. Paní Ludmilo, promiňte, že vás přerušuju, omlouvám se. Řekněte mi, co bylo nejtěžší v tom okamžiku, kdy jste se ocitli v tom vašem novém bydlení jen vy sami dva? Co bylo pro vás nejtěžší?
2: Já jsem dostala zaměstnání ve svítu. Akorát to, co bylo pro mě těžké, že psychiatr mě nechtěl pustit ke kruhu. On věděl proč. Protože to byla, jak se říká, pakárna. Já to jsem potom potkávala paní, co se mnou dělali u kruhu, tak že jako cukala hlavou, to já jsem věděla, že to je z toho, jako vidíš, to je taková monotónní práce. To stojíte u kruhu a furt děláte jednu a tu samou operaci celých 8 hodin, tak to je vlastně výroba. Na blázinec. To vás to se směju, ale opravdu to, takových lidí tam bylo víc.
1: Vy jste ještě, myslím, i ze spaní dělala ten pohyb. Že jo?
2: Ne, já jsem totiž, aby jsme tomu rozuměli, já jsem tam našla kamarádku, kterou se přátelíme do dnes, ona je tady ve Zlíně. No a tam mě učila přibíjet klienti. Já jsem se ráno zbudila a už jsem byla nadělaná. Říkám, manžel, já jdu do práce, kde jsem přibíjela.
1: Byť jsem pracovala celou noc. Jo.
2: No, takže...
1: Paní Ludmilo, děkuju, teď přestáváte být trošku srozumitelná, možná je to telefonním přístrojem, ale i tak myslím si, že to podstatné jste řekla a já dám šanci ještě někomu dalšímu s jeho příběhem na téma Na vlastních nohou. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
2: Je to dobrý,
1: děkuju.
2: Tak Křemečku, přeju dobrou noc vám i všem ostatním a prosím, aby už ta horka šla někam.
1: V tom vám asi rozumím, ale v pondělí se dočkáte, to buďte klidná. Mějte se hezky a dobrou noc. Naslyšenou.
2: Také mějte hezky, dobrou noc.
1: Pro váš příběh je znovu připravena telefonní linka, jejíž číselnou kombinaci už určitě znáte. A pokud ne, poslouchejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si jako vždycky povídáme na určité téma. A dnes je to moje zvědavost, která mě přivedla k tématu na vlastních nohou. Tak jak to bylo u vás, paní Jitko? Zdravím do Výškova.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo ještě nespí. No u mě to bylo tak, že v 15 letech jsem odešla studovat do Plzně. A bylo to z toho důvodu, že jsem, když jsem vycházela základní školu, tak se mi už nechtělo nikde se jako dál studovat. A vložil se do toho můj o 9 let starší bratr a že tady ať jdu tam, že k soboty, neděli budu u nich a přes týden na internátě. No tak jsem to teda, takhle jsme to provedli a vzpomínám si, když mě maminka odvezla do Brna na vlak, bylo to 31. srpna v tom roce 69, ten vlak byl tak natřískaný, že jsem byla namáčknutá na dveře, které vlastně byly navenek už. A maminka mi mávala celou dobu, co jako jsme se viděli, až teprve mi začaly trochu téct slzy. No ale v Plzni mě čekala švagrová, Brachová manželka, která mě zavezla na internát, protože jsem samozřejmě tam nic neznala, byla jsem tam poprvé v životě. A nechala mě tam na pokoji s taškou, s tím, že jsem tam zatím byla sama.
0: A co
1: pak
0: teď?
1: Ano, zanedlouho se tam přistěhovali ještě 2 spolubydlící děvčata. No a vlastně jsem byla jako vyhozená do vody. Nevěděla jsem, jak se ani dostanu do školy. Internát byl v jedné části Plzně na Slovanech. Škola byla na Borech. No ale tak musela jsem, že jo, mám pusu, tak jsem se musela poptat. Ty moje spolubydlící taky jakože na té průmyslovce byly na stejné jako já. Takže jsem to tak nějak zvládla. Takže od těch 15 let jsem byla tam, ty soboty, neděle jsem trávila u bratra a jinak jsem se musela prostě starat sama o sebe. Domů jsem se dostala poprvé až za 2 měsíce, zase na Moravu jako k mamince. Otce jsme neměli, zůstal tady s maminkou mladší bracha o 2 roky než já. A tak teď jako v dospělosti si člověk uvědomil, jak to musel i pro tu maminku být těžký.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Ona, maminka, měla v úvozovkách výhodu, že tam vlastně s ní zůstal váš bratr, jestli jsem tedy správně rozuměl.
1: Ano.
0: Že nebyla úplně sama.
1: A to je rok předtím umřela maminka, která tam s náma žila. No, takže opravdu to jednoduchý neměla.
0: A ještě mi povězte, prosím, Jitko, to byla která doba, když vy jste v 15 odjela studovat do Plzně? Který to byl rok?
1: 69.
0: Jo, vlastně vy jste to říkala, ano, moje chyba, 69. Ano, ano. Takže ještě na tom plzeňském nádraží v tom poschodech v prvním patře dělali tu dobrou držkovou, že jo? Já vím, že to je jenom taková moje vzpomínka, když jsem odtud jezdíval na opušťák, no tak jsem si tak vzpomněl.
1: Vy jste tam byl na vojně, jo?
0: Já jsem byl ve Stodu u Plzně.
1: Jo, a můj brácha právě taky, ten byl v Líních,
0: no
1: a
0: na
1: našel si tam jako manželku, no, takže zůstal tam a
0: nechtěla,
1: aby tam byl sám a nechtěla, aby tam byl sám, tak tam zlákal mě, no. Já jsem pak žila de facto ze studia. Tady bylo teda podmíněno samozřejmě prospěchem a měla jsem, dřív to bylo tak, že prostě děti tady z těch neúplných rodin, tak jsme měli nějaké výhody i v tom stravování a placení internátu a tak dál.
0: Vidíte, a to je věc, na kterou jsem se vlastně ještě, myslím, nezeptal. Ono to postavení se na vlastní nohy obnáší i takové drobnosti, jako například, jak se naučit hospodařit s penězi, jak se naučit vařit, nakupovat. Ano. To všechno jste se učila až tedy v Plzni, nebo už jste měla, řekněme, základ z domova?
1: No, určitě jsem něco měla z domova, ale v té Plzni vlastně musela jsem si nakupovat prášek na praní, že jo, toaletní potřeba a tak dál. A když jsem jednou za čas přijela domů, tak maminka, třeba vím, že jsme byli kupovat kabát a takový jako nějaký ty dražší věci, ale Prostě musela jsem se naučit ví a byla jsem už takhle zvyklá z domu vlastně odmala, že jsme nikdy neměli nic moc, jako když jsme byli sami a by měla 3 děti, že jo. Ale to si pamatuju, že jsem jí i psala, že jsem jí vděčná jako za výchovu, že to, co do nás vložila, tak že se jako, teď nevím, jak bych to řekla.
0: Že se zúročila.
1: Že si to jako uvědomuju. Ano, že si to uvědomuju, no.
0: A Jitko, vy jste po té, co jste dostudovala vlastně střední školu, se znovu vrátila domů do Vyškova k mamince?
1: Vrátila jsem se domů, sice po mně chtěli, aby šla dál na vysokou, jako do Ostravy, ale mě už se nechtělo zase bydlet někde jinde v cizím, tak jsem se vrátila jsem se domů, no.
0: No ale potom už jste byla zase připravená, dejme tomu, na partnerství,
1: ano,
0: na manželství.
1: Přesně,
0: a na další odchod.
1: Ano.
0: Tak já vám moc krát děkuju za vaši upřímnost, za váš příběh na téma na vlastních nohou. No a budu rád, když
1: já
0: zase někdy příště zavoláte. Ano?
1: Děkuji moc. Díky. Mějte se pěkně a zdravím všechny. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. A tím, vážení přátelé, dnešní noční linka končí. Tedy posledním příběhem, který zatelefonovala paní Jitka. Blíží se 1 hodina a tím pádem samozřejmě i další program, který budete jistě sledovat. Tedy pokud už se vám neklíží víka, jak říká klasik. No ale ta příští noční linka, na to bych měl vlastně taky upozornit. Já bych vás rád pozval k jejímu sledování. Bude to Honza Macoun, který se už za nějakých, jestli počítám správně, 22 hodin chopí mikrofonu a mixážního pultu. A tématem té jeho noční linky bude: může se člověk opravdu změnit? Zvláštní otázka. No, zvláštní otázka, je to, myslím si, dobrá. Ale jak o tom tak přemýšlím, řekl bych, že ano. Ale z mého pohledu, neberte to prosím ani jako názor Českého rozhlasu, ani jako všeobecně platnou pravdu, asi k tomu potřebuje hodně velký impuls. A nebo si musí sáhnout na dno. Tak to vidím já. Přeju vám dobrou noc a znovu se vám přihlásím ve čtvrtek 20. srpna. Tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky bude zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
2: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
1: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
2: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
1: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
2: Kde pracuje?
1: V Ypsilonce.
2: Tam má hodinu.
1: Nemá.
2: Co to je? To přece není normální.
1: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
3: Ano, správně, ano.
4: Ano.
3: Konec vlády jednoho Lábuse.
5: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
6: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
5: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
1: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu, na ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec vystudoval architekturu. Ale malování bylo i velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na 9 letech takový představení právě o zvířatech a byli jsme, to byla taková naše taková, ta akademie taková, už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mýho názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle. 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vystřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil, asi jsem byl takový 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam fidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych si netrouf. No máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou, ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala a říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena a říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vracím u té 9 letech, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem, si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až se všichni dosmáli, jo. A ta třída vždycky říkala, Lábo, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka totiž pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci, k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě tomu vůbec nebránil.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: vida Regina. Pegou esse filho da...
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
2: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Psss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
2: Koho?
3: Dobrou knihu.
4: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní drbná.
2: Není drbná. Denně čte večerní Prahu. Mámo, červená!
3: Táto, zelená!
2: Mámo, flek!
3: Červená!
2: Flek!
3: Zelená!
2: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
5: Ta píše... Ta píše...
2: Tušky Kohinor do celého světa.
5: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
6: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
5: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
6: Já tě mám facku.
5: Ale brouku.
6: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
5: Ale co to je s tebou dneska?
6: Já tě mám facku.
5: Ano, tak au, přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
7: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lidoop. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
8: Co blbneš, člověče?
9: Je.
10: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
8: Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
10: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
7: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
11: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Mesra v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc takové jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl takový docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděl, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál, vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koně na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No, jednou jsem dokonce dostal takového koně a jsem říkal, dejte mi nějakého hodný, a oni mi dali tak strašně hodného koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak, každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceduli, Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali, jak blázni, když šli po ulici a my to lidi, že furt tak se divně dívají. Já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo? Tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo? Tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Šprýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihl. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku netka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stalo málo kdy, dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře a on říkal, že měl mít ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady všechny před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte. Jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo na... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit? Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám nablízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, to je logicky, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představí zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči, říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme do nás.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžatá a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15. první řekla, udělala Ježišmarja, no tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem jí říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará, jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

očka, kanár jása neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař? No,
3: já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby on teďka měřil, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak.
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk,
3: jo, ano. Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
3: No, vážnic, musím teda říct, že teda ne. Teda, ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak mě tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako a řval jsem. A teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli. Že?
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No, byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
4: já
3: nebyl.
4: Myslím, jako nebyl
3: ne, ne, ne, ne, nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
4: Všechny, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně.
3: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím taky ano. Možná. No,
4: a ty tak. Bereš 8 druhů prášku různej?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složené. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký design, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to jsem ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako, ne, tak to jsem, takže, no, takže.
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout.
3: Chtěl jsem si
4: zobat. Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. Opravdu.

0: prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
1: No tak vzpomínám to v dobrým, protože za prvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točilo v Hošticích tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty 3 filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku bylo, kde sedí, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozném fofru, ale myslím, že ten film, vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
2: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
3: No, no, tady se jí práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
2: No, no a dál?
3: Dál už nic.
2: Tak se na něj šla blbě.
3: Tak se tě nelej sám, když seš tak, mě už to nebaví.
4: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašle a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
5: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
6: Ivole!
7: Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím. Potřeb.
8: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
9: Voloviny.
7: To si teda pište. Kraviny do kravín.
8: Ale nemel furt.
7: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě.
0: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
10: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
0: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
1: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té stodole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem mi to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
0: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
11: Ani za nic, ženský, já první nepůjdu.
12: Budeš ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
11: To je právě na aerobik, to je zřímá. A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lítat nebudu.
13: Ženský, jsme tu pro Italii, ne pro Vlastice.
14: Pojď, tále čumáku je celá vesnice.
15: Ježišmarja, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
14: No jo, ale
15: to je nahý. Cože, nahý, to to byla zkouška, to se zkoušelo.
14: Nahý jsme tam nebyli.
15: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to
16: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
15: V gumátách a s vídlema z vás žádný jítel nebondli.
17: Holky, já jdu domů. Ať ti tam jdou ty mladí na
14: správně.
15: Dostanete za to prémie, tak o co jde?
14: Ne,
15: domluva, to ne, to pozor, to ne.
16: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
15: To jsme si to rozuměli teda, tak vole. Gabino, Popova, se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
18: Vidíte ho, Káňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
13: A je to prémít, a ten zbyt mě sám.
15: Co jste se zprázdili, že tak zprázdili? Lidičky, pomoc! Lidi, já udělal matušku, já!
19: Nebylo tohle, to tady nebylo.
6: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
15: Já, to se zblázilo, co?
9: Pojďte!
0: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce, seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
1: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba někdo, tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, nějak. Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Korn měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Korn má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce navíc to bylo, že sice se ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí, jo. V žádném záběru, no to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš Cčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Dáš si čaj?
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávený.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etýdy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tohle bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No ještě se vysmějte pro nich hlavicích, to je hezký. Známý filmy, no, Tazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No, tak.
6: Nechte to.
5: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: V listopadu,
5: to jsem, ano. A kolikátého to bylo přesně?
6: To jsem jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde, no.
5: Na Al. Al?
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově, Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirá.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto. Za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No. To se tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dá,
6: do koše. No. Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa... Zapa...
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím zpětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebylo. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, řekl tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možný, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Naruším.
9: No, maličko ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste hold bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, odkud ještě vy si chcete pučovat?
8: Já.
6: Pokudník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
9: Prosím vás, už vypadněte! Já za chvíličku letím do studia!
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Poslyšte,
6: vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vyjít. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitořinka, švitořila, taky jsem měla dobře posanezený hlas, víte?
9: Tak už
6: ale
9: budeš říkat!
6: Patr mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia, já mám tam zpívání! Všecko
6: odřu,
9: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny, dělku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, v patře, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měžka to?
9: Ano! Paní Houdová.
10: Pánové, Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Oldo? Já ho zabil. A mi říkal, Rejža, trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už se teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, jo? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhletom střídat v těch ženských postavách, jo? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, jo?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.